0: Noc plná hvězd.
1: Tak jsi spochutnal, Aljoško? Chceš udělat čaj nebo kávu?
2: Ale to je jedno, něco slej.
1: A co budeme dělat, Aljoško?
2: Jak to? Co budeme dělat?
1: No tak, je neděle odpoledne. Ty zase půjdeš na fotbal, viď? Nebo na hokej, nebo na kulečník a já tady zase budu sama. Nemohli bychom takhle aspoň jedno nedělní odpoledne strávit spolu? Ty a já.
2: Ty a já?
1: No jistě. Jsme přece manžele, ne?
2: No jo, no to jsme, ale nebudeš se mnou nudit?
1: Já jistě ne.

0: Ne, Aljoško, a ty?
1: No, co pak já vydržím ledaco, budeme dělat?
0: No tak, trošku si popovídáme, ne? Nikdy nemáme časy trošku popovídat.
1: Popovídat, no? No to si můžem. Popovídat, když chceš. No jo, ale o čem?
0: O čem? No tak o všeličem. Jsme přece manžele, ne?
2: Máš pravdu, zlatíčko, tak rozhodnu to, tak já nikam nejdu. Žádný hokej, žádný kulečník. A hezky si popovídáme. Tak začni.
0: Já nevím. Tak začni ty.
1: Já? No, tak třeba... tu zakázku pro Kujbyšev jsme nemohli tenhle ten týden dodělat. Protože nám omylem... Protože nám omylem dodali jiný ložiska, teda aby si tomu rozuměla. My potřebujeme 370 Ačka a ten tupec, ten jezevec na piruch, no dovedeš si to představit? Ten objednal sice 370, ale Bčka. No to je prostě hrůza.
0: No to hrůza to je. Aljoško, ale víš, o těchto věcech jsem si s tebou nechtěla povídat, Aljoško.
1: Tebe to nudí?
0: Nenudí, ale víš přeci, že tomu vůbec nerozumím.
1: No jo, no ale je to přece moje práce, děvenko. Ale máš pravdu, já to chápu. Tak si budeme povídat o tvých starostech, viď? Popovídáme si hezky o tvých věcech.
0: O našich, miláčku.
1: No tak dobře, no tak o našich, tak třeba. Tadyhle, tyhle ty židle, ty jsou menší než tyhle ty křesla. A kromě toho taky mají jiný potah. Stůl ten je trochu vyšší než židle, ale to je správný. Protože kdyby židle byla vyšší než stůl, tak by se špatně jedlo, zejména polívka.
0: Aljoško.
1: Hele, nebo si vem takovýhle elektrospotřebiče, jo? Tak máš tady třeba nějakou žehličku, s kterou můžeš klidně žehlit. Když to naproti tomu třeba s takovým tranzistorovým rádiem nevyžehlíš kaloty, kdyby jsi se zbláznila, ale co říkám, kalhoty, ani kapesník, nebo je tady taková klika u dveří. Vždycky musíš zmáčknout dolů, protože kdyby jsi mačkala nahoru, tak nevídeš. Leda by nám ji namontoval náš údržbář Lapkov.
0: Aljoško, ty jsi mě špatně rozuměl.
1: No, já nevím. No tak mluv ty. Já tě budu pozorně poslouchat.
0: Jo, Aljoško, já takhle nemůžu.
1: Můžeš. Tak něco povídej, ať si popovídáme.
0: Hele, Aljošo, víš co? Jdi radši na ten kulečník.

0: noc s hvězdou.
1: Začalo to chrůstama. Rozvykládali se stařeček Pagáč. A zavinil jsem to já, lebo když byli našemu Franckovi 2 roky, dal jsem mu do ručenky chrůsta a ten ho na dlaněce tak lechtal, že sa malučký Francek aj počural. A od té doby byl za chrůstama jak zdivočelý. No, včílkaj už má 7 roků, ale co provedl, s tým jsem nepočítal. Bylo to jaksi v 2. týdni května, když jeho tata vybřeskli na dvorku. Co tady ještě zgůňáš? Hybaj na Májovu! Francek proletěl vrátkama jak splašené hříbia a když zahybal kolem starostového sádku, uhlédl chrůsta, jak krůží nad malou trnečku. Honil ho baranicu, dokáď ho nesrazil. A potom ještě třepal stromkem lestine, který nespadne. A spadli. 5 chrůstů si nesl jak poklad. 4 v kapci, 1 v hrsti. Ještě ani neozvonilo a už čapěl mezi klučískama u křtitelnice. Najednou co si frnglo Franckovi nad hlavou. Chrůsti sa mu vyškrábali z kapce a jeden už krůžil jak jestřáb kolem světelek u svatého Josefa. Francka polel horko a ustrašeno sa rozhlédl. Vtem zakrůžil 2. chrůst a nabral si to rovnou k hlavnímu oltářu. Jak kostelník Míšek uhlédli chrůsta, zaťali hubu, že sa jim brada obtúlala s nosem, láb zašák, našpónovali sa jak žaba na obrovnání a smích po něm a smích ještě jednu. Jenom to hvízdlo a trefili 3 svíčky a květináč. Přitom zakopli otepich a zvalili sa jak poťatí. Když sa postavili na nohy, natahli krk jak žirafa a rozhlédli sa kolem. Jedno oko přivřeli, že ho měli jak důrku od kabáta a druhé vypleštili jak kačení vajce. Proletěli mezi milistrantama a vpadli mezi klučiska jak hrom. A v této chumelenici ten somár pastýřů jak jedovaté hadisko zasičál.
2: To henkaj Francek!
1: Hrozný ortel byl vynesený. Lutoval jsem Francka, který sa svrkl, že nebyl větší jak chrůst a strýc kostelník nad ním zase vyrůstl jak vemblůd. Snádaj ty 2 hrby měli. Co si zavrčali o sviňách, krev sa jim navalila do hlavy a z toho zbělal jak archanděl. Ani zerzavé dvěrsa od márnice by tak hrozivo nezavrzali jak kostelník zubama. Míšek už měli včilkaj 2 očiska vyvalené jak kocůr, když tlačí doplev a skočili na chudáka Francka. Lízo z jedné strany, líz z druhé, hnedka jmu z nosa vyletěla svíca jak travnica. Chlobo po krku, géz do chrbta, gáb za uši, smí kolem oltáře a už ho tahli do zákristie jak sísla. Tak za sebou přibůchli dvěrca, že věčné světelko v červeném kalíšku zhaslo, přitískli Francka k ornátovej armaře a mlátili ho hlava nehlava s hřevem.
3: Tož ty tak, ty Antikriste, toto se dělá na místě posvětěném, co ty Lucifere? Půšťat chrůstý somáre jeden, já tě naučím.
1: A plézk ho po hubě, hnedka jmu v gaťách vrzlo. To ale neměl být ještě konec jeho utrpení, lebo když ho kostelník tahli, jak zařmění před hroznou bůřkou bylo zavrčání oca jeho rodného.
3: Ej, dočkaj, raubířu, až dolezeš dom.
1: Až do tmy čapěl Francek za humnama a potom se šúdal kolem chlébu, když ucítil za krkem tlapu jak ladivo. Tata ho stískli jak koťacko a vyzváňali, že ho zřežu až sa celý, ale s těma řečima stejnak došli pozdě, lebo Francek už měl navalené plné gatečky a smrděl jak dudek. Nakonec ho hodili na pec a šli na obecní zapít zlost. Mezitím, co mamička vyšli nahlédnu do chléba, slézl Francek potichučky z pece a hýbaj do síně.
3: tam opatrnost dělal gatečky a namočil si zadeček do putenky z vodu, lebo mu tak hořál, že to jenom zasyčalo. A potom trap zpátky na pec, zalézl po duchnu a usnul. Uběhl týden a otec byl ještě furt s Franckem na válečnej noze. Jednu kača, teda Francková mama, vyšla z chléva a že starý musíš jí zavést jalůvku k Bíčkovi. A to sa otec Pagáč vypravili a vyvedli jalovicu z chléva. Díval jsem sa z výměnku a najednou vidím, jak sa Francek přitočil potichučky k jalůvce a posadil jí pod ocas chrůsta. Otec jedným okem do fajky, druhým na jalůvku zavrčali. Soj, potvoro! Na ba, stát můžeš ty, myslel jsem si, lebo nemáš u zadku chrůsta. Jalůvka postavila ocas jak hromosvod a tak škubla hlavu, že tatovi přeletěla fajka i se sirkama přes hlavu a baranica jim spadla přes oči. Včilka jí začal kolotoč. Jalovica oběhla třikrát dvorek z hlavou důle jak v Bíší aréně a tahla oca za sebou, lebo provázek se jim zasekl kolem ruky a nejaného vysmeknout. Francek nahlédal za drvama jak tujík a čekal, jak to dopadne. Najednou proletěla jalůvka i s ocem kolem Francka a rovnou proti zahrádce. Bránka uletěla jak řepa a tata urazili hlavou kamenný hrnec, který byl napichnutý na palése u plota. Francek se jenom uščůřil a pronesl.
2: Včilkaj bych se měl, tati, obtatka mají tak napilno.
3: Otec v letu zapackovali ohrabě a zapichli se nosem do zahrádky, hnedkaj vyvalili hnízdo krtku aj s mladýma. Jak si sa jim podařilo dostat sa na nohy, ale jalůvka jela jak šnelcůk rovnou proti zavřenej mlatevni. Uvráca ale zarazila, otočila špagáca uškubl a tata velikým oblúkem proletěli s hnilýma deskama do mlatevně. Ostala po nich jenom černá díra jak po zlodejovi. Řvali jak z nápovědy a když vylézli ven, byli dodrápaní, jak kdyby na nich vletěl pelech koček. Vypluli plevy aj z hlinu a ze sakrama letěli do izby v proflintu, že tu potvoru rohatu zastřelí na fleku jak schoža. Francek z uctivej dálky vynesl rozsudek.
2: Tož tak, to máte za ty kostelové chrůsty. A kostelník? Tento ještě chytnú, však dočkajte.
3: Tata jalůvku nezastřelili. Neměli doma ani jeden patrón. A kostelník, když jednu odzvonili na věži, zpátky už nešli, ale jeli po zadku až důle, lebo jim kdosi na schody vylel erteplovou máčku.

0: Hvězda.
1: Napřed se omluvil, pak vedle mne si sedl.

0: Noc plná hvězd.
1: Pohyb koňmo, řekněme to rovnou a hned na začátku a naplno, to je moje. To je můj zážitek, prožitek, požitek. Sotva bych mohl uvést pohyb krásnější, pohyb, který by mě penil takovým vzruchem a nadšením, jako je právě pohyb koňmo. Neznám pohyb, který by více a krásněji rozbušil mé srdce a který by lépe a plněji vyjadřoval mou prastarou touhu, můj odvěký sen, jízda v sedle, vlající hříva, rytmus kopyt. To všechno mne fascinuje. Pokud ovšem toto všechno sleduji z prostředka 10. řady v biografu, což je moje oblíbené místo. Na koni jsem seděl osobně jednou. To bylo u Karlových varů. Točili jsme tam takzvané momenty filmového festivalu. Vždycky v nějaké situaci. A pro rozhovor s delegací rumunskou zvolil tehdy režisér Kaněra prostředí jezdecké. Všichni totiž na koni jezdili. Souhlasil jsem prosím s tím, že ten rozhovor s nimi udělám ve stoje. Točit se to mělo v lese. Odvezli mě tam autem. A když bylo všechno nachystáno a tady, když jsem byl obklíčen koňmi a lidmi, jsem se dozvěděl, že na koně mám vsednout i já. Prosím, říkal jsem, v tom případě žádám koně, který není schopen klusu. Měl jsem jasnou představu takového toho rozvážného, tažného koně, takovou tu kráčející válendu, abych tak řekl. No, scénu jsme natočili. Celá rumunská delegace se pohybovala na rozumných koních, kteří vždycky šli tam, kam jít měli. Můj ne. Můj odcházel, vracel se, točil, prošel se mnou křovím a protože jsem během natáčení nespadl, propadl jsem píše a odmítl pro zpáteční cestu automobil s tím, že spolu s ostatními pojedu do varů koňmo. Ale vyžádal jsem si slib, že se půjde krokem. Zádrhel ovšem byl v tom, že Rumuni naopak chtěli cválat. A protože byl s námi celý tamní jezdecký oddíl, bylo dohodnuto, že polovina tohoto oddílu s nimi odcválá a druhá polovina se mnou odkráčí. Chystali jsme se tedy rozejít se, ale v tom jsem si řekl pozor, pozor. Až ten můj kůň uvidí, že jeho kamarádi se dávají do cvalu, nic ho nezadrží. Sklonil jsem se tedy nad jeho uši, zakryl mu dlaněmi oči a takto jsem vyčkal, dokud ti druzí nezmizeli za lesem. Pak jsem mu teprve oči odkryl. On ale pochopil, že nás jaksi ubilo a dal se do klusu, leč opačným směrem. Je zle, říkal jsem si, částečně padaje, ale oni za mnou volali, nebojte se, on trefí. Nebál jsem se ani tak o jeho zabloudění jako o svou hlavu. A právě touto hlavou jsem horečně uvažoval, co řeknu na blízké státní hranici, kam kuň právě směřuje. Dojeli nás, ostatní jezdci zastavili a podle slibu jsme pak až do varů dojeli krokem. Za dva dny jsem volal do jízdárny, co je s tím koněm, jak se mu daří. A tehdy jsem pochopil, jak důležitý je cvik a trénink. Co by s ním bylo, řekli mi. Jezdí. A já 3 dny nechodil. Od té doby jsem na koně nevsedl. Nemám proč, nevím proč. Nemám nic proti těm, kdo na něj vsedají, kdo odněkud někam jedou, kdo se řítí po závodních drahách, kde přeskakují překážky, včetně té taxisovy. A nenacházím jaksi důvod, který by mne dovedl k tomu, abych na koně vsedl. Nabízeli mi to. Nabízeli mi to dokonce v uzavřené ohradě, kde prý se nemůže nic stát, odkud není úniku. Ale já, poučen Jiráskem, vím své. Horymír se Šemíkem snad nebyli v uzavřeném prostoru? Přiznávám dokonce, že nejsem ani divákem jezdeckých dostihů. Vím, že už první větou jsem se právě jako divák vyznal ze svých pocitů a ze svého nadšení nad pádícími koněmi. Ale toto nadšení a tyto city propukají u mne jen a jen v kinu. Ptáte se tedy, a co když vidíš dostihy v kinu? Ne, ani tentokrát bych se nestal jejich divákem. A běžící koně jsou pro mne jen a jen běžící koně od startu k cíli. Mluvil jsem o tom i s odborníky. Ptal jsem se jich, zda není nedobré hnát koně na některé překážky. Ale byl jsem ujišťován, že ne. Že koně to sami chtějí. Že rádi závodí. Že potřebují to napětí jízdy a že ani ten taxisův příkop není pro ně nějakým zlem. No, nevím. Nevím, co si myslí kůň a co chce, anebo čeho se bojí. Věřím, že potřebuje pohyb. že miluje běh, věřím, že veden člověkem si zamiluje i ty závody a že i on má pocit vítěze, když vyhraje. Byl kdysi lidmi veden i do války. Snad i tady zažil pocit vítěze, když pod vítězným důstojníkem klusal při přehlídce. Ale nevím nic o pocitech koně, když leží za taxisem se zlomenou nohou anebo na bojišti s prostřeleným břichem. A vlastně vím. Šrámek to napsal za nás a pro nás. Snad byly kdysi doby, kdy člověk na koni jel od někud někam. Bylo kudy, byl čas, ale od těch dob ubylo prostoru i času. Dopravní prostředky se zrychlují a času jakoby ubývalo. Prostor je ucpán, městy lidí i jejich dopravními prostředky. A v loni ve Francii jsem projel 30 kilometrů autem krokem. A když dnes potkáme vůz tažený koněm, žasnem. Pokud si toho vůbec ještě všimneme, pokud nejsme docela zaujati tím bláznem ve Fiatu před námi a tím dalším bláznem v něčem jiném za námi, pokud v tom vlaku aut se ještě vůbec můžeme rozhlížet. Stál jsem nedávno ve stájích Slavkovských a viděl tam krásné koně. A když pak mladý syn tamního vedoucího Mirek najednou vsedl, aby ho prohnal denním tréninkem, cítil jsem v duchu, že kůň a člověk k sobě patří. Tak nějak, i když zase jinak, jako člověk a pes. Je to pravěké spojenectví, které kdysi člověk uzavřel a jehož odpovědnost by měl nést a nezrazovat. Protože v případě zrady to bude vždycky on, člověk, kdo selhal.

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Mafiánské struktury STANu a jejich kmotra, bývalého ministra vnitra Víta Rakušana, dál prorůstají celým veřejným prostorem. Díky zjištění Tomase Paucknera minulý týden vyšlo navíc najevo, že síť sahá od radnic přes média až do české armády. Součástí byla totiž i dronová iniciativa tzv. Skupiny D. Podle Paucknera se za sbírkou na údajné speciální vojenské drony skrývaly jen obyčejné hračky koupené v Číně. Jen s jedním rozdílem, obrovským rozdílem v ceně. Peníze pak mizely v kapsách mafie kolem Víta Rakušana. Do této vojenské sbírky byly zjevně zapleteni jak vysocí důstojníci, tak běžní civilisté, například sám herec Ondřej Vetchý. A jaká je situace nyní? Velmi podobná. Ani vláda Andreje Babiše se s těmito rozkrádačkami a podvody zatím nevyrovnala. Volební porážkou hnutí STAN tak nic neskončilo a jede se dál. Vždyť například Karel Řehka

Nyní kandiduje za STAN v Plzni do Senátu a jeho manželka je poslankyní parlamentu. Chobotnice pod značkou strany prostě nadále noří svá chapadla všude tam, kde jde o moc a o peníze. Zatím

0: mafiána i do premiérského křesla a ve spojení s hradní skupinou kolem Pávka tak ovládnout podle vyzkoušených praktik dozimetru celou republiku. Žel, toto vůbec není nereálné.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Noc s hvězdou.
1: Víno zrálo, slunce hřálo, minulý podzim. Srdce mělo, co si přálo, na všechno byl rým. Chodili jsme rozhalení, vítr nám vál do vlasů. To počasí dnes už není, zkrátka všeho do času. Když po čase potkal zase snad kamarád, kamaráda, no tak si podali obě ruce. A holky si pošeptali, kterého má, která ráda, pro koho jim tluče srdce prudce. Nikdo se nestaral o to, kdo co ví, a když někdo něco ví, no ať to ví, ať to, co ví, poví nebo nepoví. My všichni to víme, že je hezky, bylo hezky a jak teprv bude hezky, až rozkvetou třešně a i švestky. Dnes to zebe, až Bůh brání, vítr se točí. Každý se infekce chrání, klobouk do očí. Je to známý nebo není, snad to poznám z hovoru. Jak počasí rychle mění kamaráda v bramboru. A proto se asi musí mluvit jenom o počasí, že nedozrály letošní švestky. Zprávy o povětrnosti hlásí.

věcí, že asi sotva bude zas hezky. Přitom ale samo sebou já to vím, samo sebou ale přitom on to ví, i když jeden druhému to nepoví, my všichni to víme, že se vítr zase otočí a že zažene mraky a že si

0: noc plná hvězd.
1: One osudné noci, kdy nás duch tohoto tajemného korábu donutil vrhnout se do vln, uzmuv nám poslední potravu, doplaval jsem úplně vysílený na břeh a usnul v rákosí. A když ráno vyhlédnu z vrbiček probuzen nezvyklým šramotem a boucháním, zjistím, že vypukla paďourská protitrempská revoluce. Nějaký čas jsem žil ve skrýši, sytě se od denky a mladými výhonky, ale stupňující se touha potučné hovězí kýtě vehnala mne přímo do spárů paďourských úderných oddílů. Paďourští státníci se mnou však zacházeli milosrdně. Předkládají se mi hojnost vybraných pokrmů a nápojů, neboť jsem byl jakožto jeden z mála zbývajících odborníků předurčen za organizátora nově zřízeného ministerstva trampingu, výletnictví a pobytu na zdravém vzduchu v mezích zákona. Pilným a svědomitým vyhýbáním se práci jsem to dotáhl až na odborového přednostu sekce pro přespávání pod stanem, jejímž úkolem bylo uspořádat jednou do roka hromadný výlet do chuchle spojený s tábořením na břehu. S hnusem a odporem vzpomínám na chvíle hlubokého poklesu a mravní bídy, kdy jako předseda ohledací komise jsem jezdil se štábem lékařů, zdravotních radů a znalců přírody a vegetace vybírat vhodné místo, hodící se k přespávání zjemnělých paďourů, pobírají za to tučné diety a cestovní přídavky. Posléze jsme nalezli konvenující tábořiště s travou přiměřeně hustou a hebkou, chráněné před studenými větérky, jež po zbavení nezdravé vlhkosti, jakož i odstranění mravenišť a drzých brouků a škvorů, bylo slavnostně odevzdáno svému účelu. Já, jakožto přednosta sekce, spolu s 6 ministerskými rady, měl jsem provést čestné zválení panenské půdy. Jakmile však převléknu se v krytém autu, ucítil jsem na sobě drsný dotek hrubé trampské košile, zapůjčené z muzea vyhynulých rarit. Vytryskl z mé duše mocný spodní proud utlačeného a pokořeného trampství a uvědomiv si mrzko svého počínání, vzepjal jsem se a jmu se prchati směrem k pralesu přes zoufalé volání 6 ministerských radů, kteří za mnou klopítali, nesouce můj převlečníka varujícem mne před nastuzením. Mučen svědomím, štvaný beznadějí a zhnusený životem, bloudím jako vomámený sem a tam po lese, konaje veliké pokání a touže najít sebe menší stopu po někom z vás. Tuto stopařskou práci mi značně stěžovaly rafinované turistické značky, příliš složitý pro prostého zálesáka. Až jednoho dne zaslechnu rachot bubnové palby. Větřím. Večerní vánek donášel k mému chřípí sympatický pach, pocházející neklamně z hlavní trampských opakovaček. Teď už bylo horačkou počichu vybřízt ze zeleného labirintu. A když jsem posléze zaslechl svý jméno, po tolika letech vysloveným správným trampským přízvukem, nebyl jsem už ani na okamžik na pochybách, že osada Hihaho je na dostřel. Ale celkem za to, až na ty puchejře na nohách, bylo to docela řádský dobrodružství. A kde vy jste všude byli, kluci? Jste nějaký opálen? Kde se dalo? Odvětil rozšafněný Kvarton. Tudle šerif dělal v Mexiku prezidenta. Pink byl v Bagdádě. Čiklec se proháněl po Siámu. Forbes propagoval správnou divočinu mezi americkýma kovbojema a my tudle s Bernáškem jsme se klouzali po ledovcích. No jo, pak jsem vás měl najít, když já vás hledal až někde v chuchli. Ačkoliv i v Arizoně, i v Texasu jsem se poptával, ale vrchní jen krčili ramenama. A jaký jste tam asi v těch modravých dálavách užili Kanady? Povzdychl si Bivoj roztouženě. No, odpovídal Forbes nadspávé si dýmku. Oni sice ty tropické krajiny jsou hezký provoko. I dobrodružství se tam sem tam přiházejí. Ale po Vltaví toho není. Tak, tak, pokyvoval Nick šedou hlavou zavřelého souhlasu mediera Bernáška. Není všechno zlato, co se třpití. Není všechno divočina, co se za ní v amerických filmech vydává. A na tom se kluci jistě shodnem, že z tohohle dlouhého čundru byly nejlepší ty dva poslední dny v Kozorojích s těma klukama praslovanskýma. Pravej zálesák, řádnýho dobrodružství dbali a Kanady milovnej si přijde na svý jedině v domácí, nefalšovaný divočině. No ne? Nodik, odvětili sborem ostatní zvědové. Tak hošani, každej fláděru ven a zapíjí se šťastný shledání, káže šerif rozjařen. Pak si rozděláme táborák. On pan Paroloť nebude nic navítat, anž to je dneska výjimečnej den. Neškodil by nejdřív nějaký podklad do žaludku, mínil stařičký Nik. A safra, lekl se aspirín, na to jsem ani nevzdech. Co se dá dělat, že bradlo je prázdn, řekl smutně a maně vnořil ruku do chlebníku. Ale v tom jeho tvář, do níž přestála bitva vryla nové energické rýhy, rozářila se jasem téměř nadpozemským. Vytáhl osmahlou ruku a v ní se houpalo 6 magicky světélkujících vrstů. Duch lodi jest usmířen, prohlásil šerif slavnostně. Tak, teď je to teda úplně v suchu. Vece spokojeně Nik, otvíraj svůj bově knife, tentokrát k účelům nekrvavým.

0: Noc s hvězdou.
1: Jak tady tak sedíme, eventuálně stojíme, tak se nalézáme v trojrozměrném prostoru. Chápeme-li jej jako trojrozměrný vektorový prostor, je zvláštním případem n rozměrného vektorového prostoru. Čili svým způsobem jsme v n rozměrném vektorovém prostoru pro n rovno 3. Tento n rozměrný vektorový prostor má exaktní definici. Přitom pro n rovno 4 a více je to prostor nám smyslově neuchopitelný. Tajemství, čirá myslitelnost. Naproti tomu neteř. Živoucí, empiricky nám daná entita. A přitom nemá dodnes, na rozdíl od n rozměrného vektorového prostoru, přesnou exaktní definici. Tedy neteř chápu jako složitý, strukturovaný, hmotný celek, který má zdroj pohybu sám v sobě. To je na ní zajímavé, ona se pohybuje, hned je zde, hned tam, těká doslova, a přitom ten zdroj pohybu je někde v ní. Nevidíme žádné přídavné zařízení, žádnou vrtuli, žádné vysokotlaké potrubí, přívod elektrického proudu, nic. Takový složitý, strukturovaný, hmotný celek se vám ovšem nevystráží přes nos v kádince. Ten musí mít své předpoklady vzniku. Ty je rovněž třeba v definici přesně vyjádřit. Já to formuluji takto. Nutnou a zároveň postačující podmínkou vzniku neteře je dvojice osob vesměs opačného pohlaví, z nichž jedna nebo druhá má být bratrem nebo sestrou. Ale pozor, nikdy ne současně. V tomto případě by vznikl mutant, který by nacházel uplatnění těžko i ve velmi vyspělé společnosti. Proto se vraťme raději k té klasické podobě neteře, jak jsem ji vymezil úvodem. Ona se nám definitoricky uchopena primárně vyjevuje jako pohyblivé těleso, které má ty známé chemické a fyzikální vlastnosti. Ona je přitažlivá směrem k zemi. V kapalinách se nerozpouští. Můžete jí máčet libovolně dlouhou dobu a zachovává svůj typický tvar. Naproti tomu, když jí budete leptat kyselinou, reaguje bouřlivě až alergicky. Za to vůči zásadám je vcelku odolná. Takovou její nejzajímavější specifickou vlastností je ovšem její buněčná stavba, o které se málo ví. Slyšíte kolikrát takové verbální nehoráznosti, jako třeba někdo se chvástá tím, že má neteř, která má buňky na sánskrt. To jsou takové ty představy, že jsou specializované buňky, které mají nějaké speciální schopnosti, jako vyšívat, nebo sánskrt, nebo krasobruslení dokonce. Buňky na krasobruslení se také používá. Tak prosím, tak tomu není. S těmi buňkami je tomu úplně jinak. Ty buňky dávají neteři tu dynamiku růstu. No a my ten růst evidujeme. Vážíme neteř, měříme neteř a odečítáme její věk. Používejte raději než nepřesného slova věk nebo stáří, mnou doporučené formulace, časová funkce věku neteře nabývá hodnoty n rovná se a za to n vždycky přiřadíme obvykle v den neteřiných narozenin další číslo řady přirozených aritmetických čísel. Pozor, proč říkám přirozených, to jsou ta celá kladná, jakmile někdo přiřadí zápornou hodnotu, zbytečně se blamuje, ku příkladu výrokem, že jeho neteř je minus 10 let, takže se hned vidí, že do toho vůbec ne.

mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene, mám rád jiskry z plamene, mám rád lesy zelené, do těch si chodím hrát.

svým na život mračí. Těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád ranní svítání, mám rád cesty do strání, mám rád každé konání, které má pevný řád. Mám rád lidský pláč i smích, mám rád čerstvý bílý sníh, mám rád lidi v ulicích, kteří se umí smát.

na život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád první jarní den, mám rád matky s dítětem, mám rád slunce nad světem a to s

0: odmračí. Těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty skal.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice hvězda.
1: Na vlně bezpečí.

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Z chudého účetního se právě před 110 lety stal první dolarový miliardář na světě. Postupně ovládl politiku, finance i světové dějiny. Mluvíme o Johnu Davisu Rockefellerovi. Narodil se 8. července 1839 v New Yorku jako syn potulného židovského šarlatána a obchodníka s koňmi. Jemuž sousedé přezdívali ďábelský Bill. Schopnost vyjednávat, chladnokrevně kalkulovat a nikdy nezapomenout na vydělané i prodané dolary ho však v budoucím zmateném světě vynesli až do nejvyšších pater. V roce 1970 založil Start Oil Company v Ohio a korporací bylo souzeno stát se prvním skutečným průmyslovým gigantem

podjihu ptáci, jak do potoka raci, jako jaro do krajiny modrých poměnek. Jak vracejí se investice například z ropy, jak východ se vrací do Evropy. My ze slibů vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci, najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, byl to Shane, Thompson i Chamberlain, Hillary, Amundsen, seržant Pieper, Manfred Mann, doktor Jekyll i pan Hyde, a každý, kdo chce být alright, na doma i na venek.

Čaj, Tom Sawyer i Chamberlain, Lomika, Kozina, dva starého ze Zlína, nosí je pražská Sparta, Timur a celá jeho parta, na doma.

0: hvězdou.
1: Pane Horníček, vy jste nám vyprávěl o tom, jak vás filmaři přinutili vsednout na koně. Ale já vás viděla ve filmu jezdit na traktoru.
2: To nemůžete vypamatovat. Jo? To už je dávno. To, ano, já jsem jezdil na traktoru. Ve filmu Kamčet nemůže. A dokonce jsem couval. Ovšem to bylo filmovaný v obráceně, takže já jezdil dopředu. A to bylo točený v obráceně, takže tam například já jdu kolem psí boudy a ten pes zacouvá přede mnou. A to bylo taky točený v obráceně, že toho psa vyvolali z boudy a filmovali to v obráceně, takže on jako zaběh takhle přede mnou. Že jo? A to vzpomínám na to s hrůzou, protože to bylo opravdu peklo. Ale co na traktoru? Já jsem byl filmaři donucen vsednout na motocykl. To byl daleko horší zážitek. To přišel režisér Brinich a že prý má pro mě roli faráře. Já jsem hned říkal, to není možný, já nemůžu dát faráře. To nám Vatikán vyhlásí válku. To je... A on říkal, ne, to pro takovej moderní farář, který střílí lukem, a sám si zařizuje anténu televizní a sám si v kostele zařídil mikrofon a amplion, takový technický typ faráře a jezdí na motorce. A to mě nachytal, protože já byl tehdy začátečník řidič a pyšnej, nafoukaný jako každý začátečník s řidičákem v kapse, tak jsem si říkal, fajn, budu jezdit na motocyklu. Těšil jsem se na to a oni říkali, ovšem pozor, bude to 500. A já jsem říkal, číslo mě nezajímá. To... No to, já jsem skutečně v té době byl takový řidič, že když se mě ptali, jaký má můj vůz v obsah, tak jsem říkal, 4 lidi pohodlně. A tak prostě mě přivezli, točilo se to v Říčkách, v Orlických horách, k motocyklu a já poprvé v životě viděl, co to je 500. Já to netušil. To tady začíná řídítko a tady končí druhý někde. Ale naštěstí to mělo takový ten přívěsný vozej, tak jsem si říkal, fajn, bude to stabilní, nezvrhne se do se mnou, to bude výborný. A tak mě vysvětlili takový ty základní věci, tam byl instruktor, který měl za mě jezdit ty scény, kdy není poznat, kdo to jede v celku. Brejle, kapucu, že takovou tu kuklu, kombinézu jsem měl na zim až ke krku. A ten měl za mě jezdit takový ty celkový pohledy, to byl řidič, voják, profesionál, tedy jaksi instruktor. A ten mě řekl, podívejte se, je to jednoduchý, máte tam jedničku, pomalu pustíte spojku, pomalu přidáte plyn a jedete, že jo? Já jsem ještě říkal, co mě to vykládáte za blbosti, člověče? Vždyť jsem řidič. Tak Hergo, tyhle věci přece vím, že se pomalu pouští spojka, pomalu přidává plyn. To mi neříkejte. Vy mi řekněte, kde je spojka, kde je plyn. Tak já to nevěděl na motocyklu. Tak on mi to vysvětlil, kde jsou tyhle ty věci. Já jsem na to set, tedy takhle, že? A teď jsem pomalu pustil spojku, pomalu přidal plyn. Vyrazilo to se mnou. No jel jsem, ten voják seděl vedle mě v tom přívěsném vozejku. Ujeli jsme takových 5 metrů. I s náma to vylítlo ze silnice. A dolů po lukách jsme jeli. A já jenom vím, že on stál v té lodičce a to pustil, ty řidiče. Protože po lukách nejezdím, zásadně. Tak já pustil ty řidička, on stál v té lodičce, držel je, točil to taky na stranu, no zastavil to o něco. A vyvezli jsme to nahoru, on povídá, já jsem vám neřekl, že ta loďka tomu dává švunk stranou, vy když chcete jet tam, tak musíte řídit tam. Já jsem říkal, no a to jste mě právě neřekl. Tak nasedat a jede. Tak jsem si namířil tam, tudíž jsem řídil tam a vletěli jsme do sochy svatého Sebastiána tam. To byl druhý pokus. Ke třetímu pokusu přijeli 2 příslušníci bezpečnosti, instruktor z Rychnova nad Kněžnou, který vedle mě běžel takhle mě. Jenže já ho předjel a vletěl jsem do Švestky. Tak to byl třetí pokus, třetí malé, tak další pokus je režisér zakázal a všecko se řešilo střihem, čili já, třeba je scéna, to je, naštěstí už to nehraju, vycházím z fary, dávám si brejle, že jo, tam stojí motocykl, puštěný motor, já na něj nasedám, ovšem to mě museli přísat, že jsem to vyrozuměl. Dosednu, sám na řidítka, střih a to, co odjíždí od kamery, už je ten voják. Čili v tom filmu všecko, co jezdí, tak je ten voják. Všecko. Pardon, kromě jedné scény, jedinou scénu jedu já. Ano, tam je scéna, kdy jedu do vršku přímo proti kameře takhle, vezu Tvrzníkovou, ta hrála učitelku, jedeme a míjím kameru a jedu takhle do vršku dál. To je jediná scéna, kterou jedu sám. Ovšem, to mě 20 chlapů táhne na laně.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Stařičký kapitán, kterému viska, jak

0: Bruser, stop, milujte až za hrob. Stop.
1: Noc plná hvězd.
2: Kdo sleduje naše pořady pravidelně, ví, že otvíráme rubriku PPPŠ plus G, čili plný pytel problémů Šimka Grossmana.
3: Tak a moje ruka magnetka už přitahuje problém obezita. Obezita. To je šťavnatý problém.
4: No, to je problém. Obezita. Co to je?
3: Moje obezita je problém. Obezita.
4: No to vím, ale čeho se týká ta tvoje obezita?
3: Moje obezita? Já obézní nejsem, to si pamatuj.
4: Tak to je pravda, to potvrzu. Pan Grossman nemá s obézitama nic společného. To je slušný člověk, to jsem s obézitama nikdy nepotkal.
3: Moment, mám takový pocit, jako by si splet pojmy. Víš, co je to obezita?
4: No hejda, doma mě před nima často varovali.
3: Před nima?
4: No, abych ti to řekl celý, říkali mi, Slávku, koukej si najít slušný děvče. Jak přivedeš domů nějakou obezitu, tak máš konec.
3: Počkej, ale to, Slávku, obezita není prodejná žena, pozor.
4: A co je teda obezita, když obezita není ta obezita?
3: No ne, obezita je obezita.
4: No když to říkám, obezita je obezita. To mám prohovořený s kamarádama, nemluvím o obezitách prvně tady.
3: Počkej, hej. Obezita je sice obezita, ale je ta tvoje. Poslouchej, obezita je tloušťka a jsou s ní problémy.
4: Je tak obezita je tloušťka.
3: Tloušťka, ano.
4: S tou jsou problémy.
2: A nejhorší je, když je někdo obézní a ještě k tomu tlustej.
3: No tak počkej. To je zase pitomost, poněvadž obézní člověk je tlustej samo sebou.
4: No, to není pravda, obézní se brání, aby nebyl tlustej. Obézní běhá, cvičí, nejí, nespí.
3: No a hele, tady si myslím, že obézní dělá zásadní chybu tím, že cvičí, nespí,
2: ano, teď
3: nejí,
2: si uhodil, teďka si uhodil hlavičkou o hřebíček.
3: Ano, ano.
2: Čili já to shrnu.
3: Ano.
2: Za prvé, obézita není ta obézita, jak to někdo z vás milně povídal. A za druhé, hladové slabé tělo se nemůže obézitě bránit. Proto, kdo nechce být obézní, musí řádně jíst a hodně spát, aby tělo mělo sílu se proti tloušťce bránit.
1: Dochází na povídku.

0: Noc s hvězdou.
1: Jednou jsme zkoušeli hru, kterou napsal režisér Vrbský. A on tam hrál hlavní roli Míra. A strašně ho ten Vrbský ho strašně sužoval, protože když už mu ve své hře svěřil hlavní roli, tak chtěl, aby to bylo, jo. A tam byl, on hrál nějakého cirkusáka, byl strašně urputný a pořád do nějaký dívky tam švihal důdkama, jo, honilý, prostě po manéži. A pořád to tomu Vrbskýmu nebylo dost, jo, ten hlad, teď on je dost rasík přece, jo, a když nasadí Míra, jo, ty děvko, já tě tady, a říkal, homola, to není ono, rozumíte? Vy musíte, vy jste frajer ohromný, rozumíte? Vy musíte přijít, přece řeknu, ty děvko jedna, jestli já... Říkal, dobře, pane Dezera, tak já to zkusím. Vrbskej si sedla, ten homola vyšla, prostě teď začal dělat Vrbský. Přišapla. Myslel, že mu to tím zvoškli, jo, povídá, ty děvko jedna, jestli já na tebe vezmu dudky. A teď čekal, kdy ten zařve a urazí se, a on říkal, no vidíte, homola, to je on.
2: A homola vůbec, homolovi jsou krásné historie. Když hrál v Košicích, tak on mu řekli, on musel hrát slovensky a řekli mu, slovenština zásadně všecko změkčuje. Tak on říkal, prosím pěkně, došel telegram statie. A byla premiéra a v novinách stálo. Pán Homola urobil len v prvom dějstve 150 chýb.

kámy. Cne, necne, knězi lajky, měšťanky v čepcích, skvělé dámy, s naškrobenými krejzlíky, mudrce, blázny, skrblíky, ať je kdo skromný nebo hrd, ať malý nebo velký, podvede všechny stejně smrt. Nechť Baristo, nechť Helena je.

Bůh to ví, a bratra není, sestry dětská. Kdo by mohl oběť přinésti, chtěte pět zaň, tamuka všecka. Smrt přišla, spadla, ležíš.

0: otekou klouby, prasknou čili. O ženo zázraku, ty živý, ty sladké tělo zářivé, ale budoucnost již na tě civí. V ráji můžeš, ale neživé.
1: Je pátá ráno.
2: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.
3: Snad jsem si zmýlil od...

0: Vesnici hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Všude nyní slyšíme kritiku státního rozpočtu a schodku, kterou Babišova vláda s ministryní financí Alenou Schillerovou připravili. Petr Hájek si však myslí opak. Zadlužení je stále malé, měli bychom investovat mnohem více. Například tak, jak se to vyplatilo kolegům v Polsku. Země koruny české jsou zkrátka stále mezi nebem a peklem a celá státní správa je prolezlá hlubokým státem. Vyplatí se tedy jít demonstrovat proti Babišově vládě, stejně jako chvilkaři? To jít spíše demonstrovat přímo proti Tejcovi a jeho justičním kachnám, které znovu zakdákali. A důležitá věc, která nebyla opomenuta. V písnici se postupuje podle Bakalova vzoru OKD a proto doporučujeme poslechnout si celý záznam nejnovější pondělní porady nepodvolených.
1: Na stránkách protiprout.info

0: noc s hvězdou.
1: Čest práci, soudruzi.
2: Halt, kampak.
1: Já jdu na kontrolu bezpečnosti práce. Tady je můj průkaz, prosím.
2: Moment, jaký bezpečnosti?
1: Bezpečnosti práce.
2: Helejte, tak když jste od bezpečnosti, tak nesmíte být ve službě ožralej.
1: No dovolte, co pak já jsem opilý?
2: No samo sebou, řekl jste čest práci, soudruzi.
1: No a?
2: No já jsem tady sám.
1: A tak, no. To se tak říká, obvykle bývají ve vrátnici dva, dokonce tři vrátky.
2: Jo, to bývalo. Níčko jsme s neproduktivníma silama vyrazili dveře.
1: No. To je správné.
2: No jo, ale kdo nám ty dveře spraví? Je ta hned na cemr.
1: No tak dobrá, tak to dáme hned do zápisu.
2: Popovažte se něco tady zapisovat, čověče. Tady se nesmí ani fotografovat. A máte u sebe foťák?
1: Já a na co?
2: No, abych vám měl co zabavit.
1: No tak, to nemám.
2: No, vidíte, jako špion byste měl mít u sebe foťák.
1: No dovolte, co pak, já jsem špion. No,
2: mě se neptejte, to vy musíte vědět. Hlejte, radši se okamžitě přiznejte, než vás vemu do křížovkovýho výslechu.
1: Prosím?
2: Do křížovkovýho výslechu vás vemu.
1: Jo tak, do křížového, ale proč byste mě brali do křížového výslechu, když máte moji legitimaci?
2: Tohle to?
1: Ano, ovšem.
2: To je vaše legitimace?
1: Ano, ano.
2: Sakra, kde se vzala v mý ruce?
1: No, vždyť jsem vám ji dal.
2: Cože?
1: Vždyť jsem vám ji dal.
2: A víte, že tohle to mi uniklo? Tak tohle to jste vy, tohle to? Sapra, tohle to jste vy?
1: Ne, bratr.
2: Jo, tak vy jste národní socialista.
1: No, Krista, pána.
2: A jo, klerikál.
1: Ale dovolte.
2: No ne, tak to vás tam nemůžu pustit, to ne, to nechtějte na mě.
1: No ještě ze mě udělejte diverzanta.
2: Opovažte se něco takového na mě chtít?
1: Já jsem revizor Richard Mochomůrka.
2: Co, Mochomůrka?
1: Richard.
2: Jo, to by mohl říct každý prašivka tohleto. Satane jeden.
1: Máte moje legitimaci.
2: To je vašeho bratra tohleto.
1: Ale to jsem říkal ironicky.
2: To je jedno, jak se to říká, ukažte mi vaši, nebo si pošlu pro bajonet.
1: Já vám dávám čestné slovo, že tohle je moje legitimace.
2: No, tak moment. Máte nějaké potvrzení, že můžete dávat čestné slovo?
1: No, když mě vidíte na fotografii, ne?
2: Ještě ne.
1: No, tak se podívejte.
2: Moment, napřed to musím otevřít.
1: No tak to otevřít. No, a teď mě vidíte.
2: Nevidím, já to mám obráceně.
1: No prosím, tak teď mě vidíte, ne?
2: Ještě ne, já si musím vzít brýle.
1: No. No tak sláva, tak teď mě vidíte, ne?
2: Sakra, nevidím, já to mám zamžený. Máte kapesník?
1: Nemám.
2: Tak musím vzít svůj. Zafra, já ho taky nemám. Ale víte, že jste si podobný?
1: No zaplať, pámu.
2: No jo, to já si byl s bráchou taky podobnej. My jsme byli původně dvojčata, víte? Ale...

0: Hnedlinko, po narození jeden z nás umřel.
1: No. A prosím vás, který?
0: No, to je právě to mi do dneška vrtá hlavou. Jsem to tady já, nebo to tady je můj brácha?
1: To musí být nepříjemný pocit, že ano?
0: No jo, a nejhorší to je, když mám platit činži, víte? Nadměrný metry. To se potom s bráchou strašně hádám. On se mi zjevuje ve snaz, já mu nadávám.

0: No ne, já myslím jako celostátně, víte, třeba pohostinství.
1: No jo, tam jsme dosáhli přímo světové úrovně.
0: Ano, a v čem? No,
1: hlavně v cenách.
0: No a nebo vezměte například postavení ženy ve společnosti.
1: Jo, tak to já nevím, já s růženou radši do společnosti nechodím. A? Haló? U telefonu vrátnictví. Cože? Kdo? Ten malej Petrásek? Co? Že mám spát do sádry? No co s tím? Já nevím, tak ho nechte zatvrdnout a pak ho opatrně oťukejte.
0: Vidíte, co se tady děje? Puste mě okamžitě dovnitř.
1: Jen přes mou zříceninu, soudruhu.
0: Tak mi zavolejte ředitele.
1: Nepak, ten se s váma vůbec nebude bavit.
0: Prost.
1: On jde na vojnu.
0: To máte tak mladého ředitele?
1: Ne, ale on tady má něco platit, tak se dá radši na vojnu.
0: Poslechněte, je v tomhle podniku vůbec někdo rozumný?
1: Nezdržujte, já to tady teďka zamknu a půjdu na pivo.
0: Kam?
1: Nevyzvídejte na mě, to je průmyslový tajemství.
0: Prosím vás, nešlo by to, abychom se nějak rozumně dohodli?
1: Ne, vyloučeno, já úplatky neberu.
0: No dovolte, jaké úplatky?
1: No, já myslel, že jste mi chtěl dát nějaký úplatek, ne?
0: Za co já bych vám dával úplatek?
1: No, co pak o to, kdybyste chtěl, tak byste si vždycky nějaký důvod našel, že ano?
0: Já jsem poctivý člověk.
1: Dejte pokoj, a čím se teda živíte?

0: jsem přece revizor.
1: Jo.
0: A také přednáším.
1: Co, básničky?
0: Ale ne, o bezpečnosti práce.
1: No jo, dneska to jde. To já dřív, když jsem se někde zakecal, tak mi dal mistr pár facek.
0: Dneska na to hledíme jinak.
1: Jo, dneska už se za to nefackujeme, že ano? Co, druhu, tak pojďte, půjdem, já to tady zamknu.
0: Počkejte, a to vás tady nikdo nebude postrádat?
1: A s tím si nedělejte starosti, oni stejně rošťáci chodí přes plot.
0: Vaši zaměstnanci přelézají plot?
1: A kde pak přelízají, oni tam mají díry.
0: Díry v plotě?
1: No jo, dvě.
0: A na co dvě?
1: No, jednu pro sebe a druhou pro zavazadla.
0: Jaký zavazadla?
1: Ježišmarja, no přece se s tím nebudou tahat přes vrátnici. Já jsem totiž na to hrozně přísnej, víme? Tak pojďte, nezdržujte a jdeme.
0: Mou povinností je sepsat závady v bezpečnosti práce. Puste mě okamžitě do...
1: Jo, abyste mi někam spadnul, že ano, pane? Tady je to samá díra. Tady si každou chvilku někdo zlomí ruku nebo nohu.
0: No to právě chci vidět, puste mi okamžitě dovnitř, musím to sepsat.
1: No co zrovna, abyste se mi zaplet do těch neizolovaných elektrických drátů. No pak já už na to nemám nervy. Hlejte se, napište, že je u nás všecko v pořádku a v pořádku vypadněte, já mám žížeň.
0: Tak mě nechte promluvit aspoň s velitelem požární hlídky.
1: Jo, tak to nejde. Ten předevčírem úplně vyhořel. On si dělal topinky, víte?
0: Prosím.
1: Hlavního inženýra?
0: Ano.
1: Toho taky nemůžu zavolat. Toho minulej týden chytnul řemen.
0: Který?
1: No hlavní. To víte, na hlavního inženýra hlavní řemen.
0: A kdo ho zastupuje?
1: No přece já tady.
0: A vy máte technickou kvalifikaci?
1: Ne, ale já jsem jedinej nezraněnej tady. U nás je na to prémie.
0: Tak tohle všechno právě musím o vás sepsat.
1: Ježiši, nic nepište, nebo si neopatrně začnu šistit revolver.
0: Poslyšte, já tady cítím plyn.
1: Já taky poslouchám, ale neslyším ho. Ale třetí tady je, to jo, už dobrý 14 dní. Hlejte, a jestli hned nepůjdete, já si ještě zapálím fajfku.
0: Ne!
2: Safra, tak co je se? Co, haló, vrátnictví, co? A, prosím, ano, okamžitě.
1: Tak pojďte, já musím teďka k nouzové bráně, bude se tam tudy expedovat auto se zbožím.
0: Jak to a proč nouzovou branou?
1: No, aby to nikdo neviděl, to víte, lidi jsou previti, on si to náměstek bere sebou domů.

0: že celé auto zboží a to si bere všechno pro sebe?
1: No všecko ne, to dá rozum. To auto musí vrátit. A od toho jsem právě tady já.

0: se obejmou.
1: Posloucháte Hvězdu.

0: Ne, já nejsem historik. Nejsem historik, vážení. A dokonce bych řekl při vší úctě, kterou k historikům chovám, že jsou mi něčím nepříjemní. Čím? No tak řekl bych, že jim jde pouze o fakta. Data, údaje, čísla a tak. Ale to jsou jenom kostry. Já se obracím často k historii, ovšem obracím se k ní v jakémsi poetickém smyslu. Hledám v ní příklady.
1: Slyšíte?
0: Ano, příklady.
1: To hovoří můj muž, František Kárnet. Nemusíte to poslouchat, on hovoří rád a bude hovořit ještě dlouho, ale poslouchat to nemusíte. Teď například mluví o tom, že historie mu poskytuje přečetné příklady a že z historie lze vyčíst, co si jako zásadní úsilí mužů a co si jako zásadní úsilí žen. Slyšíte ho?
0: A nejde tady, jak by se mnozí mohli domnívat o věci povrchní a banální, jako je třeba sex, anebo jiná specifika obou pohlaví. O směřování duchovní tady jde, vážení, které u mužů vede ke změnám a výbojům a které ženám radí setrvat, zůstat, nic neměnit. Muž chce jít dál, k novým pevninám, k novým strojům, k novým filozofickým systémům, že? Kdežto žena, vážení, chce setrvávat v takové nějaké sladké nehybnosti. Muž, řekněme to rovnou, je motorem tohoto světa. A žena jeho brzdou.
1: Slyšíte? A tohle je jeho oblíbená myšlenka. Dokonce tak oblíbená, že se snad rozhodl s ní vystačit. Rád se k ní vrací a rád ji opakuje.
0: A řekl bych to tak, kdyby běh věcí a světa spočíval na ženě, nebyli bychom příliš daleko. Troufám si tvrdit, že bychom žili podobným způsobem jako naši prapředkové ve svých jeskyních. Ano, lidstvo jako celek bylo by patrně ještě v plenkách.
1: Nevím, kde by bylo lidstvo jako celek, kdyby běh věcí řídili ženy, ale ptám se, kde by byl on, tedy můj muž František, kdybych běh jeho věcí neřídila já. Měl by na sobě patrně totéž sako, ve kterém jsem ho před lety poznala, a ty též polobotky. A ty též, což je nejhorší představa, ty též nespůsoby. Ale já se ptám, co když je to jinak? Co když tato typicky mužská představa je výplodem
0: mužské ješitnosti? Tak tohle tedy opravdu nemusíte poslouchat.
1: Mužské samolibosti.
0: Je škoda času tohle poslouchat.
1: Je to opravdu jen typicky mužská
0: představa. Neposlouchejte to. No, tak. To totiž hovoří moje žena Marta Kárnetová. Ptá se právě, co když to je jinak a mluví o typicky mužských představách. Ona totiž pojala jednoho dne jakousi myšlenku, no tak myšlenku, protože svět ženy je řízen spíš pocity a náladami než myšlením. Řekněme, že jednoho dne pojala náladu, ano náladu, vyprávět nebo dokonce napsat několik historických příběhů jinak, po svém. A vyvracet tím jaksi můj názor o mužském principu síly a pohybu a aktivity vůbec. Viď, brouku?
1: Mm-hmm, ano. Zajímá mě smysl příběhu. Ne jeho vnější podoba, ale skrytý smysl.
0: Ale dí. Například?
1: Například Dalila. Znáš?
0: No ovšem, že znám. To byla ta s tím Holofernem.
1: Ne, to byla Judita, brouku.
0: Ale vím samozřejmě, že vím. Tohle byl Samson.
1: Ano. A mě právě zajímá, jak ta útlá, slabá dívka zneškodnila toho obra.
0: Ty to nevíš? Velice prostě. Ustřihla mu vlasy.
1: A to bylo všecko?
0: Ano. V těch vlasech totiž bylo nějaké kouzlo nebo co. To je legenda, báje, no.
1: To vím. Jenže mě by to zajímalo do té chvíle, kdy to legenda a báje ještě nebylo. Psychologicky. Něco se skutečně stalo. Ale něco všedního, možná banálního, třeba maličkost. Něco, čím ta dívka nad tím mužem vyhrála.

promiňte prosím, že se vás tak ptám. Však právě si říkám, odkud já vás znám. Máte-li chvilku, no, aspoň chvilku času,

0: seznámení. Měl jsem užít slov chytřejších, promiňte slečno, nesmí chybí vtip. Však podruhé, až vás potkám, jistě začnu líp.
1: Noc s hvězdou.
2: Posluchač se ptá na hru anglického autora Wolfa Mankowitze Expresso Bongo, kterou Very chtěl koncem 50. let uvést, ale nakonec z realizace sešlo.
3: No to je anglická hra, to je výborná hra, já se to bojím hrát. No tady jsme u toho, podívejte se. Je pochopitelný, že u takového divadla, jako je naše, v první řadě člověk to divadlo musí mít rád, když tam jde. Lidi, kteří to nemají rádi a chodí tam, dají blbost, to tam nemají, musí být jinám. A jsou takový lidi, kteří to rádi nemají a chodí tam a teďka poslouchají, co by tam mohli říct z toho. No tak já jsem, mám v tom zkušenost, tak já jsem, než já tam něco řeknu, tak si to dvakrát převalím v hlavě, aby tam nebylo něco, co by mohl někdo obrátit jako rukavici a dát pravou rukavici na levou ruku, že ano, což je, to je taky jeden způsob. Ale například já tam říkám jednu věc. On říká, a co ráno? Říká, že ráno snídám kaviár a šampaňské. On říká, o mistře, vy snídáte šampaňské? Já říkám, ono není nic dražšího. No a pak to jde dál, já říkám, buď to, že piju suchoje, nebo sladkoje, nebo polosuchoje, a že to nosí za mnou z pokoje do pokoje, protože piju, já snídám bez stoje. A on říká, pak jedete do troje, že podívat se do zoje. A já říkám, ano, nedávno jsem tam padl do hnoje. A on říká, oje. No tak jsem se dozvěděl od jednoho vynikajícího muže, že o tomto mém vtipu byla velká diskuse, nebo jiný vynikající muž, to by tam byl, a říkal, že narušuju celostátní cenovou politiku. Že škodím lidově demokratickému režimu, neboť tam denně říkám lidem, že je u nás draho. No jo, no, tak na to jenom jedna jediná odpověď. Ať takovej vůl tam neleze. Protože když může najít tenhle úmysl, no tak potom, když kejchnu, tak to mě musí zavřít, protože to třeba řekl, že jsem na něco nadával, až mi nebylo rozumět. Že? No a potom, když se odstne, člověk má v rukách hru, která je kontroverziální, což je pro divadlo to nejlepší. Vždycky je pro divadlo dobře, aby hrálo takovou hru, o které se mluví. No nemluví se o hrušce, která je o hrušce, se nemluví, která je normální. Mluví se o hrušce, která má, aby mohl říkat, ta má chuť jabka, ta potom vždycky se mluví o tom, co je tak zajímavý, že na to může být několik pohledů. No když člověk hraje, když divadlo hraje takové hry, že tam říkají, co tam hrajou? O, ani nevím. A byl jsi tam, jo, o čem to je? No, ona tam přijde, on odejde. Ona tam nebyla. Já nevím, já jsem v přestávce potkal kádrovýho, tak jsem šel domů. Tak. Ono je pochopitelně, že divadlo má hrát kontroverziální věci. No a když potom takovou věc dostanete do ruky, jako je Espresso Bongo, no tak a potom, a znáte tyhle ty poměry, no tak pak člověk váhá, má-li to hrát nebo nemá-li to hrát, protože jestli tady nejde o publikum vůbec, tady jde o určitý kruhy, který to můžou vykládat tak či onak. No tak já jsem před 5 lety to dělal velmi odvážně a pak jsem do toho šel a věděl jsem, že si svou věc uhájím. Já jsem dnes unavený. Po 5 letech já už fyzicky unavený a mentálně zasedat za stůl s lidmi, o kterých napřed vím, že nemají smysl pro humor a že se napřed rozhodli, co slyšeli. A sedět s nimi a říkat jim, že to tam není. Mě už to nebaví. No tak prostě přemýšlím, máme hrát to Espresso Bongo nebo nemáme. Ačkoliv to je, jak říkám, tyhle hře, to není nic proti ničem. Ale dalo by se to vykládat třeba, že přijde někdo a řekne, co nám to říká. No já nevím, no to já nevím, jaký má ucho. Nám zakázala jedna kulturní referentka, nám vyškrtala všechny citáty Shakespeara. A když jsme mi dělali něco na Štvanici, protože my v Praze 2 to můžeme říkat, ale Štvanice to už je. To už je jiný dožectví. Tam už je jiné dože. Tak tam to zase, tak tam vyškrtala všechny věci z toho. Bývalá učitelka. Tak pak jsem jí volal a říkal jsem, no teď to jsou ale všecko, co jste vyškrtala, jsou citáty ze Shakespeara. Byla dlouhá pauza a pak řekla, no ale tam to nebylo napsáno. Tak já jsem povedal, milostivá paní, já vám k Vánocům pošlu vázaného Shakespeara. To je velmi dobré čtení. Tak ona mě řekla, abych ji neříkal milostivá paní. Tak se mi toho Shakespeara neposlal.

0: je 6.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: uslyšíte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Vlastenci ve Francii ze strany Marie Le Penové a jejich spojenci získali v nedělních senátních volbách rekordních 14 křesel. Je to historicky nejlepší výsledek vlasteneckých sil za posledních 30 let. Francie, znechucená vládou bruselských elit, tím tak vyslala jasný signál před dubnovými prezidentskými volbami. Úspěch je navíc o to větší, že senátory ve Francii nevolí přímo občané, nýbrž místní zastupitelé, tedy právě starostové a radní z měst, kteří denně nesou důsledky politiky diktované z Paříže a Bruselu. V novém francouzském senátu budou mít sice stále většinu strany středu a levice podporující politiku Evropské unie, ale situace se rychle mění. Vždyť za několik měsíců budou volby prezidentské, ve kterých Marie Le Penová kandiduje. Úspěch vlastenců v senátu je proto dalším kamínkem do mozaiky na cestě vlastenců k moci nad svou vlastní zemí a v dubnu by se, alespoň podle dosavadních průzkumů, stala novou prezidentkou zcela jednoznačně právě Le Penová. Pro nepodvolené v České republice bude snad úspěch francouzských vlastenců další inspirací, jak se už za týden rozhodovat u volebních uren. Prezident Pavel si udělal výlet do New Yorku a v OSN přednesl projev z pera svých loutkovodičů. Podle poslance Jindřicha Reichla a předsedy strany PRO to byly jen obecné nic neříkající plky kritizující Rusko a velebící válečné štváče. Projev byl prý nudný, zcela zbytečný a navíc špatně přečtený. Podle kamerových záznamů navíc projev Pávka v sále skoro nikdo neposlouchal, takže ostuda pro naši zemi nebude tak veliká. Snad jediné, co v něm mohlo pobavit, byla zmínka, zřejmě dle filmové komedie Myš, která řvala, o povelu Číně. Hradní klika si zaapelovala, že Čína má využít svého vlivu na Rusko a přemluvit ho, aby hroutící kyjevský režim ušetřilo potupné vojenské porážky. Pokud jste sami tento další z bezcenných pávkových projevů neslyšeli, nejste jediní. Poslouchali ho už snad jen redaktoři z České televize a rozhlasu. Příznačná však byla reakce obhájců. Například takový fanatický válečný štváč Martin Schwarz prohlásil, že kdo se doma ke kritice Petra Pavla přidává, je prý zrádce. Ano, Schwarz toto skutečně řekl. Kritika prezidentova žvatlání je tedy vlastizradou, alespoň podle tohoto mediálního obra. A kdo by se snad odvážil říci, že plky jsou plky, má být vyobcován. Mířil tím právě na Reichla, který se odvážil říci, že císař je nahý. Ostatně přeci už Jan Werich nám dříve radil, co dělat při srážce s podobným blbcem. Mafiánské struktury STANu a jejich kmotra, bývalého ministra vnitra Víta Rakušana, dál prorůstají celým veřejným prostorem. Díky zjištění Tomase Pauknera minulý týden vyšlo navíc najevo, že síť sahá od radnic přes média až do české armády. Součástí byla totiž i dronová iniciativa takzvané skupiny D. Podle Pauknera se za sbírkou na údajné speciální vojenské drony skrývaly jen obyčejné hračky koupené v Číně. Jen s jedním rozdílem, obrovským rozdílem v ceně. Peníze pak mizely v kapsách mafie kolem Víta Rakušana. Do této vojenské sbírky byli zjevně zapleteni jak vysocí důstojníci, tak běžní civilisté, například sám herec Ondřej Vetchý. A jaká je situace nyní? Velmi podobná. Ani vláda Andreje Babiše se s těmito

0: rozkrádačkami a podvody zatím nevyrovnala. Volební porážkou hnutí STAN tak nic neskončilo a jede se dál. Vždyť například Karel Řehka nyní kandiduje za STAN v Plzni do Senátu a jeho manželka je poslankyní parlamentu. Chobotnice pod značkou strany prostě nadále noří svá chapadla všude tam, kde jde o moc a o peníze. Zatímco ODS snad v minulé vládě věřila, že vládu skutečně řídí Petr Fiala, Rakušan si potichu budoval vlastní mocenské centrum. Není tak náhodou, že právě dnes ho předvolební průzkumy a liberální média označují za vůdce opozice a možného budoucího premiéra. Úkol je přece jasný – dosadit tohoto mafiána i do premiérského křesla a ve spojení s hradní skupinou kolem Pávka tak ovládnout podle vyzkoušených praktik dozimetru celou republiku. Žel, toto vůbec není nereálné.
1: Jo, pořád se něco děje.

velké lože šel, kam vítr vál. Slávu, co měl u lidí,

Chtěl bych být, v němž ticho bydlí, chtěl bych být na chvilku sám, chtěl bych snít v houpací židli,

0: Jenom 5 minut.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Ojda, jeden člověče, mě ti potom Silvestru tak strašně bolí hlava. A přitom jsem ti dneska spolku už celou škatulku prášků, no. Celou škatulku jsem spolk. Já nevím, jestli se snad to víčko ještě neotevřelo, nebo co.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: je 7.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

neznám zemi, kde by nebyl Trump. Od Viktory jiných vodopádů přes Island do argentinských pam. Do světa, když kamarádi míří, mají v očích touhu prokletou. Dálka jejich bolest neusmíří, nosí v sobě kletbu staletou.

celýho světa byl kolem kruh. Ať je člověk zvěří nebo lovcem, kolem ohně najde leto kruh. Dálka určí cenu rodných strání, jednou každej oheň dohoří.

0: Jděte hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Z chudého účetního se právě před 110 lety stal první dolarový miliardář na světě. Postupně ovládl politiku, finance i světové dějiny. Mluvíme o Johnu Davisu Rockefellerovi. Narodil se 8. července 1839 v New Yorku jako syn potulného židovského šarlatána a obchodníka s koňmi, jemuž sousedé přezdívali ďábelský Bill. Schopnost vyjednávat, chladnokrevně kalkulovat a nikdy nezapomenout na vydělané i prodané dolary ho však v budoucím zmateném světě vynesli až do nejvyšších pater. V roce 1970 založil Start Oil Company v Ohio a korporací bylo souzeno stát se prvním skutečným průmyslovým gigantem moderních amerických dějin. Máme o něm celý článek, který velmi poutavě napsal Pavel Kopecký.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info.
0: Ztráty a nálezy.info.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: V našem rodinném kolektivu se však bohužel vyskytují i výstřelky. Ku příkladu další z mých bratrů, Lucián. Jde o tichého blázna. Je vášnivým rybářem. Jednou jsem ho pozoroval při výlovu řeky. S překvapením jsem zjistil, která k přilovu postupuje. Když chytil velkou rybu, vzal ji a hodil zpět do vody. Když chytil maličkou, pečlivě ji uschoval. I otázal jsem se ho po příčině tak neobvyklého činění. Vysvětlil mi to takto. Mám doma pouze jediný malý kastrolek.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Těšíte se na Spartakiádu a chystáte se vyrobit velkou spoustu obrázků přímo z vystoupení cvičenců?
2: Pak vám poslouží fotoaparát Kyjev 4.
3: Speciální uzávěrka totiž dovoluje nastavit čas na jednu polovinu až jednu 1250 vteřiny.
4: Kyjev 4 je na kinofilm, má vestavěný elektrický osvitoměr. Mechanismus závěrky vylučuje dvojí expozici.
1: Kvalitní obrázky vám zajistí svitkové nebo perfofilmy FOMA.
2: Pro fotografování venku použijete filmu o citlivosti 17 dinů. Za zhoršených světelných podmínek a při použití blesku zakládáme do aparátu film o citlivosti 21 dinů.
3: Svitkový film má tu výhodu proti kinofilmu, že negativy můžete sami kopírovat bez zvětování.
5: Uměli to, že? I my to umíme.
6: I my to umíme.
7: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

srdce každého pijáka si zcela jistě získá. Pravá 6 let stará slušovická whiska. Prej už Vizovice malej vývoz

když to takhle půjde dál, tak v tom posledním kšaftu slušovičtí odkážou nám svoji vlastní naftu. Kutnou horu od spodu prejskou mají převelice, nejspíš

vypustili Slušovice. Zcela tajnej a novej typ, výkonný družice. Prej už jezdí Slušokot po povrchu měsíce. A kolíku je parce.

za krásou květin i s tím se skrývá, jak trn na růži bolest dá. Jen čas ji zhojí, i trn se zlomí, láska bolest překrývá.

0: začala osmá raní.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Slovensko momentálně míří bruselskou, tedy bulharskou cestou. Ano, bulharskou. Klidně můžeme skončit na Balkáně, mluví bývalý publicista a politik a bývalý ministr školství v druhé Ficově vládě Juraj Draxler. Slovensko je zkrátka na rozcestí. Fico tažením návrhu na odvolání Taraby získal čas, ale hrozba předčasnými volbami má hlubší kořeny. Vládní voliči si zaslouží trochu klidu a pokoje, ale neschopná hysterická opozice si to nechce přiznat. Mnohá poučení z toho plynou i pro nás v České republice, či spíše možná vzpomínky na budoucnost. Máme o tom celý článek.
1: Na stránkách protiprout.info

tam dojdu se svým klukem, už po stavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Bařinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací a cesta bývá pitomá. Po schodech mi vždycky strhne, žvatlá přitom ty své nesmysly. Prý v posteličku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

když potká Ferdu mravence, nebo Brouka Pitlíka. Leze po té zemi a vůbec ani neví, že je kulatá. Jo, ona není špatná.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Soudruzi, zahajují tuto dnešní báseň. Já ze své čestné funkce literáta vítám k nám slunce z rozdělovny zlata i z jeho paprsky s našimi deviskami. Vítám zde včely provádějící sběr. Vítám dál strom, co ze všech atmosfér žene svou mízu do výroby květů. Vítám i pupen, který se má k světu. Vítám podléšky i s konvalinkami. Vítám zasloužilé pěvce z křivany. Vítám celé jaro. Máji, práci čest. Soudruzi, to jaro letošní je naše. Je naše z gruntu, z hlouby od kořenů až k nebi, na němž dýmy továren kreslí stoupající křivku výkonnosti.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Více ovoce a šťáv. Nebuď líný jísti vitamíny. Dlouho, dlouho budeš zdrav. Pak náhle přede mnou schová svá ústa jahodová. Tak jak mám její nápad vážně chápat,

skala mě stází, tobě schází více ovoce a šťáv. Tak nebuď líný, jísti vitamíny, dlouho, dlouho budeš zdrav. Pak náhle

0: jahodová. No tak jak mám její nápad vážně chápat, když právě jahody mám rád.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
1: Dnes od 6 večer.

0: na stanici Hvězda.
1: Rebelům z Euréky nad hlavou na věky.

0: je 9 dopoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Vlastenci ve Francii ze strany Marie Le Penové a jejich spojenci získali v nedělních

0: senátních volbách rekordních 14 křesel. Je to historicky nejlepší výsledek vlasteneckých sil za posledních 30 let. Francie, znechucená vládou bruselských elit, tím tak vyslala jasný signál před dubnovými prezidentskými volbami. Úspěch je navíc o to větší, že senátory ve Francii nevolí přímo občané, nýbrž místní zastupitelé, tedy právě starostové a radní z měst, kteří denně nesou důsledky politiky diktované z Paříže a Bruselu. V novém francouzském senátu budou mít sice stále většinu strany středu a levice podporující politiku Evropské unie, ale situace se rychle mění. Vždyť za několik měsíců budou volby prezidentské, ve kterých Marie Le Penová kandiduje. Úspěch vlastenců v senátu je proto dalším kamínkem do mozaiky na cestě vlastenců k moci nad svou vlastní zemí a v dubnu by se, alespoň podle dosavadních průzkumů, stala novou prezidentkou zcela jednoznačně právě Le Penová. Pro nepodvolené v České republice bude snad úspěch francouzských vlastenců další inspirací, jak se už za týden rozhodovat u volebních uren.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Setkávám se se starými soudruhy, kteří taky řeknou, co to tam hrajete, tam to křičí. A říkám, vážený soudruhu, co poslouchají tvoje děti? No oni to poslouchají, soudruzi, prosím vás. Tak my chceme působit na mladý lidi a nevyužijeme se teda tu šanci, kterou máme v tom? Proč neděláme písničky, které budou teda s tím břinkáním, teda, který ty mladý lidi mají rádi, a nedáme tam naše slova, nedáme tam naše myšlenky do toho?
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Sázejte si v lotince, kouzlete si život jako v bavlnce. Jedním tahem vzdušné zámky a hrady, Semiramidiny, rajské zahrady. Jen to jisté číslo třeba uhádnout, jenom směle ruku.

zahoď brašnu, pohleď k nebi školáčku. Štěstí letí na mráčku. Chytej, volej, pust se ze mě ve spánku. Jen to číslo a máš zlatou studánku. Číslo láká, číslo volá, to je on.

sny, chiméry, třesky, plesky, ven to děs. Jen když chytne štěstí třeba za ocas, nač tak mnoho stačí malý ocásek, chytnou čtízko třeba jenom za vlásek, už jsou tam.

Milionek stačí, když ne milion. Kousek slonka, když ne celý zlatý slon. Slunko, sluník, slunečnici, aspoň to. Kousek štěstí, trochu lásky, stačí to. Na to nemusíš mít losy, synáčku. Štěstí přece nechodí jen ve frontu.

To je štěstí, los je cestní broučku můj. Jaká čísla, jen ta jistá sobě snuj. Dobrá práce po zahálce v

0: uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: jízda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrologové, geometři, agronomové, psychiatři, páni docenti, geologie, psychologie, teologie. Nemocí zhoubných, nemocí zjevných,

0: Zkrátka inteligence. Tady je tesař, klempíř, zedník, a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, poráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ta zas tohle. A všichni dohromady udělají moc. A tu je platnéř, kočí, havíř.
1: Já svarám dolů, do dolů a dolů jurudu.
0: A tady rybář, kejklíř, dudák.

0: My všichni budem na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady. Když všichni všechněm všechno dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady.
1: I širší ulice a tvrdší podkovy,
2: kuřata, slepice, pečivo, cukroví.
0: Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost. Továrny na kůl.

0: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Stanice Hvězda.
1: Bezpečnost.

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Z chudého účetního se právě před 110 lety stal první dolarový miliardář na světě. Postupně ovládl politiku, finance i světové dějiny. Mluvíme o Johnu Davisu Rockefellerovi. Narodil se 8. července 1839 v New Yorku jako syn potulného židovského šarlatána a obchodníka s koňmi. Jemuž sousedé přezdívali ďábelský Bill. Schopnost vyjednávat, chladnokrevně kalkulovat a nikdy nezapomenout na vydělané i prodané dolary ho však v budoucím zmateném světě vynesli až do nejvyšších pater. V roce 1970 založil Start Oil Company v Ohio a korporací bylo souzeno stát se prvním skutečným průmyslovým gigantem moderních amerických dějin. Máme o něm celý článek, který velmi poutavě napsal Pavel Kopecký.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: se blížím dávno, dopravní ruch stich, nikde ani noha, žádné auto v ulicích. V tom náhle zazní klaxon a pryč je noční klid. Jak rozezní se klaxon, stěží stačím uskočit.
1: Poslouchej,
0: poslouchej,
1: jak klaxon zní,
0: klaxon zní.
1: Ulicí,
0: ulicí
1: se rozléhá,
0: se rozléhá.
1: Každý chodec,
0: každý chodec
1: dávno ví,
0: dávno ví,
1: že řidič vždycky právo má.

0: spát. Vypni ten svůj klaxon,
1: schudí se jedu tě rád.
0: Klaxon můj
1: se rozezní, k němu má pár
0: konských sil.
1: Nevadí,
0: že město spí,
1: zkusí
0: dál,
1: a jaký zbyl.
0: To v ulicích se stává, řidič ten se nesníží, stále mačká klaxon, jak se chodec přiblíží.
1: Jak rozezní se klaxon, jako skála musíš stát, když chodec slyší klaxon, musí autu přednost dát.
0: Když dávno šlo město spát, klaxon svůj nemačkej, zkoušej hrdost chvíli vzdát, nočním chodcům přednost dej. Když dávno šlo město spát, klaxon svůj nemačkej, zkoušej hrdost.
2: Stanice

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, poslyšte, co pa vy nemáte nikoho, koho byste rád navštívil na hřbitově. A ten říká, no tak na hřbitově bych rád navštívil několik lidí, no ale oni všichni ještě žijou.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Rozhodla se, koňovi dám obroku a jim každému do zadnice po broku, juch po broku.
1: Pam, pam, pam, pam, pararam, param.
0: Náhle se v ní probudila nepoznaná touha. Byla by jí zabudila, řekla si však ouha. Já tu holku bez okolků zabiju. A večer to pak s její

0: Za hodinu bude poledne.
1: Slyšte, slyšte, slyšte.
0: Stanice Hvězda.
1: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem, všem, všem.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Srbsko má novou úřadující prezidentku, předsedkyní parlamentu Anu Branavičovou. Aleksandr Vučić, nyní tedy už bývalý prezident, totiž odstoupil a předtím si ještě stačil zavolat s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Jedno s druhým přímo souvisí. Srbsko čeká volební bitva o všechno. Prezident Vučić odchází, aby zůstal. Rozhodne snad levný ruský plyn? No, Vladimír Putin v poslední chvíli Bělehrad podržel a revoluční mládež táhne proti stratégovi. Brusel jen na oko mlčí a nás čeká zajímavá věc. Had čeká na svou příležitost. O tom všem máme aktuální článek, který připravil Dimitrij Bavirin.
1: Na stránkách protiprout.info

styl, povinnost zubicení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám, zaplať Bůh,

to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč na starý hřbitov,

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: To se vyprávalo přeci na Vinohrady, když jsme tam byli, jak Kandrt jezdil s tou starou pravovkou, co měla ještě ten takový vítěznou sošku. A oni jezdili s manželkou Kandrtovi. A mě říkal, Kandrt říkal, a my máme s maminkou rozdělený funkce. My přijedeme třeba k železničnímu přejezdu, já se zeptám, je to dobrý, maminko? Ona říká, je to dobrý, tatínku, a pak jedem. No a jeli jsme takhle tadyhle, jak se jede do Unhoště, tak před Jenčí jsou Šraňky, no a jedeme, já jsem přibrzdil a povídám, je to dobrý, maminko, a ona říkala, je to dobrý, tatínku, já tam vjel, a najednou jsme měli, já měl jenom volant v rukou a ten předek nám vzala lokomotivu.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: hoří.
1: Haló? Máme pro vás vzkaz.
2: Navštivte prodejny Rolný, kdež vám předvedou a vyzkouší zcela nezávazně jakýkoliv oděv z bohatého skladu. U Rolného může nakupovat i ten, kdo má zcela malé příjmy. Pamatujte si, oděv vzorný, šije Rolný.
0: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
1: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: a mrakem.
1: Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme. Až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na mou duši, vypiju i s tím vínem.
2: O 5:00 odpolední otevřeme 50kám dveře do Kořán.
3: Na stanici Hvězda.
4: Vždycky, když ztratíš i poslední naději, vzpomeň si, že dobří holuby se vracejí. Zakrouží nad dvorem, kde jsi žil jako kluk před léty, nezoufej, přiletí. Na fotkách z tamtěch let jsou vidět už jenom

zdá, že ta babeta je vofleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád. Babeta, až se zpátky bude chtít mě vyplnit, co když si slíbila. Má babeta šla do světa a já doma vlet, ale ještě je tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dám, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak má.

0: Vidíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Z chudého účetního se právě před 110 lety stal první dolarový miliardář na světě. Postupně ovládl politiku, finance i světové dějiny. Mluvíme o Johnu Davisu Rockefellerovi. Narodil se 8. července 1839 v New Yorku jako syn potulného židovského šarlatána a obchodníka s koňmi, jemuž sousedé přezdívali Ďábelský Bill. Schopnost vyjednávat, chladnokrevně kalkulovat a nikdy nezapomenout na vydělané i prodané dolary ho však v budoucím zmateném světě vynesli až do nejvyšších pater. V roce 1970 založil Start Oil Company v Ohio a korporací bylo souzeno stát se prvním skutečným průmyslovým gigantem moderních amerických dějin. Máme o něm celý článek, který velmi poutavě napsal Pavel Kopecký.
0: Na stránkách akademie
3: stratyanalezy.info
0: stratyanalezy.info.
4: Tak už jsme opět na trávě, neslavně skončil ten náš let, letěli jsme bez hlavě.

už je po dešti složitě, žijem, žijem složitě, složitě, žijem, žijem složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála, to, co se mu patřila, mě mlčky říká plav. Složitě žijem, žijem, složitě. Složitě, žijem, žijem, složitě.

ztratíš holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupé, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Schováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě. Složitě. Žijem, žijem, složitě.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: A je to Rašilovovi přece, že? Jak se hrála, ta nová taková původní česká hra. O 27 obrazech to bylo, že jo?
2: To byla po generálce taková diskuze, že jo? Ono to nebylo moc dobrý, ta hra, že jo? A
3: hlavně dlouhý to.
2: Dlouhý.
4: A špatný.
2: Ten Rašilov, jako se mluvilo zprava, zleva, a Rašilov povídá, víte, pane autore, ono by to chtělo, ono to není tak špatný, jak říkají, ale ono by to chtělo jednu věc, chtělo by to škrtnout jeden obraz.
4: Mistře, který? Který mistře?
2: No, on na to odpověděl, to je jedno, který si vybere.
4: Kterýkoliv.
5: Fáma tvrdí, že říkal, hlavně ten můj.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak všelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovaly opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

Která se dobou si chrvou, bezprizorní vězeň svědomí, u dráhy za dolní Volmavou, pod mostem hledá

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Prezident Pavel si udělal výlet do New Yorku a v OSN přednesl projev z pera svých loutkovodičů. Podle poslance Jindřicha Reichla a předsedy strany PRO to byly jen obecné nic neříkající plky kritizující Rusko a velebící válečné štváče. Projev byl prý nudný, zcela zbytečný a navíc špatně přečtený. Podle kamerových záznamů navíc projev Pávka v sále skoro nikdo neposlouchal, takže ostuda pro naši zemi nebude tak veliká. Snad jediné, co v něm mohlo pobavit, byla zmínka, zřejmě dle filmové komedie Myš, která řvala, o povelu Číně. Hradní klika si zaapelovala, že Čína má využít svého vlivu na Rusko a přemluvit ho, aby hroutící kyjevský režim ušetřilo potupné vojenské porážky. Pokud jste sami tento další z bezcenných pávkových projevů neslyšeli, nejste jediní. Poslouchali ho už snad jen redaktoři z České televize a rozhlasu. Příznačná však byla reakce obhájců. Například takový fanatický válečný štváč Martin Schwarz prohlásil, že kdo se doma ke kritice Petra Pavla přidává, je prý zrádce. Ano, Schwarz toto skutečně řekl. Kritika prezidentova žvatlání je tedy vlastizradou, alespoň podle tohoto mediálního obra. A kdo by se snad odvážil říci, že plky jsou plky, má být vyobcován. Mířil tím právě na Reichla, který se odvážil říci, že císař je nahý. Ostatně přeci už Jan Werich nám dříve radil, co dělat při srážce s podobným blbcem.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Letos jsem šel pomoci našim družstevníkům sežňovými pracemi. Ještě nejsem vyučen zemědělcem, byli nuceni svěřiti mi něco neodborného. Šlo však o práci neméně zodpovědnou. Byl jsem ustanoven jako žňová hlídka. Předseda mě zavedl večer na pracoviště a sdělil mi: zde toto budete střežiti. Váš rajon je zde od kůlny k tamtomu červenému světélku a zpět. Druhého dne jsem byl nezvěstný. Ani třetího dne jsem nebyl k nalezení. Vrátil jsem se po 14 dnech mírně uprášen. Když mě předseda sekýroval, kdeže jsem byl, pravil jsem: ono červené světélko bylo na nákladním autě z Košic.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

celé slunce jedním hmatem na tvé dlani dovádí. Tomu i dotek tvého jména nové ráno.

ať trvá svítání. Dobré ráno, Magdaléno. Od dnešního dne ti bude jenom 18. Budeš ještě dlouho dítě a jako já a moje přání

ani trochu rád. Už jsem mrzák hotovej a hexen šus mám tutovej a vokem cuká neurotický tik.

0: s tím kamarádi k šípku, prosím vás. Já tuhle příští neděli zas nasnídám se v posteli a svět zas bude pro mě plný krás. Já tuhle příští neděli zas nasnídám se v posteli a svět zas bude veselý a život plný krás.
1: Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Řeknete kost, ale z 10 000 kilogramů takových kostí vyrobíme 1 500 kilogramů klihu, 700 kilogramů hnojivé moučky, 4 000 kilogramů krmné moučky, 90 kilogramů glycerinu, 400 kilogramů elainu, 400 kilogramů stearinu a 220 kilogramů jádrového mýdla. 10 000 kilogramů kostí má v devizách stejnou hodnotu jako 1 000 kilogramů másla, což je přídělové množství na jedno období pro 1 250 dětí. Je to prostá matematika. Čím více kostí, tím více surovin k výrobě jádrového mýdla, holícího mýdla, leštidel, krémů, želatin, filmové emulze, knoflíků, nerozbitného skla, spódia, léčiv a tím vyšší životní úroveň pro všechny.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

já jsem přes jen beznadějný nešika. Všechno mě padá z rukou, i ten život i přede mnou utíká, hodiny jenom tukou.

jen už musím státi, podo mě chodějí celou noc zloději, a než se nadějí, jsem okraden. Tak

teď slávy zbledá, mi svá ti nedá, pršou mi střevíce a venku skučí vichřice, zavanice, bolí mě velice plíce, za mrazu sup plednou milíce, od všeho znám jenom rup, to pro mě není dobré znamení, den ke dní čekám na poslední odzvonění. Tak jsem si koupil

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Lidstvo zřejmě čeká jeden z největších objevů v dějinách. Archeologové jsou totiž na dosah pozůstatků Noémovy archy. Slyšíte dobře, 17. dne 7. měsíci archa spočinula na pohoří Araratu, praví se v 8. knize Genesis. A právě letos se na tomto úpatí Arménie poprvé vrtá hluboko do horského útvaru. Nejvíce pozornosti zatím vzbudil vrt, v němž se v hloubce 45 metrů zlomil vrták pod vrstvou tvrdšího vápence. Zakladatel archeologické skupiny pan Johnson k tomu řekl, že skamenělé nebo silně mineralizované dřevo má právě tyto vlastnosti a chtějí ho co nejdříve ověřit v laboratorních podmínkách. Další krok pak obstarává například podzemní dron s kamerou s vysokým rozlišením, který biblické goferické dřevo umí najít. No máme o tom celý článek, který ze více zdrojů připravil Václav Danda.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Potkaj se dvě a povídá ta jedna. Poslyšte, já slyšela, že ten váš manžel se otrávil plynem, no to je strašný. Ta druhá říká, no to je hrozný, víte. Já když pomyslím, jaký zas budu mít účet za plyno, tak bych snad brečela.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 30. září má svátek velký slovanský světec, svatý Jeroným, autor latinského překladu Bible. Jeroným se narodil kolem roku 347 ve Stridonu na pomezí Dalmácie a Panonie, to jest na území dnešního Chorvatska. Z křesťanské rodiny si odnesl solidní výchovu. V Římě studoval rétoriku, jako dospělý tam přijal křest a pod vedením nejslavnějších učitelů se stal horlivým čtenářem latinských klasiků. Po studiích putoval do Trevíru, kde poprvé poznal východní mnišství. Kolem roku 374 pak odešel do pouště Chalkis nedaleko Antiochie, aby vedl přísně asketický život a učil se biblickým jazykům. Hebrejsky ho naučil jeden obrácený žid. Na poušti také prožil Jeroným zlom, který rozhodl o jeho životě. Onemocněl a v horečce se mu zdálo, že stojí před soudnou stolicí, a když prohlásil, že je křesťan, soudce odvětil: lžeš, jsi ciceronián a žádný křesťan. Jeroným totiž od mládí lpěl na kráse klasické latiny a biblické texty mu zprvu připadaly hrubé a neuhlazené. Od té chvíle se však rozhodl sloužit plně Kristu a jeho slovu. V Antiochii přijal kněžské svěcení a kolem roku 379 odešel do Konstantinopole, kde se seznámil s Řehořem Nazianským. Překládal z řečtiny Origenova kázání a Eusebiovy dějiny a zažil ovzduší koncilu v roce 381. Roku 382 se vrátil do Říma a papež Damasus, který rozpoznal jeho mimořádné schopnosti, si ho vybral za blízkého spolupracovníka. Na Aventínu kolem něho vzniklo společenství urozených Římanek, Marcely, Pavly a její dcery Eustochie, které chtěly žít radikálně podle Evangelia a zasvětili se studiu písma. Z Damasova podnětu se Jeroným pustil do revize dosavadních latinských překladů Evangelií. Po papežově smrti však musel Řím opustit. Podle Františkova listu, tedy listu dalšího papeže, ho odtud vyhnali závist a nepochopení. Přes Egypt, kde se setkal s teologem Didymem Slepým, dorazil do Palestiny a roku 386 se natrvalo usadil v Betlémě. U jeskyně narození založil dva kláštery, mužský a ženský, a vedle nich také útulek pro poutníky. Zde prožil nejplodnější léta. Pustil se do díla, které ho proslavilo, překladu Starého zákona přímo z hebrejštiny. Dotud se latinští křesťané museli spokojit s částečnými překlady pořízenými z řecké Septuaginty. Jeroným spojil znalost řečtiny, hebrejštiny i vytříbené latiny a opíral se také o Origenovu hexaplu. Výsledný text byl věrnější hebrejskému originálu a přitom zachoval eleganci latiny. Po počátečním odporu se jeho překlad stal společným majetkem učenců i prostého lidu, a proto dostal jméno Vulgáta. Tridentský koncil ho později prohlásil za autentický text církve. Jan Pavel II. Roku 1979 vydal jeho revidovanou podobu Neovulgátu. Vedle toho psal Jeroným komentáře k prorokům, žalmům a Pavlovým listům a vedl rozsáhlou korespondenci, jejímž prostřednictvím se stal duchovním vůdcem mnoha lidí. Z klidu Betléma sledoval otřesy své doby. Vyplenění Říma Góty roku 410 jim hluboce otřáslo. Jeho nejznámější výrok by se dal shrnout větou Ignoratio scripturarum ignoratio Christi est, neboli kdo nezná písmo, nezná Krista. O svém příteli Nepociánovi napsal, že si četbou a rozjímáním udělal ze svého srdce Kristovu knihovnu. Totéž platí o něm samém. Jeroným nebyl světec mírných slov. Ve sporech s bludaři byl podle papeže Františka někdy až přehnaně a nepřiměřeně horlivý. Vždy byl však veden upřímnou touhou hájit pravou víru. Jeho polemiky připomínají starozákonní proroky, jejichž slovo pálí jako oheň. Zároveň po pokoji toužil, ne však po míru, který přikrývá nenávist, ale po takovém, jenž z protivníků činí skutečné přátele. Umělci ho zobrazovali dvojím způsobem, buď jako kajícníka na poušti, vyhublého postem, s kamenem v ruce, kterým se bije do prsou, hledícího na ukřižovaného. Tak ho namaloval Leonardo da Vinci. Nebo jako učence u psacího stolu mezi knihami a pergameny, jak ho několikrát zachytil Albrecht Dürer. Caravaggio podoby spojil v jediném obraze asketického starce s lebkou na stole a s perem v kalamáři. Často bývá oděn v kardinálském purpuru. Jde o anachronismus, který však připomíná jeho službu po boku papeže. K jeho nejznámějším atributům patří lev. Podle pozdější legendy totiž Jeroným vytáhl zraněnému lvu trn z tlapy a zvíře mu pak zůstalo věrné. Příběh je patrně převzat z vyprávění o poustevníku Gerasimovi, jehož jméno se sejménem Jeronýmovým snadno zaměňovalo. Sám Jeroným ve svém prvním spisu poznamenal, že lvy umějí nejen mocně řvát, ale i plakat, což vystihuje i jeho vlastní povahu. Zemřel 30. září 420 v Betlémě uprostřed společenství, které založil nedaleko jeskyně narození. Jeho památku slaví katolická církev v den jeho smrti, pravoslavná 15. června. S Jeronýmem se pojí i jedna česká stopa. Karel IV. Založil roku 1347 v Praze klášter na Slovanech pro benediktiny z Chorvatska, kteří užívali staroslovenskou liturgii. Klášterní kostel, vysvěcený roku 1372 a známý jako Emauzi, zasvětil paně Marii, svatému Jeronýmovi, Cyrilu a Metodějovi i českým patronům Vojtěchovi a Prokopovi. Že se Jeroným octl mezi slovanskými patrony, vysvětluje středověká tradice chorvatských hlaholášů, která mu připisovala autorství hlaholského písma. Jeronýmovo jméno žije i v současném světě. Je totiž patronem překladatelů a tlumočníků a také knihovníků, archivářů, archeologů, biblistů a studentů. Den jeho smrti se tudíž od roku 1991 slaví jako Mezinárodní den překladatelů. Čeští tlumočníci a překladatelé pořádají tradiční Jeronýmovy dny. Bože, ty jsi otevřel mysl svatého Jeronýma, aby rozuměl písmu svatému a zamiloval si ho celým svým srdcem. Naplň i nás láskou k tvému slovu, aby bylo naším stálým pokrmem a zdrojem života. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon. Ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice. V taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku, novověku. Trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu. Po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku, novověku. Vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly. Barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

Krásné paní Marilyn a k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova.

dítě, které má, mě se ztratilo. Jako ptáče, které vypadlo z hnízda, má vnuk křídly a uletím všem. Má vnuk křídly a uletím všem.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: A s životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco. Teď mám třeba hned takový trouble. Musím se ženit. Skutečně, zjedil jsem totiž frak a neznám pro něj jiný uplatnění. Už jsem si začal pěstovat na zahrádce svatební kytici. Zase smůla. V nezřízené touze po originalitě jsem chtěl skřížit koniklec a pampelišku. Říkal jsem si, budu mít zvláštnost, konilišku. Vyšel mi pampeklec. Co pak, s kytící si starosti nedělám, se vždycky nějaká splaší. Horší je to s tím, s... jak se to... takový bílý... s nevěstou. Měl jsem tedy, než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu. Byla trochu nafoukaná, to je fakt. A stejně mě někdo vyfouk, tak co?
0: Bezpečí stanice Hvězda.

já chtěl znát.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: No a nyní, moji drazí, trpěliví posluchači, odložte svá sluchátka, neboť vás již jistě tlačí. To by se vám ovšem nestalo, kdybyste měli sluchátka Telefunken, který vám dodá každý řádný radioobchodník za 115 KČ až na ouška. Všetky aparáty dostanete všude na splátky. Tím končím s přáním, abyste si zapamatovali tato kouzelná slova. Telefunken, Telefunken, Telefunken.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

zajímavý. Nikdy v životě jsem nechodil na hodiny piana. A není to znát. A trilek. Božňuju trilky. Spodek, trilek,

posloucháte Hvězdu.

tvůj horoskop opět věští hádku. Já vsadil bych okamžitě zlatku, že nutkání máš vyhnout se tomu, nevyjít z domu. Chceš v sobotu

0: přežil s Bohem, slečno Miková.
1: A pláče,
0: proč asi?
1: A pláče,
0: proč asi?
1: A pláče,
2: vysílá Hvězda.
3: Nakoukněme do 50. let.

0: Jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Slovensko momentálně míří bruselskou, tedy bulharskou cestou. Ano, bulharskou. Klidně můžeme skončit na Balkáně, mluví bývalý publicista a politik a bývalý ministr školství v druhé Ficově vládě Juraj Draxler. Slovensko je zkrátka na rozcestí. Fico tažením návrhu na odvolání Taraby získal čas, ale hrozba předčasnými volbami má hlubší kořeny. Vládní voliči si zaslouží trochu klidu a pokoje, ale neschopná hysterická opozice si to nechce přiznat. Mnohá poučení z toho plynou i pro nás v České republice, či spíše možná vzpomínky na budoucnost. Máme o tom celý článek.
1: Na stránkách protiproud.info

0: Tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: On nechtěl hrát určitou roli, jo? Byla mu malá...
2: Rašilov,
1: jo? A teďko, tam má takovou větu, slyšel jsem, že? A on vždycky řekl, slyšel jsem, že? Pane kolego, slyšel jsem, že? Já vím. Slyšel jsem, že? Slyšel jsem, že? No ano. Slyšel jsem, že? Já vám tu roli musím vzít. To byste mě přece neudělal.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Hrali jsme jednou struny kytar lacinej. O pár kroků dál se na nás díval starý pán už od pohledu trošku podivnej. Hned se vecpal s náma do vagónu, když zahoukal k odjezdu ten ocelovej krán.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

vyprávění. Ať odpustí ten, kdo mě proklíná. Bývalo nás u snídaně 9.

0: Volá hvězda. Vybíráme z 50. let.
1: Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, musíte naříkat. Obrdo vidí mužíka mydlí, domnívá se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká bída, jak ti bídní filištíni válku vez nebyli líní, až potkali Davida. David šel do války, volky nevolky, z velké dálky nesl bratrům homolky, v pochodu se cvičil, v hodu dal si prostrejčka.

0: lavice otočí, frakem zatočí. Když začínáš, no tak tu máš, byl si velký, já měl kuráž, a jakej byl Goliáš.
1: No, v celku to, co jsme teď slyšeli, není nic nového, to je stará příhoda.
2: Ale zajímavá věc, ono to má pokračování.
0: Jestli masy nebudou dost masivní a zůstanou ještě pár let pasivní, stanou se pak tyto masy asi už na věčné časy radioaktivní. Víte, co je zapotřebí nápadů? Jak se zbavit nukleárních odpadů? Víte-li, co zla natropí bez kontrolu?

Haló, tady Hvězda. Hrajeme si léta 50.

0: padesátky o páté.
1: No, mlč, starej mlč, zatneš zuby, napíješ se, u sebe si pomyslí. No, mlč, starej mlč, zatneš zuby, napíješ se, u sebe si pomyslí. Vždyť

dnes, jak před lety, vždy zakončí to, mám tě rád a obětí. Kdo přivoněl k lásce, ví to jako já, jak je hezké napro.

0: čekat, pak budeš co obludat celý svět lekat.
1: Téma chorky se nebudu já na darmo strachovat.
0: Která chce hezkou ženou být, tak si ji musí milovat.
1: Ne, to

nemohla rozhodnout, tož se dal probodnout. Být nebo nebýt, anebo žít nebo nežít, otázkou není pro mne. Rád se budu prát, abych mohl být několikrát, byť bylo bytí skromné.

0: nebo nebýt, anebo žít, nebo nežít. To prosím pro mě otázkou nikdy nebylo. To když jsem ještě šil, co kvítek je tele, najednou vidím, ke mně jde tele. Než jsem řekl roso, zeb ho, je boso, zhltlo mě to tele, tma jak v kostele.
1: Když já byl kvítkem je tele, šíhal jsem bděle na tele. A při tom bdění do omrzení jsem zvadl za dvě neděle.
0: Na duchu i na těle, čím?

0: žíti nebo nežíti?
1: Otázkou pro mne taky nikdy nebude.
2: Amer was sagen Sie?
1: Chtěl bych žít v kůži kritika, co všecko zná a všem tyká.
2: Jenže v té kůži necítíš růži, růže se hrocha netýká.
1: Chtěl bych žít v kůži satirika, ten jak to vidí, tak to říká.
2: Ale to by musela být...

Haló, tady Hvězda. Hrajeme si léta 50.

Hvězdy jsou jak sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá, dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl kluk.

sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: To je pro něj typický v Rovojtu.
2: Já jsem
1: vždycky v šatně pil vodu z vodovodu. On to nemohl vidět, já už jsem to pak dělal schválně. Já se ti divím, jak můžeš pít vodu? To je něco strašného. Líta jsem si nenapil vody. Líta, vždycky mám něco, má aspoň šťávy nějaké. Tady z toho vodovodu, fuj, vošklivý, ta Vltava je zrovna tady za rohem, že se nestydíš, člověče. Vodu nikdy nepiju. Jo, tuhle jsem se napil, nádherná voda, ze studánky.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo, nebylo,

0: Říkám ti, poste. Nesmí uniknout. Můj hněv je jako kámen vystřelený z praku. Kdo se mu v cestu postaví, ať zahyne.
1: Nechtěl bych, králi, popouzet tvůj hněv, ale princ Miroslav...
0: O jméno nechci slyšet dřív, než se té dívky zřekne.
1: Říkají o ní, že je spanilá.
0: I když to snad pravda je, můj nesouhlas nic zlomit nemůže.
1: Že jejich vina byla by tak veliká, jen králi dobře zvaž. Snad jsem ti nikdy špatně neradil. Jsem už dost starý, tedy vím, že srdci nelze poroučet.
0: Ptám se snad po srdci. Měl mít rozum, můj pán syn, že prchli nad slunce je jasnější, že cítí svoji vinu a přiznávají se.
1: Snad s obavy jen před královským hněvem.
0: A to se rovná doznání, však dost už slov. Vpřed, vojáci, vpřed! Obklíčit ten les, strom od stromu jej prohledat, provětrat každou skrýš, do skulin nahlédnout a třeba do země se zavrtat. Ale s prázdnou, ať se nikdo nevrací.
2: Jen ještě krok.
3: Už nohy necítím.
2: Krůček, či dva tam. Mezi stromy vidím chatrči nějakou. Snad aspoň na chvíli v ní najdem útulek.
4: To pravda je.
2: Kdo je to tu?
4: Jen neboj se, je meče netřeba. Dobře tě, princi, znám. A také vím o vašem trápení.
2: Co můžeš vědět, starče? Právě ty.
4: A proč bych nevěděl? Sám před lety jsem našel útočiště mezi dravou zvěří, když popudil jsem čímsi králův hněv. Byli tu vojáci. Já neřek nic. A nepovím, i kdyby přišli zas. Je zdejší les laskavý k trpícím a mnohému jsem se tu naučil.
3: Tak schovejte nás, prosím, aspoň na chvíli. Tím vším jsem vina já.
2: To neříkej. My oba vině jsme, jestliže lásku možno vinou zvát. Dlouho však tady zůstat nemůžem. Lovci se zjíždějí. Můj otec král se jistě vrátí zas. Tak musíme na cestu vyrazit.
4: Kam jenom chcete jít? Les je tak hluboký, že týden, dva jeho kraj nenajdeš.
2: My chceme dojít k hradu nad řekou.
4: Tam nesmí vaše kroky zamířit.
2: Chci právě tam. Já slyšel jsem, že hrad je opuštěn.
4: Ne docela. O černém rytíři si neslyšel?
3: O černém rytíři?
2: Jen babské tlachy. Nedám na to nic.
4: A přece je v tom divné tajemství. V tom hradě býval kdysi pán. Divoký, krutý, jméno neznám už. Nikdo ho jinak nenazval než Černým rytířem. Pro jeho ukrutnost ho jeden z těch, jež oloupil, ve chvíli smrti proklel na stokrát. A od té doby je i hrad, co na skále se tyčí, stokrát prokletý.
3: To hrůza je.
2: Zdráhám se uvěřit.
4: Vstup do hradu teď střeží socha kamenná. Ten rytíř, jehož jméno dávno odvál čas, se v kámen proměnil.
2: Nemůže kámen tvrdší být, než srdce otcovo. My jdeme na ten hrad.
4: Kdo vstoupil do brány živý, už nevyšel.
2: Mám ještě meč.
4: Je tvrdší kamene.
2: I kameni se třeba postavím.
4: Tvá statečnost tu znamená tak málo. Skoro nic. Kletba je silnější než meč. Je příliš mnoho zla už kolem nás. Což nestačí ti vlídný úkryt lesa?
2: To tedy nestačí.
4: Nenávist. Láska svět přemáhá. To měl bys nyní vědět právě ty.
2: V tvé řeči slyším moudrost, prastarou. A zcela rád bych zapravdu ti dal. Však cesta zpátky pro nás nevede.
4: Jen rady poslechni. I voda, kterou bereš v dlaň, dovede skálu v písek proměnit. Právě tak láska zmůže nenávist.
2: Meč proti meči, to je moje řeč.
4: Taková řeč milenci nesluší.
3: To snad má vina je. Já rozdělila otce od syna.
2: Snad krásou svou a ničím jiným víc. Tak tedy půjdeme.
4: Hleď, jak je znavená.
3: Už tolik ne. A ráda půjdu dál. Mě na svých křídlech láska ponese.
4: Teď dosti slov a rychle skrýte se.
2: Král vždy lov miloval. Kdo by se nadál jen, že syn mu bude štvanou obětí.
4: Jen si odpočím. Je špatným rádcem hněv. Když nelze čelit mu, je lépe vyhnout se, jak rozlícené bouři. Vždyť po bouři se zase vyčasí.
2: I čisté nebe vydá někdy blesk.
3: Usnul jak dítě, chlapec ubohý. Není tak zlý, jak mohl by se zdát.
4: Má jeho láska dosud tvrdé hrany. Však dokud ještě spí, poslechni pár mých slov. Prastará pověst vypráví, že černý rytíř ve své krutosti s jedinou podmínkou se podvolí.
3: I kdyby oběť byla přetěžká, já pro lásku ji ráda přinesu. Chce-li král důkaz, má ho mít.
4: Jen čisté srdce zlomí jeho moc a lítost odpuštění přinese. Všechny, co na hrad stejnou cestou šli, hnala jen touha po zlatě, co rytíř skrýval ve svých sklepeních, a proto jeho kletbě podlehli. Ty však máš ve svém srdci velkou moc.
3: Já? Jakou moc?
4: Nezištnou lásku, vroucí čistý cit, který i prince může uchránit. Bedlivě nalož s tímto pokladem.
3: Chci podle tvé se rady zařídit.
4: Jestliže na hrad v skutku dojdete, a ani nevím, mám-li vám to přát, vše je v tvých rukou. Teď ticho však. Princ už se probouzí. A z naší řeči nesmí slyšet nic.
2: Zas cítím sílu jako nikdy dřív. A o svou lásku mohu se zas bít.
4: Volil si cestu sráznou dost. A chceš-li dojít, musíš vytrvat.
2: Protože láska bývá vzácný host, tak vstávej duchu, otevři

0: Je šero všude. Tíseň na mě padá.
1: Však zvykneš si. Tepla tu bude dost. A déšť už naše hlavy nesmočí.
0: Jen pavouci tu konají své dílo. A slzy kanou ze šedivých zdí. Jak smutný hrad. Jak smutný jeho pán.
1: Vždyť není to náš domov na věky. Jen odpočinem půjdem zase dál. V sousední zemi mám přátel dost. A každým krokem otcova moc slábne.
0: Mé srdce svírá prapodivný strach. Co je to tu?
1: Hle, dveře železné. Snad skrývají nám lepší útulek. Skřípají v zrezivělých veřejích, jako když lovec mučí svého psa. Kdo je to tu?
2: Jen vstupte, poutníci.
0: Slyšel jsi ten hlas?
1: To bylo jistě jenom mámení.
0: Ne, nebylo.
2: Jen vstupte přes ten práh a buďte vítáni.
1: Co jsi zač?
2: Na tomto hradě smím se ptát jen já.
0: To kámen mluví k nám. Ta socha obrovská.
1: To se ti snad jen zdá.
0: Až k stropu tyčí se jak pomník prastarý. A v ruce přijímá meč. Dejme se na útěk.
1: Před kamenem, že bych já utíkal.
2: Proč tedy váháš? Postup ke mně blíž.
0: Ne, nechoď tam.
1: Své cti jsem tímto krokem povinen.
0: Já od starce mám jisté znamení.
1: Teď nech mě být. Pusť! Pust mě, povídám!
0: Ty nesmíš dál!
2: Jsi jedy otrokem? Pak tedy sám ti půjdu v ústrety.
1: Stůj, obludo!
3: Chceš mne snad slovit? Zastavit?
1: Tohle snad postačí!
2: Jsi první žena v mraku nicoty, která si žádá moje slyšení.
0: Jsi těsný, ukrutný, máš srdce kamenné, s nímž ani prosba zjevně nepohne. Co něžná láska je, dávno si zapomněl a v životě snad si ji nepoznal. V tom je tvá kletba. Och, ty ubohý!
2: Možná, že k pravdě nemáš daleko. Však tvoje smělost pranic neplatí. Třeba jsme srdce hrůzou přetéká. Přec musí zvednout meč.
1: Chci umřít ve stoji.
0: Ať zemřem nebo ne, jen jedno chci ti říct.
2: Je pozdě už. Čas vypršel. Je čas. Co slyším? Lituješ? Na tahle slova čekám.

0: Tvá slova pouta kletby zlomila. Jsem svoboden. S tvou lítostí se vrací horká krev do mého srdce.
1: Jaká to proměna?
0: Ať jasné slunce zlíbá tvoji líc, když já sám nemohu. Své viny jsem tím všechny vykoupil. A i když vím, že naposled ve chvíli vydechnu, jsem šťasten zas, jak nikdy, nikdy dřív.
1: Ty umíráš.
0: Já příliš dlouho žil v podobě přízraku a víc už ani žádat nemohu. A nyní s Bohem už.
2: Zmizel. Je pryč. Nemohu uvěřit.
1: Měl pravdu, staroušek.
2: A za to všechno patří tobě dík. I za můj život.
3: Můj život nyní mně jen náleží.
1: Král, jsme ztraceni.
2: Tak lacin ho neprodám.
3: Ty s otcem chceš se mečem měřit snad?
2: Jen pro svou lásku, kterou dobře znáš, ne nenávist. Přijít tak o chvíli, jen o chviličku dřív, měl bys i důkaz její oběti. Svůj život chtěla za mě nastavit, za život psance. Otče, rozumíš? Za pouhou nicku, neboť byl jsem nic, zbaven své cti, meče i bohatství. Ta, která stojí před tebou, za tuto nicku život dala by. Ne pro zisk snad, pro cti žádost či píchu, však z lásky jen.

0: Tak buď si po tvém. Ten meč, co leží zde, je důkazem, že odpouštím. A svolují.
1: Mé díky, králi.
0: Tak tedy ber, co si mi vrátila.
1: Chci poslušnou vám dcerou být.
0: To slyším rád. Fanfáry trubte, vrací se váš král. Je chučí ohněv, od dceru však bohačí. Ať trubač na cimbuří to slavně vyhlásí. Je konec, šarvátkám, je konec prokletí. Je láska silnější než nenávist. Ta moudrost prastará je hodna králů.
1: Jak říkal to ten stařec pod hradem, i voda, kterou bereš v dlaň, dovede skálu v písek proměnit.
2: A láska láme srdce kamená.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Mafiánské struktury STANu a jejich kmotra, bývalého ministra vnitra Víta Rakušana, dál prorůstají celým veřejným prostorem. Díky zjištění Tomase Pauknera minulý týden vyšlo navíc najevo, že síť sahá od radnic přes média až do české armády. Součástí byla totiž i dronová iniciativa tzv. Skupiny D. Podle Pauknera se za sbírkou na údajné speciální vojenské drony skrývaly jen obyčejné hračky koupené v Číně. Jen s jedním rozdílem, obrovským rozdílem v ceně. Peníze pak mizely v kapsách mafie kolem Víta Rakušana. Do této vojenské sbírky byli zjevně zapleteni jak vysocí důstojníci, tak běžní civilisté, například sám herec Ondřej Vetchý. A jaká je situace nyní? Velmi podobná. Ani vláda Andreje Babiše se s těmito rozkrádačkami a podvody zatím nevyrovnala. Volební porážkou hnutí STAN tak nic neskončilo a jede se dál. Vždyť například Karel Řehka nyní kandiduje za STAN v Plzni do Senátu a jeho manželka je poslankyní parlamentu. Chobotnice pod značkou strany prostě nadále noří svá chapadla všude tam, kde jde o moc a o peníze. Zatímco ODS snad v minulé vládě věřila, že vládu skutečně řídí Petr Fiala, Rakušan si potichu budoval vlastní mocenské centrum. Není tak náhodou, že právě dnes ho předvolební průzkumy a liberální média označují za vůdce opozice a možného budoucího premiéra. Úkol je přece jasný. Dosadit tohoto mafiána i do premiérského křesla a ve spojení s hradní skupinou kolem Pávka tak ovládnout podle vyzkoušených praktik dozimetru celou republiku. Žel, toto vůbec není nereálné.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Slovensko momentálně míří bruselskou, tedy bulharskou cestou. Ano, bulharskou. Klidně můžeme skončit na Balkáně, mluví bývalý publicista a politik a bývalý ministr školství v druhé Ficově vládě Juraj Draxler. Slovensko je zkrátka na rozcestí. Fico tažením návrhu na odvolání Taraby získal čas, ale hrozba předčasnými volbami má hlubší kořeny. Vládní voliči si zaslouží trochu klidu a pokoje, ale neschopná hysterická opozice si to nechce přiznat. Mnohá poučení z toho plynou i pro nás v České republice, či spíše možná vzpomínky na budoucnost. Máme o tom celý článek.
1: Na stránkách protiproud.info

0: stanice Hvězda. Hrajeme si léta 80.
1: S jedním rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na guláš do podvodníka. Povídám, pochop, že svým karfiolem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polivky. Však to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy tvoje kalné oči ještě nespatřily. Sukulenty od El Pasa, z Konga banány, kokosy, že srdce jásá, třtina z Havany, borůvky až z Ontaria, jedna váží přes půl kila, z Bretaně mám révu a je mi do zpěvu, z Caracasu ananas a palma z Guajány, sasanky a mořská řasa vhodné do vany, pestík nebo blizna, kdo pak se v tom vyzná, metalizovanou jedli oxidy mi včera snědli, že mám doma moruši, bourec vůbec netuší, v ložnici mám pět lián, spouštím se z nich na divan, a americké brambory, těch mám plné komory, z hokají do sakuru, takovou mám náturu, bavlnu mám z koloreda, když se doma sehnat nedá, tabák z Portorika mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až z Garden Paradise. Tupě hleděl to guláše, lezlo mi to na nervy, vypadal jako když doma jedí z konzervy. Povídám, vzal ve své paměti a střel nějaké jméno, a když to nemám na zahradě, tak se žeru seno. Znášli navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním, rád se něco přiučím, bude-li však čím. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali. Chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali. A zapomněl si na lípu, symbol naší vlasti. O jediném včelím mejdanu má včelář plné pásty. Modřín je zas elegantní, a když se přelakuje, nevoják i pacifista před ním salutuje. Smrček sice nepřispívá chutným ovocem, bez něj by však nebyly vůbec žádné Vánoce. A když už jsme u svátku ze všech největších, zapomněl si na šeřík, takovej seš sklerotik. Čapka se mi svezla z hlavy před jeho fenoménem, beru klíče od zahrady a jdu se nad splacenem.

Já neprožil jsem zatím žádnou válku. Ale historie mě už taky honila v ulicích. A viděl jsem tanky nejen na přehlídce. A slyšel střelbu tam, kde den předtím zněl jen dětský.

povzdechy a hlasy snílků hradby nerozboří. Lidé musí žít hold tak šťastně, jak to jde. Poučen četbou jsem se naučil, zuby zatínaje. Říkat si posté a

0: těžko hledat bezvětří, kudy jít proti větru. Písničky zapadnou bez hluku dalších let. My, co jsme zatím nepoznali žádnou válku, musíme se dívat zpět.
1: Osmdesátky o osmé.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběh jsem do ulic jen v nočník

dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, to je darmoděj.

pod jazykem, když prodává po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podobný obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

0: Krásné zlojed mám pod jazykem, když prodávám po domech jehly se slovníkem.
1: Osmdesátky o osmé.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

Levadou táhneme rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector, od někud

0: jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél se kýčil k nagetům jako pěst.
1: Proto máme v hlavě samé zlato, i když někdy stojí krev.

0: vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše a teď už jen poslouchejme tiše.
1: Kapitola 12. Slepá ulička.

S takovýmhle způsobem výstrahy se nediskutuje. Zastavil jsem. Muž byl rozložitý blonďák. S puškou zacházel velice suverénně. Aniž mě pustil z mušky, pohodil dvakrát hlavou do strany. Pochopil jsem to jako pokyn, abych vystoupil z kabiny. Vylezl jsem a ukázal mu prázdné ruce. Když jsem se přiblížil k zaparkovanému nákladňáku, vynořil se spoza něj ještě jeden muž doprovázený dívkou. Za mými zády zvolal Koukrův hlas. Radím vám, abyste si s tou puškou moc nezahrával. Mám vás všechny na ráně. Oči světlovlasého muže sklouzly z mých, aby vyhledali Koukra. Mohl jsem na něj v tu chvíli skočit, ale místo toho jsem řekl, má pravdu. Ostatně přišli jsme v míru. Muž, stále ne zcela přesvědčen, sklonil pušku. Koukr vystoupil z krytu mého nákladňáku, který zaštítil jeho náhlý příchod. Co vás to napadá? Vrána v ráně očiklove? Vyptával se. Vy jste jenom dva? Zeptal se druhý muž. Koukr na něj pohlédl. A kolik jste čekal? Hromadný zájezd? Ano, jsme dva. Trojici spadl viditelně kámen ze srdce. Blondák pak vysvětlil, mysleli jsme, že byste mohli být gang z nějakého města. Čekáme, že sem vyrazí za potravinami. Ach, tak, řekl Koukr. Z toho se dá jedině soudit, že jste v poslední době žádné město neviděli. Jestli je tohle vaše jediná starost, tak na ní klidně zapomeňte. Všechny gengy, které tu snad jsou, se nejspíš stahují opačným směrem, alespoň prozatím. Ale v podstatě dělají to též, co vy, mohu-li to tak říct. Vy tedy myslíte, že nepřijedou? No to bych řekl, že ne. Přejel všechny tři očima. Patříte k Beadleyho partě? Zeptal se. Odezva byla přesvědčivě hluchá. Škoda, řekl Koukr. Už jsem si myslel, že se na nás poprvé usmálo štěstí. Co nebo kdo je to ta Beadleyho parta? Vyptával se světlovlasý muž. Byl jsem po dlouhých hodinách v kabině pod pražícím sluncem celý stáhaný a vyprahlý. Navrhl jsem, že bychom snad mohli přenést naši debatu z prostředka ulice na nějaké vhodnější místo. Prošli jsme kolem jejich auta a mezi známými krabicemi sucharů, bedínkami s čajem, kýtami šunky, pytli cukru, balíčky soli a dalšími věcmi do malé hospůdky hned vedle. Nad pintovými korbely piva jsme jim pak s Koukrem v krátkosti shrnuli, co máme za sebou a co víme. Pak byla řada na nich. Ukázalo se, že jsou aktivnější polovinou skupiny šesti lidí. Zbývající dvě ženy a další muž se zdržovali v domě, který si zvolili za základnu. V úterý 7. května kolem poledního cestovali plavovlasý muž a dívka autem směrem na západ. Hodlali spolu strávit dva týdny dovolené v Cornwallu a cesta jim rychle ubíhala, dokud se proti nim někde u Crewkerne nevynořil náhle ze zatáčky patrový autobus. Vletěli do něho plnou rychlostí a poslední, na co se blondák pamatoval, byl děsivý přízrak autobusu tyčící se nad nimi jako skála. Probudil se v posteli a podobně jako já zakusil to zvláštní ticho kolem. Až na pár škrábanců, tupou bolest v hlavě a celkový pocit rozlámanosti to s ním nedopadlo zřejmě nejhůř. Když nikdo nepřicházel, vydal se na výzvědy a zjistil, že se nachází v přízemním baráčku venkovské nemocnice. Na jednom oddělení našel svou dívku a ještě dvě další ženy, z nichž jedna byla sice při vědomí, ale neschopna pohybu, neboť měla nohu a paži v sádře. Na dalším oddělení byli dva muži. Jedním z nich byl jeho nynější společník, druhý ležel se zlomenou nohou také v sádře. Celkem bylo v nemocnici 11 lidí, z nichž 8 vidělo. Z toho pak dva, nemluvě o slepých, byli upoutáni na lůžko a vážně nemocní. Po personálu nebylo ani potuchy. První zkušenosti v nich vyvolaly ještě větší zmatek než v mém případě. Zůstali v nemocnici a dělali, co mohli pro bezmocné, uvažovali, co se děje a doufali, že se objeví nějaká pomoc. Vůbec netušili, co se těm dvěma slepým pacientům stalo, natož, aby věděli, jak je ošetřovat. Nemohli dělat nic jiného, než je krmit a utěšovat. Oba následujícího dne zemřeli.
Jeden z mužů zmizel, třeba že ho nikdo neviděl odejít. Pár těch, kdo byli zraněni, když se autobus po srážce převrátil, byli místní obyvatelé. Jakmile se trochu zotavili, vydali se hledat své rodiny. Skupinka se zmenšila na 6 osob, z nichž 2 měly polámané končetiny. Mezitím už pochopili, že narušení běžného řádu věcí je natolik rozsáhlé, že se o sebe musí aspoň na čas postarat sami, ale stále ještě měli daleko k tomu, aby si uvědomili plný rozsah katastrofy. Posléze se rozhodli opustit nemocnici a vyhledat nějaké příhodnější útočiště, neboť si představovali, že ve městech bude vidomých lidí mnohem víc a že dezorganizace nastolí vládu chátry. Čekali příjezd této chátry každým dnem, jen co zásoby potravin ve městech budou vyčerpány, a malovali si ji jako mračna kobylek táhnoucí krajem. Z tohoto důvodu se stalo hlavním předmětem jejich zájmu shromažďování zásob a přípravy na obležení. Když jsme je ujistili, že nic není nepravděpodobnějšího, vyměnili si poněkud tupé pohledy. Byla to podivně složená trojice. Z blonďáka se vyklubal burzián jménem Stephen Brennell. Jeho společnicí byla pohledná, pěkně rostlá dívka, propadající chvílemi povrchní nedůtklivosti, kterou však ve skutečnosti nic na tomto světě nemohlo překvapit. Vedla nezávislý, tak trochu bohémský život. Byla modelkou i prodavačkou módních oděvů, občas statovala ve filmu, přičemž jen tak promeškala šanci dostat se do Hollywoodu, dělala hostesku v obskurních klubech a přitom všem využívala každé příležitosti, jak si přilepšit. Zamýšlená dovolená v Cornwallu byla patrně jednou z nich. Chovala nezdolné přesvědčení, že Americe se nic vážného přihodit nemohlo a že jde jen o to vydržet tak dlouho, dokud nepřijdou Američani a neuvedou všechno do pořádku. Byla určitě tou nejbezstarostnější osobou, jakou jsem od počátku katastrofy potkal. Přestože občas zateskněla po zářících světlech velkoměst, která ovšem, jak doufala, rozžehnou opět přikvačivší Američané. Třetí strojlístku, tmavovlasý mladík, se užíral bezmocnou zlostí. Tvrdě pracoval a poctivě šetřil, aby si mohl otevřít vlastní obchod s radiopřijímači, od kterého si tolik sliboval. Vemte třeba takovýho Forda, řekl nám. Nebo Lorda Nuffielda, ten začínal v krámku s jízdními koly, který nebyl o nic větší než ten můj. A podívejte se, kam to dotáhnul. Chtěl jsem taky něco takového dokázat a teď je všechno v tahu, to přece není fér. Osud dle jeho názoru již nestál o žádné další Fordy a Nuffieldy, ale on se s tím nemínil smířit. Toto byl jen mezičas, zkouška seslaná na něj z hůry. Jednoho dne však opět stane za pultem krámku s radiopřijímači pevnou nohou na prvním příčli k milionům. Pro nás dva bylo největším zklamáním zjištění, že o skupině Michaela Beadleyho nevědí vůbec nic. Opravdu jediná parta, na kterou narazili, byla usazená ve vesnici hned za hranicemi Devonského hrabství, kde jim dva muži ozbrojení puškami doporučili, aby se už víckrát tímhle směrem nepouštěli. Měli za to, že to byli domorodci. Coker si myslel, že to musela být jen malá skupinka. Kdyby byli součástí větší party, nechovali by se tak nervózně a projevili by o vás větší zájem, prohlásil. Jestli je ale Beadleyho skupina někde tady v okolí, nemělo by být moc těžké je nalézt. Obrátil se k plavovlasému muži. Podívejte se, co kdybychom se k vám přidali? Na obtíž vám nebudeme a když je najdeme, vyděláme na tom určitě všichni, jak jsme tady. Naši tři noví známí se po sobě tázavě podívali a pak jeden po druhém přikývli. Dobrá, píchněte nám s nakládáním a pojedem pak společně, souhlasil blonďák. Charcot Old House býval podle všeho opevněným panským sídlem. Teď byly práce na jeho znovu opevnění v plném proudu. Vodní příkop, táhnoucí se kolem celého domu, byl zřejmě před lety vysušen. Steven se nicméně domníval, že se mu podařilo odvodňovací systém zdárně zničit, takže se zase postupně naplní. Části, které byly zasypané, hodlal vyhodit do povětří a využít příkopu v celé jeho délce.
Naše zprávy, z nichž vyplývalo, že nic takového nebude zapotřebí, v něm vyvolali mírnou rozmrzelost a jeho oči se naplnily zklamáním. Domovní zdi byly z kamene a důkladně silné. Nicméně ve třech oknech na průčelní straně bylo vidět kulomety a Steven nás upozornil na dva další umístěné na střeše. V průjezdu hlavního vchodu byl složen malý arzenál minometů a granátů a jako zlatý hřeb nám pyšně ukázal několik plamenometů. Objevili jsme armádní sklad, vysvětlil. Trvalo nám pak celý den, než jsme to sem dostali. Jak jsem tak přehlížel ty zbraně, poprvé jsem si uvědomil, že celá katastrofa byla svou precizní důkladností daleko milosrdnější než to, co by provázelo pohromu menšího rázu. Kdyby zůstalo ušetřeno nějakých 10 nebo 15% populace, takovéhle malé kolonie by asi opravdu museli bojovat o holý život proti vyhladovělým gengům. Za daného stavu však Steven podnikl své válečné přípravy pravděpodobně nadarmo. Ale v jednom případě se způsob použití přece jen nabízel. Ukázal jsem na plamenomety. Tohle by mohlo být dobré na trifidy. Zazubil se. Máte pravdu.

pryč div se neušlapou. Měli jste s nimi hodně potíží? Zeptal jsem se. Jak se zdálo, tak ani ne. Občas se jeden nebo dva, možná tři, přikolébali k domu, ale plameny je zas rychle zahnaly. Na svých výpravách měli sice několikrát na mále, obyčejně ale vystupovali z vozů jen v zastavěných oblastech, kde se záludně číhajících trifidů nemuseli obávat. Toho večera jsme hned po setmění vystoupili všichni na střechu. Na měsíc bylo ještě brzy. Hleděli jsme do úplně černé krajiny. Ať jsme však pátrali, jak chtěli, nikdo z nás nezahlédl ani ten nejmenší záblesk zrádného světla. Nikdo z úsedlíků si také nevzpomínal, že by kdy spatřil ve dne stoupat odněkud kouř. Když jsme opět sestoupili do pokoje osvětleného petrolejkou, propadal jsem malomyslnosti. Zbývá nám už jenom jedna možnost, prohlásil Coker. Musíme si rozdělit celé hrabství na několik úseků a zevrubně je propátrat. Neznělo to nijak přesvědčivě. Mám podezření, že tak jako já počítal s tím, že Beedleyho skupina bude i nadále vysílat do noci světelný signál a ve dne použije nějaké jiné znamení, pravděpodobně sloupec dýmu. Nikoho jiného ale nic lepšího nenapadlo a tak jsme se sesedli nad mapou, abychom ji rozdělili na jednotlivé úseky. Snažili jsme se přitom, aby v každém byla nějaká vyvýšenina umožňující široký výhled do kraje. Na zítří jsme odjeli nákladním autem do města a odtud jsme se rozjeli v osobních autech dále. Byl to nepochybně nejsmutnější den, jaký jsem strávil od onoho dopoledne, kdy jsem bloudil okolím Westminsteru a hledal tam stopy po Josele. Zpočátku to nevypadalo tak zle. Silnice se táhla otevřenou krajinou, zalévalo ji slunce a všude kolem se prostíral koberec svěží zeleně časného léta. Silniční ukazatele hlásající směr na Exeter a Cornwall a jiná místa jakoby napořád plnili své životní poslání. Tu a tam, třeba že dost vzácně, bylo vidět ptáky. A kolem polních cest kvetlo luční kvítí stejné jako vždycky. Druhá strana tohoto obrázku byla méně malebná. Viděl jsem pole, na kterých ležela mrtvá dobytčata. Jednotlivé kusy bloumaly sem a tam, nevydojené krávy bučely bolestí. Někde ve své tupé bojácnosti postávaly ovce a raději rezignovaně čekali na smrt, než aby se prodrali skrze ploty z ostružiníků nebo ostnatého drátu na svobodu, jiné se zas bludně popásali nebo hladověli s vyčítavým pohledem ve slepých očích. Zemědělské usedlosti, kolem kterých jsem musel projet zblízka, byly krajně odpudivými místy. Z bezpečnostních důvodů jsem si dopřával ventilace pouze asi na palec u samého vrcholu okénka, ale kdykoliv jsem před sebou zahlédl nějaký statek, rychle jsem je zavíral docela. Trifidi byli všude. Viděl jsem je, jak kráčejí přes pole nebo jak nečinně postávají v těsné blízkosti živých plotů. Na některých statcích se jim zalíbilo na hnojišti, kde se utrůnili a trpělivě vyčkávali, až mrtvý dobytek dosáhne toho pravého stádia hniloby. Hleděl jsem na ně s odporem, jaký ve mně nikdy předtím nebudili. Byly to pojednou hrozné, nepřirozené stvůry, které Bůh ví, proč stvořili někteří z nás, a druzí vedení bezohlednou chamtivostí je pak rozšířili po celém světě. Nemohl jsem z toho vinit přírodu. Byli vypěstěni, stejně jako jsme vypěstili květiny, nebo groteskní parodie na psy. Nehnusili se mi už jenom svými mrchožroutskými zvyky. Víc než co jiného, jako by těžili a vzkvétali z našeho neštěstí. S postupem dne můj pocit osamělosti vzrůstal. Na každém kopci či vyvýšenině jsem zastavoval a rozhlížel jsem se po krajině, kam až mi to triedr dovolil. Jedenkrát jsem zahlédl kouř a když jsem dorazil k jeho zdroji, našel jsem tam vláček lokálky dohořívající na kolejích. Dodnes nevím, jak se mohl vznítit, protože nikde kolem nebylo živáčka. Po druhé mě zas vlajka na vysoké žerdi hnala plnou rychlostí k domu, který jsem našel zcela tichý, i když ne prázdný. Jindy mě upoutal zákmit pohybu na vzdáleném svahu, ale když jsem tím směrem namířil svůj

0: triedr, ukázalo se, že je to houf ovcí, kolující v panickém strachu na jednom místě, zatímco po jejich huňatých hřbetech tancovalo vytrvale a bez účinku trifidí žahadlo. Po lidech nebylo nikde ani stopy. Když jsem se zastavil, abych pojedl, nezdržel jsem se déle, než bylo zapotřebí. Rychle jsem házel sousta do úst, naslouchaje tichu, které mi lezlo na nervy, a dychtil jsem, abych už zase byl na cestě, při níž mi dělal společníka alespoň hluk motoru. Pak přišly halucinace. V jednu chvíli jsem spatřil ruku mávající z okna, když jsem ale přijel blíže, byla to jenom větev rozhoupaná větrem. Viděl jsem, jak se uprostřed pole zastavil nějaký člověk a obrátil směrem ke mně. Dalekohled mi ale ukázal, že se nemohl ani zastavit, ani otočit. Byl to strašák. Slyšel jsem volání zoufalých hlasů přehlušující i rámu z motoru. Zastavil jsem a motor vypnul. Žádné hlasy se odnikud neozývaly, jen kdesi v dálce si stěžovala nepodojená kráva. Napadlo mě, že tu a tam roztroušeni po venkově musí být muži a ženy, kteří se domnívají, že zůstali úplně sami, že jsou jediní, kdo přežili. Litoval jsem je stejnou měrou jako všechny ostatní oběti pohromy. V pokleslé náladě a s pramalou nadějí jsem tvrdošíně projížděl celé odpoledne křížem krážem svým úsekem, neboť jsem se v zájmu vnitřní jistoty neodvážil riskovat, že bych snad něco přehlédl. Nakonec jsem dospěl k přesvědčení, že kdyby se v této oblasti opravdu nacházela nějaká početnější skupina, musela by se záměrně skrývat. Nebylo v mých silách projet každou vedlejší cestou, každou silnicí, ale přísahal bych, že zvuk mé nikterak slabé houkačky musel být slyšet na každém akru mého sektoru. Odhodlal jsem se ustat v pátrání a vrátil jsem se na místo, kde jsme nechali stát náklaďák. Tam jsem zjistil, že nikdo z ostatních dosud nedorazil, a abych si ukrátil čas a setřásl ze sebe všechen ten duševní chlad, zamířil jsem do blízké hospody a nalil jsem si brandy. Krátce po mně přijel Steven. Výprava na něj patrně zapůsobila stejně jako na mě, neboť na můj tázavý pohled jenom zavrtěl hlavou a beze slova sáhl po otevřené láhvi. 10 minut na to se k nám připojil ambiciózní radiomechanik. Přivedl s sebou rozježeného mládence s divým pohledem, který patrně už kolik týdnů neviděl mýdlo a břitvu. Byl bez práce a jak se zdálo, bylo to jeho jediné zaměstnání. Jednoho večera, nemohl ani přesně říct, co to bylo za den, narazil na šikovný osamělý seník a uvelebil se v něm na noc. Urazil toho dne o pár kilometrů víc, než byla jeho obvyklá norma, a usnul skoro ihned, jak jen dopadl do sena. Probudil se do děsivého snu a pořád si nebyl příliš jist, jestli se zbláznil on nebo celý svět kolem. Usoudili jsme, že on trochu taky, nicméně vědomost o tom, jak nakládat s pivem, mu zůstala uchována. Uplynula ještě asi půl hodina, než dorazil Coker. Doprovázelo ho pitomé štěně vlčáka a neuvěřitelně stará dáma. Měla na sobě cosi, co bylo zřejmě jejím nejlepším oděvem. Její čistota a spořádanost byly svou nápadností přímo úměrné nedostatku téhož u našeho druhého přírůstku. Na prahu hospody vychovaně zaváhala. Coker se ujal představování.
1: Mám čest seznámit vás s paní Forsetovou, výhradní majitelkou Forsetova obchodu s božím smíšeným, se sídlem v kolekci zhruba 10 chalup, 2 hospod a 1 kostela, známé pod jménem Chippington Derny. A paní Forsetová je znamenitá kuchařka. Lidi, jak ta vám umí vařit?
0: Paní Forsetová nás vzala důstojně na vědomí, směle pokročila kupředu a s jistou ostýchavostí si přisedla k nálevnímu pultu a dala se přinutit ke sklence portského, následované další sklenku portského. Na naše dotazy se přiznala, že osudný večer a vlastně celou noc prospala neobyčejně tvrdým spánkem. O podrobnostech se nešířila a my jsme se na ně neptali. Na druhý den ji nic nevzbudilo a tak spala dál až do poledne. Když se konečně probudila, necítila se nějak ve své kůži a proto se ani nenamáhala vstát a zůstala v posteli do pozdního odpoledne. Že ji nikdo neschání a nevolá do obchodu, jí připadalo sice zvláštní, ale viděla v tom ruku Boží prozřetelnosti. Když potom vstala a přistoupila ke dveřím, uviděla v zahradě jednu z těch trifidích bestií a na pěšině vedoucí k brance nehybně ležícího muže, či aspoň jeho nohy. Už k němu chtěla vyběhnout, když tu se trifid zavrtěl a ona jen tak stačila přirazit dveře. Bylo to prostě hrozné a vzpomínka na ten zážitek ji tak pobouřila, že si musela nalít třetí sklenku portského. Potom seděla doma a čekala, až někdo přijde trifida odehnat a postarat se o toho muže. Bylo jí divné, že nikdo tak dlouho nepřichází, ale zásoby v obchodě jí skýtaly dostatek živobytí a nic víc ani nepotřebovala. Pořád ještě čekala, řekla. A nalila si čtvrtou sklenku portského, když se objevil koukr, přilákán kouřem z jejího komína a ustřelil trifidovi vršek se žahadlem. Dobře koukra nakrmila a ten jí na oplátku dobře poradil. Dalo to trochu práce, než pochopila, co se stalo. Nakonec jí navrhl, aby se porozhlédla po obci a že se jí v 5 hodin přijede znovu zeptat, jak se rozhodla. Varoval ji ještě před trifidy a odjel. Když se vrátil, našel ji oblečenou a se zbalenou kabelou připravenou k odjezdu. Večer zpátky v Charcot Old House jsme se opět shromáždili nad mapou. Koukr začal vyznačovat další okruhy pátrání. Sledovali jsme ho bez nejmenšího nadšení. Posléze Steven vyslovil to, co jsme si mysleli všichni, včetně Koukra. Poslyšte, projeli jsme celým krajem v okruzích vzdálených jen nějakých 15 kilometrů od sebe. Je tedy jasné, že nikde v nejbližším okolí nejsou. Buď máte špatné informace, nebo se rozhodli, že tady nezůstanou a jeli dál. Pokračovat v pátrání tak, jako jsme to dělali dneska, by podle mého názoru bylo jen ztrátou času. Koukr odložil kružítko. Co tedy navrhujete? Víte, mám za to, že propátrat celé hrabství a navíc daleko rychleji je možné jedině ze vzduchu. Vsadím poslední košili, že jak někdo zaslechne hukot letadla, vyběhne ven a začne mu dávat nějaký signál. Koukr potřásl hlavou. To nás taky mohlo napadnout dřív. Měl by to být pochopitelně vrtulník, ale kde ho vzít a kdo by s ním lítal? Jednu z těch dvou věcí bych zvládnul, prohlásil troufale radiomechanik. Něco v jeho hlase skřípalo. Vy už jste někdy vrtulník pilotoval? Zeptal se Koukr. Ne, nikdy, přiznal se radiomechanik. Ale jak má jednou člověk pro tyhle věci smysl, nemůže to být velký problém. Aha, zabručel Koukr a pochybovačně si ho přeměřil. Steven se pak rozpomenul na dvě nepříliš vzdálené základny RAF a že v blízkém Jouvilu, jak pamatoval, mívala své sídlo aerotaxislužba.
2: Jste na stanici Hvězda.
0: Navzdory našim pochybnostem dostál radiomechanik svému slovu. Vypadal naprosto jistý, že jeho technický smysl ho nemůže nechat na holičkách. Po půlhodinovém procvičení na zemi se vznesl s helikoptérou do vzduchu a odletěl s ní do Charcotu. Celé 4 dny se pak vznášel nad krajinou v stále širších a širších kruzích. První 2 dny dělal pozorovatele Koukr, na další 2 jsem ho vystřídal já. Objevili jsme celkem 10 malých skupin. V žádné z nich o Beedleyho partě nevěděli a v žádné z nich nebyla Jozela. Jakmile jsme nalezli nějakou novou skupinku, přistáli jsme. Zpravidla se skládala ze 2, ze 3 lidí. Největší měla 7 členů. Vítali nás plně rozčilení a nové naděje, ale když zjistili, že zastupujeme pouze skupinu podobnou jejich a že nejsme předvojem žádného většího záchranného oddílu, jejich zájem rychle ochabl. Mohli jsme jim nabídnout jen málo, co by už sami neměli. Někteří nám ve svém zklamání začali spílat a vyhrožovat, ale většina upadla znovu do tupé malomyslnosti. Přání spojit se s ostatními skupinami projevili jen zřídka. Mínili se raději spokojit s tím, co bylo po ruce, obklopit se veškerým pohodlím a vyčkávat příchodu Američanů, kteří si k ním už nějak najdou cestu. Touhle fixní ideou trpěli snad všichni. Naše námitky, že Američané, kteří to přežili, budou mít nad hlavu vlastních starostí doma, nebrali vůbec na vědomí. Ujistili nás, že Američané by ve své zemi nic takového nedopustili. Vzdor téhle mikóbrovské víře v americké spasitele jsme zanechali každé skupince mapu s udáním přibližné polohy ostatních, jež jsme dosud objevili, pro případ, že by přece jen přišli k rozumu a napadlo je spojit se ke spolupráci. Do zábavy měly ty celodenní lety daleko, ale pořád byly lepší než osamělé putování krajinou. Nicméně po 4 dnech marného úsilí bylo rozhodnuto od dalšího pátrání upustit. Tak se alespoň rozhodli ostatní, já byl jiného názoru. Já vedl pátrání z osobních důvodů, oni ne. Všichni ti, které nalezli a naleznou, jsou nebo budou pro ně neznámými cizími lidmi. Beadleyho skupina mi byla prostředkem, nikoli cílem. Kdybych ji nalezl a zjistil, že Josela s nimi není, v hledání bych neustal. Od ostatní jsem ovšem nemohl očekávat, že by jen kvůli mně marnili čas dalším pročesáváním kraje. S jistým údivem jsem si uvědomil, že jsem dosud nepotkal nikoho, kdo by někoho hledal. Všichni ostatní, s výjimkou Stevena a jeho dívky, byli odříznuti od všech příbuzných a přátel, kteří je pojili s minulostí a vstupovali do nového života ve společnosti zcela neznámých lidí. Pokud jsem mohl posoudit, jedině já jsem si pohotově vytvořil pouto nové a tak nakrátko, že jsem si tenkrát ani neuvědomil, jak je pro mě důležité. Jakmile padlo rozhodnutí zanechat pátrání, Coker řekl, dobrá, to nás tedy přivádí k zamyšlení, co s námi bude dále. Což značí zásobit se na zimu a jinak to táhnout jako dřív, co jiného bychom mohli dělat, zeptal se Steven. Přemýšlel jsem o tom, odpověděl Coker. Na čas to možná postačí. Ale co potom? No co, až nám dojdou zásoby, uděláme si nový? Je tu všeho habaděj? Poznamenal radiomechanik. A do Vánoc jsou tady Američani, prohlásila Stevenova dívka.
1: Podívejte, odtušil trpělivě Coker. Na ty vaše Američany byste mohla čekat do svatýho Dindy. Zkuste si už jednou představit svět bez Američanů. Dokážete to vůbec?
0: Dívka na něj vzpůrně upírala oči. Ale oni přece musí přijít, řekla.
1: Coker si smutně povzdychl. Přenesl svou pozornost k radiomechanikovi. Zásoby tady nebudou navždycky. Podle toho, jak to vidím já, jsme se ocitli doslova přes noc v úplně jiném světě. Do začátku máme k dispozici slušný kapitál, ale věčně s ním nevystačíme. Potraviny, které jsou zatím k mání, bychom nesnědli ani za celé generace, kdyby ovšem vydrželi. Ale oni nevydrží. Spousta věcí podlehne zkáze a nejen potraviny. Dřív nebo později se nám všechno rozsype pod rukama. Chceme-li mít příští rok čerstvou stravu, musíme si ji sami vypěstovat. A třeba, že se to může zdát unáhlené, jednou si budeme muset pěstovat sami všechno. Přijde čas, kdy doslouží nebo zreziví poslední traktor. Ostatně nebude ani žádná nafta, která by je poháněla. A my se vrátíme zpět k přírodě a starým dobrým koním, pokud budeme nějaké mít. Toto je pouhé oddechnutí, oddechnutí se slané nebesy, abychom se probrali z prvního šoku a postavili se na vlastní nohy. Ale nic víc než oddechnutí to není. Jednou budeme muset orat, potom se zas budeme učit kovat radlice k plůhům a později tavit železo, abychom měli radlice vůbec z čeho vykovat. Nastoupili jsme cestu, která nás povede zpátky a zpátky, dokud se nám nepodaří, pokud se nám to vůbec podaří, udělat si všechno, co jsme zatím zničili a spotřebovali. Teprve potom budeme schopni zastavit náš pád do barbarství. Jakmile ale dosáhneme tohoto bodu, pak se snad opět začneme zvolna plazit vzhůru.
0: Rozhlédl se po kruhu tváří, zda ho sledujeme.
1: Můžeme to dokázat, když budeme chtít. To nejdůležitější pro náš rychlý start jsou vědomosti. Budou nám zkratkou, kterou překleneme dřinu našich předků. V knihách najdeme první poslední, když si dáme námahu to vyhledat.

0: Naši noví druzi hleděli na Koukra s neskrývaným podivem. Bylo to poprvé, co ho slyšeli v jedné z jeho řečnických nálad.
1: Jak je mi známo z dějepisu, pokračoval, plné využití poznání nám může zajistit jen dostatek volného času. Ve společnosti, kde každý musí tvrdě pracovat pro vlastní obživu, na přemýšlení moc času nezbývá, poznání stagnuje a lidé s ním. Většinu myšlení musí totiž vykonávat lidé, kteří nejsou přímo produktivní. Lidé, kteří zdánlivě žijí takřka výhradně z mozolů těch druhých, ale ve skutečnosti znamenají dlouhodobou investici. Vzdělanost vždycky kvetla v městech a velkých institucích a ty zase vydržovala práce zvenkova. Souhlasíte se mnou?
0: Steven sfraštil obočí. V podstatě ano, ale nechápu, o co vám jde.
1: Jenom o správné ekonomické proporce. Kolonie v naší současné velikosti může doufat na nejvýš v holou existenci a pozvolný úpadek. Když tu zůstaneme, myslím pouze nás 10, čeká nás nevyhnutelný konec, postupný a zbytečný zánik. Přijdou-li děti, vyšetříme pro ně z práce sotva tolik času, abychom jim poskytli základní vzdělání. Z další generace už vyrostou divoši nebo hlupáci. Chceme-li zůstat zachováni, využít nějak těch všech vědomostí v našich knihovnách, potřebujeme učitele, lékaře a vůdce, aby nám mohli být ku prospěchu. Musíme být schopni je uživit. No a ozval se Steven po chvíli ticha. Uvažoval jsem o Tinšemském zámku, odkud jsme tady s Billem přijeli. Vyprávěli jsme vám o něm. Žena, která se to tam snaží spravovat, potřebuje pomoc a potřebuje ji nutně. Má na krku nějakých 50-60 lidí a snad jenom tucet z nich vidí. Takhle to nikam nepřivede. Ví to, ale nikdy by nám to nepřiznala. Bála se, že by nám musela být příliš zavázána, kdybychom tam zůstali na její žádost. Ale určitě by byla ráda, kdybychom se přece jen vrátili a požádali ji, aby nás přijala do své obce.
0: Pro pána krále, řekl jsem, snad si nemyslíš, že nás záměrně poslala po špatné stopě?
1: Nevím, nechtěl bych jí křivdit, ale není ti divné, že po Bídlim a spol není nikde ani vidu, ani slechu? Buď jak buď, ať už to byl záměr nebo ne, takhle to prostě vypadá a já jsem se rozhodl vrátit se tam. Chcete-li slyšet mé důvody, tak prosím, alespoň dva hlavní. Za prvé, jestliže to tam někdo nevezme pevně do rukou, musí se jejich organizace zanedlouho zbortit, což by pro všechny ty lidi byla zbytečná ztráta a hanba. Za druhé, je Tinšem daleko lépe situovaný než Charcot. Patří k němu hospodářství, které se dá lehce uvést do pořádku. Je prakticky soběstačný, ale v případě nutnosti se dají jeho možnosti znásobit. Tady bychom se nadřeli daleko víc a nejen ze začátku. A co je ještě důležitější? Tinšem je dostatečně velký, aby nám poskytoval čas pro výuku. Nejprve pro výcvik slepců a potom pro výchovu vědomých dětí, které přijdou později. Věřím, že to možné je a udělám, co bude v mých silách, aby to šlo a jestli se to té nafoukané slečně Durentové nebude líbit, ať si táhne k šípku. A teď k jádru pudla. Myslím, že bych na to stačil sám. Ale vím, že když nás tam přibude víc, můžeme všechno přeorganizovat a zvládnout za pár týdnů. Pak bychom žili v kolonii, která by se stále rozrůstala a sakramentsky usilovala o své bytí. Druhá možnost je zůstat v malé skupině, která je předurčena k postupnému zániku a čím dál větší osamělosti. Tak co vy na to? Rozvinula se diskuze a padla řada dotazů, ale o výsledku nebylo velkých pochyb. Ti z nás, kdo se zúčastnili pátrání, poznali hrůzu osamělosti, k níž mohlo dojít na vlastní kůži. A k nynějšímu bydlišti nikoho nic nepoutalo. Bylo vybráno pro své obranné přednosti a jinak na něm bylo jen málo, co by stálo za řeč. Takřka všichni již začali pociťovat tíhu vzrůstající izolace. Představa větší a rozmanitější společnosti byla sama o sobě lákavou vidinou.

0: Za necelou hodinu se debata stočila k problémům dopravy a podrobnostem stěhování. Rozhodnutí o přijetí Koukrova návrhu tak vyznělo víceméně samo. Jenom Stevenova dívka byla na vahách. Ten Tinčem, je to vůbec na mapě? Ptala se ustaraně. Žádné strachy, ujistil ji Koukr. Najdete ho na všech lepších amerických mapách. V časných hodinách následujícího rána jsem již věděl, že se do Tinčemu s ostatními nevrátím. Snad později, ale prozatím ještě ne. Nejprve jsem si říkal, že pojedu s nimi, i kdyby jen proto, abych ze slečny Durentové vypáčil pravdu o cíli Beadleyho skupiny. Potom jsem si ale volky nevolky musel znovu přiznat, že ani nevím, zda s nimi Josella je. A popravdě řečeno, všechny informace, které se mi zatím podařilo získat, nasvědčovaly tomu, že ne. Tinčemem zcela určitě neprojela. Kde ale může být, když se nepustila za ostatními? Připadalo mi krajně nepravděpodobné, že by v budově univerzity byla ještě druhá adresa. Adresa, kterou bych byl přehlédl. A potom, jako by mě osvítil blesk z čistého nebe, rozpomněl jsem se na rozhovor v našem zrekvírovaném bytě. Viděl jsem ji, jak sedí proti mně v té modré večerní róbě a jak v diamantech jejího krku tančí pablesky svíček. A co sasekská pahorkatina? Znám tam jeden krásný statek na severní straně. A pak už jsem věděl, co musím udělat. Ráno jsem o tom řekl Koukrovi. Dal mi za pravdu, ale bylo vidět, že má strach budit ve mně příliš velké naděje. Proč ne, dělej, co uznáš za nejlepší, přikývl. Doufám, budete aspoň vědět, kde jsme a můžete pak oba přijet do Tinčemu a pomoct nám přivést tu ženskou k rozumu. Toho dopoledne se počasí náhle obrátilo. Když jsem znovu po delší době šplhal do svého starého nákladňáku, lilo jako z konve. Ale já se cítil povznesen a plný naděje a mohlo pršet 10x hustěji, mě by to nesklíčilo a mé plány nezvrátilo. Koukr se mnou přišel rozloučit až ven. Věděl jsem, proč to udělal. Aniž by mi co říkal, byl jsem si dobře vědom, že se pořád ještě trápí vzpomínkami na svůj zbrklý plán a jeho následky. Stál vedle kabiny s vlasy slepenými deštěm, který mu stékal ve stružkách za krk. Natáhl ke mně ruku. Spěchej pomalu, Bile. Sanitky dneska nejezdí a jistě bude mít větší radost, když dojedeš celý. Hodně štěstí. A své dámě, až ji najdeš, věřit, že se jí za všechno omlouvám. Řekl sice až, ale znělo to jako jestli. Popřál jsem jim hodně zdaru v Tinčemu. Potom jsem zařadil rychlost a rozcakuje bláto do všech stran, vyjel jsem na rozbahněnou cestu.
1: Slyšíte hvězdu? Bezpečí před hlupáky. Stanice Hvězda.

klidně vsadím se, třeba i odsud, kdo jí znal, nemohl bez ní vejít vždy. Jenže na jihu čekal jí chlápek, co tam narazil,

0: jste slyšeli?
1: Bruselská věrchuška si stále jen stěžuje a navíc si hraje na něco, co vůbec není. Důkazem je poslední projev soudružky Leyenové, která si hrála na takzvané Spojené státy evropské, když přednesla svůj projev o stavu Unie. Brusel ale sklízí co zasel. Země ztrácejí průmysl, energie je drahá a byrokracie řádí o 106. Naopak Čína vítězí, ale lidé v Evropě to vidí a bouří se. Leyenová má k tomu zázračné řešení, že prý více kontroly, více šmírování, cenzura a totalita pod různými vznešenými názvy všem pomůže. A kdo se k tomu přidá? Přidají se k tomu i čeští poslanci? O tom všem máme nový článek a také o tom, co chystá orwellovská bruselská ideopolicie. Není od věci si ho přečíst. Připravil nám jej Milan Kramberger.
0: Na stránkách protiprout.info

0: noc s hvězdou.
1: Dopsal jsem list pro pana D'Artagnana a ptám se, komu je vlastně určen tento pozdní vzkaz. Hledají v královské bibliotéce prameny pro dějiny Ludvíka 14. objevil tu pan Alexandr Dima čirou náhodou paměti páně D'Artagnanovi, které vyšly v Holandsku. Máme a můžeme se tedy domnívat, že pan D'Artagnan je, či byl, osobností historickou, skutečnou. A jako takový vstoupil, byť jenom stručně, do Rostánovy hry o jiném hrdinovi o něch dob, o panu Siranovi z Beržeraku, který ostatně, jak je rovněž známo a prokazatelno, byl osobností živou, skutečnou. A tak se prolíná reálnost fantazí a pravda z básní. No, píšu-li list panu D'Artagnanovi, nemíním tím onoho skutečného muže tohoto jména, jehož paměti vyšly v Holandsku, ale nemíním tím ani onoho druhého D'Artagnana, hrdinu Dimasova. Ani toho ne. Je tu snad ještě nějaký další D'Artagnan? Je. A takové to bylo v době mého dětství, že dříve nežli kniha, tu byl film. A i když tehdy ještě němý, pro nás výmluvnější než sebelepší popis nějakého dobrodružství. A před příběhem pana Dimase tu byl jiný, z něj sice vycházející, ale mnohem stručnější příběh filmový. Bylo tu i rozloučení v Tarb, otec i matka. Chlapec sedá na koně a odjíždí. Dívají se za ním a otec v jakémsi symbolickém gestu otvírá klec, kterou tu měli na zdi, a dává ptáčku svobodu. Pohyby herců byly rychlejší než dnes, jejich hra divadelnější a v Tarb, jak jsme se domnívali, toho dne pršelo. Ostatně pršelo pak i v Paříži a nejen v ulicích. Pršelo i v salonech, kde se pohyboval král. Pršelo v bytě krásné paní Bonacieux. Pršelo i na kardinála, který hladě koťata kul nebezpečné pikle. Pršelo totiž ve všech prostorách všech filmů o něch dob. A orchestr sedící pod promítacím plátnem měnil své skladby třeba uprostřed taktu, když scéna na plátně se změnila, když režisérův střih nás od souboje vedl na ples, od jízdy k polibku, od liriky k napětí. Chlapec jel k Paříži. Douglas Fairbanks. To jméno samo nám už znělo třeskem kordu, svistem biče, bleskem úsměvu. Je mi líto kluků, kteří ho nepoznali. Samozřejmě, že měli, mají své hrdiny, každý kluk je má. Jsou sluncem té krajiny klukovství, o které příliš pozdě pochopíme, že byla rájem. Sami jsme odtud pospíchali. Sami sebe jsme odtud hnali plameným mečem touhy být už starší. Douglas Fairbanks měnil nás, jako nás později měnila jen láska. Jinak jsme chodili, jinak jsme zbíhali se strání. Měnil naše hry, byl při nich s námi, byl při nich námi a my chtěli být jím. Zvedal naše pohyby, jak vítr plátno praporu. Douglas Fairbanks. Opakuji si dodnes toto jméno jako zaklinadlo nejmocnější a je jim odemknutelná celá pokladnice dějů. Hvost Sherwoodský a šípy Robinovi, vedro kapistrány a onoslavné zet, které je vyrýváno hrotem Zorova kordu v čela tyranu, plachtový, kterým šplhá černý korzár, letící koně tlupy Gaučovi, bič Dona Kvée Zorova syna, a vždycky boj, boj zdvihaný jeho mladým, pružným tělem až k tanci. Douglas Fairbanks. Natočil pak ještě jeden film o panu D'Artagnanovi. Železná maska. Kousíček otkán venku na širém moři pár minut parníčkem, který tam a sem jezdí několikrát denně, leží ostrůvek svaté Margarety. Je tam klid, růžové skály, na nich skoro nikdo. Na rozdíl od přelidněných pláží v Cannes i jinde. Vysoké stromy eukalyptové tu vydechují svoji vůni a je tu pevnost. Sem, kdy si přivezli tajemného vězně s maskou. Železnou, jak tvrdil onen film, ale ve skutečnosti prý z hedvábí. Z černého hedvábí. S maskou, která v každém případě zakryla obličej zatčeného tak dokonale, že nikdo nevěděl a snad dosud neví, kdo to vlastně byl. Králův bratr? Neví se. Douglas Fairbanks, bez přílišných starostí o pravdu té, které doby nebo události, ale s hlubokým smyslem pro romantiku děje, nám vyprávěl a hrál ten příběh po svém. A muž v masce byl sám král. Král, který měl být svým vlastním bratrem zbaven trůnu, odklizen z očí Francie, zapomenut v pevnůstce, král, který ve svých volných chvílích byl žákem pana D'Artagnana v šermu. Dobrým žákem, nutno říci, a přece i teď to vidím. Můj jeho učitel, pan D'Artagnan, v jedné z těch cvičných lekcí nádherným způsobem vyrazil kort z ruky. A tehdy rozlomil král jakousi velkou minci na dvě poloviny a jednu z nich věnoval D'Artagnanovi, neboť byl žákem nejen dobrým a vděčným, ale, jak se brzy ukázalo, i prozíravým. Když pak byl totiž vězněn v oné pevnosti na svaté Margaretě, vzal plechový talíř ze své cely na jednu

znovu pochopen a z Paříže k jihu vyjeli čtyři muži tryskem. Orchestr sedící pod promítacím plátnem nasadil svůj nejkrásnější motiv jízdy a srdce kluků ve tmě biografu bušila v rytmu koňských kopyt. Nevím, jaký byl postup děje ve skutečné historii, ale tady ti čtyři v nádherné snaze osvobodit svého krále padali mrtvi. Jeden po druhém. Padl Porthos, Athos, Aramis. Jediný D'Artagnan, jak jinak, bože můj, jel se svobodným králem do Paříže a uvedl ho tam, kam patří. Do síní královského paláce. Když králův bratr, zlotřilec a padouch, pochopil, že hra je dohrána, použil posledního výpadu a mávl proti srdci svého bratra dýkou. Ale tu, jak jinak, bože hrdinů a kluků, skočil mezi ně D'Artagnan a král byl zachráněn. A dýka s úsměvem, i teď ho vidím, klaní se ve dveřích králův přítel, učitel šermu, pan D'Artagnan, a odchází. Teprve na chodbě se zapotácí a jde dál. Už sotva jde. Přidržuje se stěn a přece jde a přece míří ven do zahrady, ven pod širé nebe, kde padá. Ale odkud z šíře toho nebe přicházejí ti tři? Bok po boku a paže zavěšeny. Jeden s druhým. Jeden za všechny a všichni za jednoho. Tak jako kdysi. Po slavném souboji u bosých karmelitánů. A protože ještě nejsou všichni, jdou si pro toho, který k ním vždycky patřil. Podávají mu ruce. A film svým milosrdným trikem dovolí, aby z ležícího těla, které tu umírá, povstalo jiné. Mladé a pružné jako kdysi a vyhouplo se k těm třem nahoru. A aby potom s nimi odcházelo. Aby nám odcházelo. Už zády k nám. K sevřeným srdcím ve tmě biografu. Aby už navždy odcházelo. Širokým, krásným.

Kdysi dávno v Colorado Springs poznal jsem pár očí hlubokých jako tůně. Patřili dívce, která žila tam, kde skalisté hory dosahují k oblakům. Každý od toho zrazoval, když chtěla se mnou domov opustit. Prý ztratit krásu rodných hor je horší, než přestat žít. Přesto však šla se mnou doprostřed plání daleko za obzor, kam orel nikdy nezalétne, kam nezavane vítr z hor. Můj život byl plný slunce, jen občas ho zakryl mrak, a to vždy na večer.

pravda v Horské Bystřině, letěly měsíce kolem nás, až náhle se život zastavil, jak ta voda, když postavíte hráz. Našel jsem smutný dopis, prý štěstí, jak mě provází. Srdce jí vždy volalo zpět do míst, odkud pochází. Chtěl jsem jí dát lepší život, tím jsem jí vlastně ublížil. Mé dívce byly hory vždycky bližší, než já jsem se kdy přiblížil. Teď jsem zase tady v Colorado Springs a k horám zlížím s planou nadějí. Jen zázrak mohl by mi ji vrátit, zázraky však se nedějí.

0: Noc plná hvězd.
1: Zrovna, když hotař Klásek zabouchali u pagáčů na vráta, bylo čut ze dvorka rany a strašlivý řev. To stařeček pagáč kopali do prázdnej králíkárně, v které krom bobků neostál z 12 králíků ani chůb, a řvali, až listí ze stromů padalo.
2: Která svině se to je nebo povážil, že mu pán budí zlodějské paprče neskrůží. Kdy toto už není možné, co není přikuté, to lidé ukradu.
1: A kopli do králíkárně ještě jednu, jak kdyby za to ta králíkárně mohla. Ještě než s hotařem Kláskem vlézli do sklepa, stařeček se zatočili po dvorku, jak mucha s už jedným uškubnutým křídlem a zasíčali.
2: Podívaj se po té dědině, co komín, to zloděj. Jediné ručičky, které tady nekradu, jsou henkaj ty na věži na hodinách. Když si prej usekli paprču každému, kdo něco ukradl, dneska to není možné. Víš, kolej lidí by chodilo bez ruky a i bez obuch. Každý rok mám oškubané trnky v sádkoch a lůnině nějaký pazur nalil do kvasu flašu petrolínu. Kruci, když jsem to vypálil a napil se toho a krklo se ně, to ze mě letěl smrad, jak zajzn boňácké laterně.
1: Hotařím přeškubli nidnářku.
3: Ale matušku, to máš toho. Králíci budou a šlihovica bude a my už nebudem. Radši natáhni toho tramína a říkaj mu, že máš dobrý.
1: Stařiček natahli koštéřem z beče a cvrkli do koštéřek. Po prvním hltě žalovali dál.
2: Já to vždycky říkám, největší pohroma je zlodějná závist. Ten, co všecko prochlaští a prohlaje v kartách, ti závidí, když si koupíš nový kožuch. Ale jsou aj tací, že ti závidí, když máš na svém pohřebě pěkné počasí.
1: A podrcli zlostí baranicu. V tém hotař zahlédli, že stařeček mají na čele guču jak erteplu.
3: Na herdek, co se strká s kozama, či co?
1: Stařeček se ušklébli.
3: Viděl jsi u sklepa na háku ten žebs? Viděl jsi? No tož vidíš, a já jsem ho neviděl. A běž u doktora? Má co si hloupý s takým škrábanečkem? Pamatuj si, kdo starý sýrí a slivovicu pije, toho ani pantokem nezabije. Když jsem stál u první asendy pod míru, to bys měl vidět, jaký jsem byl kyrisár. Vidět mě Maria Terezia, to všecky ty hraběcka prodala rasovi. Každá robečka se přede mnou sásla, jak myš před hadem. Ej, šakeru jsem dostal do ruku, hnedka jí mohla hodit rozmarín do šporelta. A u muziky, když jsem přitískl děvčicu na vyšívanou košule a zavrtěl s ní, to ženem zamdlévala a lapala po luftě. Větrem popadaly všechny sklenky z pultu a Cyrilovi Píšťalovi se v hubě ohl kladiné da gitrnica. A však jsme se aj bíjávali. Ve vybíjaném řemeni není tolej důrek, co jsem dostal facek. Ale kolej jsem jich vrátil, a to bys na žebrňáku neodvezl. Když si se naši mamička převelice divili, proč mám furt poškubanou peřinu. A až za týden jsem došel na to, že mám v hlavě zalomený křivák. A však to se mě stalo u muziky v huku. Uhlédl jsem tam robečku jak malovanou, ta byla jak model. Šel jsem po ní jak schoř po úsati. A pravil jsem si, kruci takého kapra pod stromečkem, tož ho obírám do třech králů. Jenomže na čistojnějšího mínění byl její galán. A jak něj urůbl, to jsem zadkem vymaloval slovácký ornament přes celou dědinu. No to víš, s přespolaným se nikdo neobtůlá. a poté mě tak zrichtovali, že mě aj z gatí pomohli. Ostal jsem jen v košuli a kdyby mě dali červený lémec, to jsem byl jak ministrant. Číkavu se na mě nedívaj, lebo jsou jak vysušený netopír. Lebeňa oblezlá a plesnivá, nohy jak turky nízko. Huba rapatá jak předloňská ertepla. Však když mě v sobotu kovářovrůčka horívají, tože mě musí ustrčit palec za škraň. Aby tu svrklou kožu mohli trochu vyšponovat. To však se jim moc krát stalo, že se přes tu kožu do toho palca i uřezali. Tož na zdraví, Jurko, na zdraví. Ale když si na ty králíky vzpomenu, tož najednou jsem došel. Tolej lumpu a zlodějů chodí po světě, že se člověk bojí podívat do zrcadla.

0: Noc s hvězdou.
1: Jak si tuzemské nebe vidět, je dost obtížná věc, poněvadž my nejsme velmoc a nemůžeme si dovolit orientaci do té míry svéráznou jako jiný.
2: Ovšem, myslíte svéráznou jaksi stran toho vyšívání svéráznou, nebo jak...
1: Nemíním ani tak folklorně, víte, jak si svéráznou jako spíš svébytnou orientaci, tedy přímo čarou, nezávislou.
2: Ovšem, abychom si dopředu, aniž bychom hleděli tu nebo tam, ano, to není možné, neboť naše síla je v průměru. V průměru je naše síla, to nemám ze sebe, to mám z novin, ze seriózních novin.
1: A bylo to snad míněno pochvalně dokonce.
2: Ovšem. Patrně pisatel sám byl podprůměrný, takže...
1: No, takže on by byl i na tom průměru, jak si vydělal.
2: Samo sebou, my musíme hledět i co, která zem nám skýtá, tuto, tu tam, tu tu, tu te, nebo či čo, já nevím.
1: Kompromisní řešení.
2: My se podívejme na tu Evropu od severu, že ano, a vezměme tu, kterou zem, například takové Norsko, to by nám skýtalo.
1: Norsko by nám snad poskytlo jako zářný příklad ty fjordy.
2: Fjordy, ne. Protože kdybychom tady měli fjordy, tak by nás Německo mohlo podezřívat, že jsou to vlastně tajná přístaviště pro sovětské ponorky, že ano.
1: Řeklo by se, že ty ponorky se sem prokousaly pod zemí přímo z Dňapo v průvodě.
2: No, prostě parašutisti zapustili ponorky do Třeboně. Najednou lovějí rybník, mě to se hází, sítí, pane, a...
1: Ona je to pětikilová ponorka.
2: A jo, pětikilová, co taková ponorka jikernáč, tam má někdy i tři pudy. Teď má v sobě, prosím vás, taková mláďátka výbušná. Torpedka. Vaňha přeci pak dělá polévku z ponorek. No, příklad takový potáž a la sumara, anebo smažený šroub a la resl. To prostě není možné.
1: No tak to Norsko se nehodí, jak je vidět. A co takhle, když to nejde od severu, tak bychom to snad mohli zkusit od západu, ne? Třeba takový Francouz.
2: Generózní přítel, ale nebylo by fér.
1: Honem po něm zavádět, lidvom populér.
2: Rostodivné sousedy totiž máme kolem sebe.
1: S rozvahou volmeš tedy pro sebe nebe.
2: Takový Angličan.
1: Jo, to je pán.
2: A co ten si může dovolit?
1: Je mi ne. To mi ne. Německé nebelí.
2: A v tom by nikdo nechtěl žít.
1: Dreimalnein.
2: Moment. Snad Henlein.
1: Bratr Rus.
2: Je slumovat.
1: Ale zase je tu otrava, že mi chcem tvý nebe mít aspoň trošku doprava.

0: Za hodinu bude půlnoc.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Lidstvo zřejmě čeká jeden z největších objevů v dějinách. Archeologové jsou totiž na dosah pozůstatků Noémovy archy. Slyšíte dobře, 17. dne 7. měsíci archa spočinula na pohoří Araratu, praví se v 8. knize Genesis. A právě letos se na tomto úpatí Arménie poprvé vrtá hluboko do horského útvaru. Nejvíce pozornosti zatím vzbudil vrt, v němž se v hloubce 45 metrů zlomil vrták pod vrstvou tvrdšího vápence. Zakladatel archeologické skupiny pan Johnson k tomu řekl, že skamenělé nebo silně mineralizované dřevo má právě tyto vlastnosti a chtějí ho co nejdříve ověřit v laboratorních podmínkách. Další krok pak obstarává například podzemní dron s kamerou s vysokým rozlišením, který biblické goferické dřevo umí najít. No máme o tom celý článek, který ze více zdrojů připravil Václav Danda.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Noc plná hvězd.
1: Vzpomínáte v Plodech osvěty Zdeňku Baldovou?
2: No to byly brepty, nádherný.
3: Slavný brepty.
1: No slavianofilové, že no, to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo slavianofilové.
3: Oni jsou slavianofilové.
1: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý k její cti budíš řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, slávofialové.
2: Slánofínové.
1: To jsme všichni čekali na to, to dopadne.
2: No to Roubal přeci, inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky, na předsádce měl brepty, co kdo
3: řekl.
2: A jednou to také mezi byly dvě představení a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Baldová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zdeničko, na tebe mám zvláštní knihu.
3: No máš to skutečně, to byly ale rozkošný brepty.
2: A pak, víte co?
3: Třeba v morálce paní Dulce.
2: Ano, ano.
3: Já jsem vždycky čekal na výstup a ona tam měla scénu s Hegrem a říká mu, oba jste stejní, ty, tvůj táto, celé noci po kovárnách.
2: Nebo Hanko, jí zatopit do salámu.
3: Nebo má říkat Hešo, Melo, Feliciáne a každý představení se ozvalo. Mešo, ne, Hešo, Melo, Feciliáne. Takhle začala vždycky morálka paní Dulský.
1: Pozdní lásce taky tam přece má říkat, i ten tulák, kocour Vaska se už vrátil, ale můj synáček Nikoluška nikde. Jo, já rád Nikolu. A těla mě do očírka, i ten tulák, kocour Macoun se už vrátil. Já začala vám říkat, čemu jste se smál, pane kolego? Já řekla přesně text.
3: Ano. Já pokládám za její nejslavnější brep, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu s tím, teda ten

0: tát s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje. A ona tady přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, ša, ča.
1: To pokládám za nejslavnější breptu.
2: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New Yorkské rodiny. Já jsem byl synáček v té rodině. A ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým. Takový ten... Teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený. Jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový, tam měla květinu, která se jí neustále na té hlavě a za ruku vedla psíčka, takový ten rasa přes ulici, jo? Něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střece. A já, jak jsem to viděl, když jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho a ona říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji. No, načiž jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ale tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat. Ježvali, že?

0: Noc s hvězdou.
1: Dobrý večer, vážení diváci, dobrý večer. Dovolte, abych vás přivítal na našem novém pořadu, který jsme nazvali Hovory H, a které by měly být takovými hovory, které měly by být, říkám, takovými Prosím? Ano, já jsem tady. No, kamery taky, samozřejmě, obě. Všechny tři. Dvě zatím odpočívají, popíjejí tady a třetí mě zabírá, řekl bych, skoro předčasně nějak. No jinak tu není nic, prázdný prostor, tu a tam socha, obraz a chaos. Chaos jako před každým počátkem. Okamžik, prosím. Malý okamžik, mluvím na druhém přístroji, ano? Prosím? Vy jste druhý přístroj? O, pardon, který jste vy? No, Dvořáček, to vím, že Dvořáček, ale přístroj, který jste? A, třetí, tak pardon, tak mluvím na třetím přístroji. Aha, cože? Jo, to je pan architekt? Je, to jsem rád. Moment, mluvím na druhém přístroji. Pane architekte, já bych to nechal tak, jak to je. Prázdný prostor, promiňte, vážení diváci, mluvím na dvou přístrojích, sami to vidíte najednou. Já bych to nechal, jak to je, ten prázdný prostor tady. To je nádherný prostor, pane architekte, to je, to bylo postaveno pro královnu. Ano, to je Letohrad. Ano, vysloveně Letohrad. No přece pro královnu nepostaví haluznu, to si dovedete představit. To je, to má i ty, jak se tomu ty štuky. Ano. To bude takové století nejméně, ne-li méně, ano. To je velmi krásná věcička. No, já bych to nechal tak, jak to je, a do toho prostoru bych tak volně rozptýlil, co to? Židle. Židle, pane architekte. Takových 80, 100, 120 židlí. To nemáte? To je typický, to nemáte. Tak cokoliv. No, cokoliv, na čem se dá sedět, samozřejmě. Ne, větev ne, tu bych tam nedával. Ne. Děkuju, ano. Už jsem tady, prosím. Ano, lidi máte, jo? Hudbu taky? A co nábytek? Ještě zbohní. Ano, všecko, tak bych začal. Titulky, zvuk, hudba, světla, vzruch, lidi sem vpustit. Jedeme.

0: Dobrý večer. Tak řekli jsme hovory. Hovory H. Jde o to hovory o čem, hovory s kým, hovory proč. No, já bych řekl, že hovor, tedy pohovor, dohovor, rozhovor, je takovou základní, zásadní věcí. Já si myslím, že dokud jeden člověk mluví k druhému a druhý mu naslouchá, dokud si chtějí porozumět, dokud oba stejnými slovy míní stejné věci, dokud je mezi nimi dobrá vůle dorozumět se, porozumět si, chápat jeden druhého, do té doby je to s lidmi dobré, ba dokonce výborné. Ono se říká, že na počátku bylo slovo, dokonce jedna kniha tak začíná, že na počátku bylo slovo. Která kniha?
1: Nevím.
0: To nevíte? To byste měla vědět. Bible. No, vědět to nemusíte, souhlasit si nemusíte, to je samozřejmě, ale mohla byste to vědět. Ale jiný pán v jiné knize zase tvrdí, že na počátku byl čin. Který pán v které knize?
1: Nevím.
0: Taky nevíte. Johann Wolfgang Faust v knize Goethe. Ano. A já se do toho sporu nechci míchat, protože nakonec, až už bylo na počátku slovo nebo čin, že? Nakonec, co už mi o tom, toť otázka, jak říká třetí pán v třetí knize. Ano, to známe. Nebo ne? Známe, ano. Já myslím, že to je taková otázka asi jako třeba, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce. Taky problém, to je veliký problém. Co bylo dřív, slepice nebo vejce?
1: Slepička.
0: Slepička, aha. A z čeho pak se narodila?
1: Z vajíčka.
0: Z vajíčka. A kdo pak nám snesl vajíčko?
1: No já, to
0: jste... Sráně, teď beránek, který snímá hříchy světa. Já znám lidi, kteří nesnášejí vejce. Ale já myslím, že se nebudeme plést do těchto prazákladních otázek, protože, jak říkám, ať už je to tak, nebo tak. Já myslím, já bych dával takový návrh, já, to je moje soukromá, to je takový soukromý pocit, já to nevnucu, prosím, kdo je proti, ať je proti. Já si myslím, že na počátku byla otázka, že člověk začal být člověkem tam, kde se začal ptát, hledat odpovědi, chtít odpovědi, znát a tak dále. Tam, kde narovnal páteř a podíval se nahoru a viděl, že kromě potravy existuje taky hvězdné nebe. Tam, že se poličtil, ale nebudeme se plést do těchto ošemetných velikých otázek. Já myslím, že zůstaneme u takových malých, maličkých věcí, prostých, každodenních, jako je třeba tahle krásná houpací dřevěná židle. Připomíná mýho koně za mého mlada. Já myslím, že se budeme ptát na věci velmi prosté, všední, každodenní.
2: Tady, prosím.
0: Prosím.
2: No. Vědecky je prokázáno, že teplota země koule se zvyšuje. Jak si to vysvětlujete?
0: No, to je velmi zajímavá otázka. Dokonce bych řekl, velmi složitá otázka. Já, když dovolíte, já bych se napřed napil, protože na takovýhle dotaz člověk potřebuje trošku kuráž. Vy říkáte, že je vědecky dokázáno, že země koule zvyšuje svou teplotu. To je zajímavý. Ovšem, já bych byl opatrný s tím, je vědecky dokázáno, protože říkáte země koule, ale jak je to dlouho, co se vědecky vůbec dokazovalo, že země koulí je a že to není země placka. A ti, co to dokazovali, byli téměř upáleni. Ono to s vědeckým dokazováním je velmi ošemetné. No, dneska už víme, že země koule je koule. Dneska máme proto jasné důkazy, to si může každý ověřit. Když vyjdete jedním směrem a přijdete do stejného města v opačným směrem, tak je to důkaz. Druhý důkaz jsou ty snímky, třeba z Apolla, nemyslím divadlo, myslím tu kabínu, z Apolla. A nejmarkantnější důkaz vůbec, že země koule je kulatá, je globus. To si může každý ověřit, že to je jasný úplně. No, já si myslím, že ten, co dneska tvrdí, víte, že teplota země koule se zvyšuje, že by to ještě rád odvolal. Jen kdyby mu ukázali páni nástroje, jako Galileo. Ježišmarja. Já bych se nerad stavěl za nějaký názor, který ještě není prosazený. Víte, to, do toho mě netahejte. Až se to ověří a většina bude pro, prosím, já se rád přidám, teplota se zvyšuje, já to první podepíšu. Kromě toho, ono se řekne, teplota se zvyšuje, ale ta čísla jsou zanedbatelná, vážení diváci. To vážně, to jsou mini čísla. Já jsem nedávno slyšel, mluvil v televizi doktor Ludvík Souček. Výborně, mě se ohromně líbil. To byl báječný televizní projev. A mluvil tam o tom, že jeden z měsíců marzových, nebo martových, obojí je správně, že zvyšuje svou rychlost. A říkal, že za jedno století, o necelou vteřinu, no tak tyhle starosti bych chtěl mít ještě za století. Co se o to vůbec staráme, tohleto? Já vůbec myslím, že zajímat se o tyhle ty abstraktní, takový obrovský věci, budoucná, nekonečná toho, to je jako kdybychom se měli bavit o československé dálnici.
3: Ale O to nejde, pane Holničku, já bych vás rád přerušoval, ale...
0: Ten oponent, to jsme tu potřebovali, to jsme čekali, to muselo dojít.
3: Ta otázka zněla totiž jinak.
0: No počkejte, já myslím, že je dobré mít oponenta. Já myslím, že v těchto hovorech bychom měli mít takového člověka, který by oponoval jaksi ze zásady a mluvil by za ostatní diváky. Tak oponujte, příteli, no, oponujte.
3: Chtěl jsem říct, že ta otázka zněla jinak. Ta otázka zněla, jak si to vysvětluje.
0: No proč já bych to vysvětloval? Ať to vysvětlí ten, co to prohlašuje. To se to prohlásí snadno něco. Víte, kolik já bych prohlásil věcí, kdybych je nemusel vysvětlovat?
3: Když dovolíte, já bych vás rád upozornil na drobnou nuanci. Otázka zněla ne jak to vysvětlujete, nebož jak si to vysvětlujete. Víte, jak v tom by tedy...
0: Jako sobě.
3: Ano, třeba uvedu příklad, no, na příkladu prosím. Nejlépe. Třeba nějaký politik vykládá, že nás může zachránit pouze nová ekonomická soustava zřízení. No, to, tak to vysvětluje.
0: Nám.
3: Ale vysvětluje si to tak, že to může udělat jenom zázrak. Boží zázrak.
0: Ano, v tom, správně říkáte, že v tom jemná niance
3: ano,
0: je.
3: Postřeh jste to.
0: Ano, no, ano, tak, ano.
3: To
0: ano.
3: Jsem rád. No a o to šlo. No. Otázka zní, jak si to vysvětlujete?
0: Jako sám sobě, jako národ sobě, tedy si.
3: Ano.
0: No tak já si to buď vysvětlím snadno, anebo vůbec ne. Já taky na příkladu. Podívejte se, když jedu autem, tak auto zvyšuje teplotu. Ne celý, to jsem si všiml, ne celý, jo. Ale například motor. No, motor zvyšuje teplotu. A to já vím, to vzniká třením. Vo vzduch, vo patníky, vo kolem jdoucí chodce, vo kolem stojící budovy, to já vím. To já taky vím, že musím sledovat ručičku, aby to zvyšování teploty nepřekročilo bod varu. To je určitý bod varu.
3: To je
0: zařízení všecko tam. Ale otázka je jiná se zeměkoulí, protože víme mi, jestli ona má chladič. Víme mi, kde má chladič.
3: Snad na polu.
0: To mě netajte, to já nevím. Ale tak jak ji zastavit, když to dosáhne bodu varu? Aha, zastavte země kolu.
3: No to už by bylo pozdě.
0: No dobře, těsně před bodem varu, no. Detailisto. Víte, kolik lidí by vystoupilo? Je. A přestoupilo na jinou planetu? Ne, ne, ne. Já myslím, tohle to víte, to já bych nechal. Zvyšuje teplotu, zvyšuje. Já bych se do toho nemíchal. Snižuje teplotu, snižuje, prosím. Mě trápí jiný problém, jiná otázka. Přátelé, a daleko závažnější, mě trápí otázka, jestli se nezrychluje čas, aniž bychom to my vůbec mohli zpozorovat. Já bych řekl, že čas se zrychluje, protože co já jsem to stihnul dřív za den. No, co to bylo času? Týden, rok, moře času. A dneska ráno vstanu a než dosnídám, ono už se zase stmívá.
3: No to nemusí být, prosím? Rozumíte, to nemusí záležet. Na času, to je třeba váš individuální pocit, to já znám, třeba lenost.
0: Lenost, kde by se u mě vzala lenost? Čilouš. Ne, já mám proto důkaz a dokonce jasnější, konkrétnější důkaz než ti, kteří tady demagogicky tvrdí, že teplota země kvůli se zvyšuje. Prosím, tady mám jasný důkaz, moment, ano, to jsou hodinky po mém pradědečkovi. Radšte se podívat, naprosto přesně jdoucí hodinky. A těmi mohu dokázat jasné zrychlování se času. Prosím, prohlédněte si tyto hodinky.
3: Přesně jdoucí.
0: Hodinky H po pradědečkovi pr.
3: No jo, ale...
0: Dědeček byl pravoslav.
3: Ne, ale nejsou přesně jdoucí.
0: Jak to?
3: No, podívejte, o 9 minut napředu.
0: No počkejte, o 9 minut napřed, ale čas se ji předbíhá. Pochopte, o 9 minut napřed, zdánlivě, kolik máte teď hodin?
3: No tak.
0: Takhle, no tak, tak jdou o 9 minut napřed. Ale v podstatě jdou o 4 dny zpátky. Rozumíte? Na nich je sice o 9 minut víc, ale o 4 dny míň. Dneska je kolikátýho?
3: 24.
0: No a na nich je 20. ledna teprve. To je to zajímavý. Víte? Protože oni... Ne, nemají datumovku, já je sleduju od té doby. To já je sleduju. Ty jdou totiž přesně, ale v čase mého pradědečka. A ten si zachovávají. Tohle je největší vědecká senzace tohle století vůbec.
4: No ale proč tohle to nějak nezveřejníte?
0: Jako proč to nezveřejním? No tak zaprvé... Nechci způsobit světovou paniku, to je jedna věc. Pak ještě k tomu chystám teoretický výklad vlastní. A za třetí, nemůžete zas přijít před lidi s každou blbostí, která vás napadne. Některý voloviny lidi nespolknou. Dejte kolovat.

0: Noc plná hvězd.
1: Vážení přátelé, budu vám vyprávět takovou malou detektivní příhodu, kterou mi vyprávěl jeden můj známý a kterou současně zažil loňského roku v Jugoslávii. On sám byl do této příhody tak trochu zapleten, takže celý případ bude věrohodný a...
2: Já bych si to chtěl jenom...
1: Prosím vás, co je tam? Tady musí být ticho, tady nemůžete rušit.
2: Já vím, že se nenechte rušit, já tady potřebuji nějakou informaci, takže se tady na něco ptám, to je hned, prosím vás.
1: No ale promiňte, teď nemůžete, tady probíhá program.
2: Já vím, že se nenechte rušit, já se tady jenom, já si chci něco zapsat, to je hned, prosím vás. A nebo kdybyste mi to řekl třeba vy... Vy vypadáte dost informovaně, já potřebuji nějakou informaci.
1: No počkejte,
2: informaci.
1: Promiňte, já vám teď nemohu podávat žádné informace, tady se natáčí pořád.
2: Já vím, já jenom, cože se tu natáčí, říkáte?
1: Pořád se tu natáčí.
2: Ano, tak já si to jen napíšu, tak říkáte, že se tu pořád natáčí, ano?
1: Ale podívejte se, ne pořád, ale pořád, rozhlasový pořad.
2: Jo, pořád, rozhlasový pořad, aha, ano, ano. No. A to je, prosím vás, rozhlasový pořad do rozhlasu, ano?
1: No ano, do rozhlasu, ano, a proto rozhlas... jako tady nemůžete rušit.
2: Ne, to já nebudu rušit taky, samozřejmě, to já nebudu, to je, to se nebojte, to je... Vím přeci, že když se tady teď něco natáčí, že tady nemůžu rušit, že jo, to je samozřejmě. Mám přece rozum, ne, to je samozřejmě. To já si to jenom rychle napíšu, víte, a hned to bude, to je hned. To já si to jenom rychle napíšu.
1: Prosím vás, takhle dělejte rychle.
2: Ne, rychle, to já, to bude hned, jen se nebojte, to já zase, když píšu, tak to já píšu rychle, to se nebojte. No tak, někdy samozřejmě taky píšu pomalu, že jo. Ovšem, když vím, jako, že to kvaltuje, že jo, že to potřebuje nějak narychlo, nebo tak. Tak to já píšu rychle, to se nebojte, to já píšu jak namydlenej, to se nebojte.
1: Prosím vás, tak už si to konečně napište.
2: Lidi, už to píšu, vidíte, že už to píšu, to bude hned. Tak dneska máme, dneska, to se nebojte, to je, víte, že vy jste tak trochu podobnej mojí manželce?
1: Ano.
2: Až na ten knír ovšem, víte?
1: No dovolte, přece já žádný knír nemám.
2: No vy ne, ale moje manželka, víte?
1: Prosím vás, podívejte se, tady běží program.
2: Ne, už to bude, když vidíte, že už to píšu, už to bude. Tak dneska máme 1. dubna 1965. No vidíte, už to bude, to je hned. Jak ten čas letí, vidíte, už zase 1. dubna. Ještě nedávno byly Vánoce, už je zase 1. dubna. Toto letí.
1: Prosím vás, dělejte, vždyť vidíte, že tady probíhá program.
2: Ne, už to bude, vidíte, ještě jenom závěr, už to bude. No, tak ještě, už to bude. No tak teďko máme, počkejte, kolik to máme, 20 hodin 30 a ten pořad se jmenuje, jak se jmenuje ten pořad, prosím vás?
1: Co s načatým večerem?
2: Co říkáte?
1: Co s načatým večerem?
2: No tak já ani nevím, asi pak půjdeš někam na pivo nebo ale. Co.
1: Podívejte se, to není otázka, to je název dnešního rozhlasového pořadu, jo, co s načatým večerem.
2: Jo tak to je název, já myslím, no, že se mi to ptáte.
1: Ale
2: jako,
1: ne,
2: to název, já rozumím, to je otázka, no, tak. Co s načatým večerem. Jo a vaše jméno ještě, kdybyste měl laskavě řekl.
1: Ale no tak to snad je jedno.
2: Ano, to je jedno, tak mi ho jen řekněte a už no, to bude.
1: Budín František.
2: Budín František. A teď, kdybyste se mě, pane Františku, tady ještě podepsal, prosím vás.
1: Na co to chcete?
2: Tady na ten papír se mnou, ale... kdybyste se mě to...
1: Já myslím, jako na co chcete můj podpis, co si to tady píšete?
2: Jo tak, ale já si tady píšu takové alibi, víte?
1: Alibi?
2: Alibi, ano, ano.
1: Jaké alibi?
2: No, alibi. Alibi to je takové, ne, alibi, jak bych vám řekl, alibi to je, když třeba potřebujete dokázat, jestli jste byl nebo nebyl tam, kde jste byl, tak abyste nebyl podezřelej, že byste byl někde, kde jste nebyl, tak musíte právě dokázat, že jste byl tam, kde jste byl. Víte, tomu se říká alibi jaksi.
1: Podívejte se, mě nemusíte vysvětlovat, co je to alibi, to já přece vím. Nebo snad myslíte, že jsem hloupej nebo co?
2: Ale to ne zrovna, no. A třeba se pletu, že jo, no člověk neví.
1: Podívejte se, mě by osobně zajímalo, proč si takovej alibi pro nic za nic píšete?
2: Pro nic za nic. Jak to pro nic za nic? Snad si nemyslíte, že bych si to psal jen tak pro nic za nic, prosím vás, jo? Ale víte, jak je důležitý mít někdy v zásobě takovýhle alibi? Já měl například kamaráda, ten neměl alibi a víte, jak to odskákal? Že to odseděl, pane. Nepak, pane, to je právě velice důležitý mít takovýhle alibi, že jo? Já si právě proto tady píšu přesně každou minutu, víte, kde jsem byl, proč jsem tam byl, co jsem tam dělal, jo. Co jsem tam nedělal, s kým jsem to nedělal, všechno. a kdo tam všechno byl, když jsem to nedělal. Všechno si to takhle píšu a nikdo mě nějak nemůže mít v podezření, že by něco, víte?
1: Prosím vás, a to si takhle píšete?
2: Ovšem, to si sem samozřejmě nepíšu žádný fakta, že jo?
1: Ano.
2: Ale jenom to, co se skutečně stalo, že jo? No prosím, jestli chcete, zeptejte se mě, řekněte nějaký datum.
1: Ale ne,
2: třeba...
1: no tak to na no, tom ne,
2: jen
1: nezáleží.
2: Tak pro, jen tak pro zajímavost, řekněte nějaký datum, minutu, já vám přesně můžu říct.
1: Ale no tak 3. května ve 14 hodin.
2: Prosím, vidíte, tady máte, hlejte, duben, květen, květen, 3. května ve 14 hodin, vidíte?
1: No ano.
2: Se mě zastavilo auto na silnici u Kotěhůlek, vidíte? Jsem zrovna jel autem na borůvky. Přesně.
1: Na borůvky?
2: Ano, ano.
1: Prosím vás, přece v květnu nerostou žádné borůvky.
2: No tak, to nevadí, ale stejně nejím, víte. No tak pojďte, tady, nebo tady to máte dál, třeba 14.05, vidíte? Škrtám sirku, abych se podíval, jestli mám v nádrži ještě dost benzínu, vidíte? Přesně všechno třeba, že ano, nebo tady máte třeba dál. 14.30, že ano, když se kouř poněkud ztratil, rašpluju si z hlavy přiškvařenou čepici, vidíte? Přesně, všechno mám napsaný.
1: No,
2: no prosím, jestli chcete, zeptejte se ještě.
1: Ale ne, tak já vám věřím, no, to není tak.
2: Tak pojďte na mátku, třeba to odevřu tady, helejte. Tak tady máte třeba 6. červen, helejte, řekněte si nějakou hodinu třeba.
1: No, v 15 hodin.
2: 15 hodin, vidíte? Jsem zrovna na zahradě v altánku, vidíte? Tady to máte 15.10, strkám hlavu do úlu, abych se podíval, jak se mě rojejí včely, vidíte? Přesně všecko třeba. No tady máte druhý den, že ano, třeba. Řekněte si nějakou hodinu třeba.
1: No tak v 21.
2: 21, vidíte, tady to máte. Vystupuju zrovna v cirkuse Klucký jako muž s obří hlavou, vidíte? Přesně mám všechno zapsané.
1: No,
2: a kdybych to ztratil náhodou, tak tady vepředu mám jméno a adresu, vidíte? Josef Šumferle, adresa.
1: Josef Šumferle?
2: Šumferle, ano.
1: Šumferle, Šumferle.
2: Takže...
1: To jméno.

0: Kdyže to bylo, jste říkal?
1: Počkejte, to bylo nějak teď si... na mý narozeniny 20. dubna.
0: No, 20. A vidíte to, pane, abyste říkal pro nic za nic. Tady vidíte, na co takový alibi je dobrý.
1: Ha. No jo.
0: Teď si představ, který bych to neměl. Tak cože jsem tam dělal, říkal, v kolik hodin
1: jste říkal? Podezřelý z vloupání do spořitelní. Čekejte, to bylo o půlnoci, 24 hodin.
0: Vidíte, pane, jste říkal pro nic za nic. A cože to mělo být, jste říkal?
1: No vloupání do spořitelní.
0: Vloupání do spořitelní, no tak vidíte, tady to máte. No tak vidíte. Tak to souhlasí, no vidíte.
1: Souhlasí.

0: já mám totiž hrozně rozmařilou babičku.
1: Posloucháte Hvězdu.

0: noc s hvězdou.
1: Existují věci mezi nebem a zemí, které je třeba osvětlit. Ku příkladu lustr. Nebo událost, jež se mi přihodila počátkem zimy. Ničeho netuše, vkročil jsem do svého příbytku, když jsem ustrnul. U stolu jakoby se nechumelilo, ačkoliv venku padal sníh, seděl špatně živený kostlivec.

Přestože jsem svou odvahou široko proslulý, roztřásla se mi kolena a vypravil jsem ze sebe. Duchu, čeho žádáš? Kostlivec odtušil. Neblbni, kafe máš v troubě. Jsem tvá žena Olga. Nedostala jsem koupit jinou žárovku než rentgenovou. Podobných záhad bývám svědkem poměrně často. Za svých mládeneckých let jsem za parného podvečera obdržel nebývalou chuť na slanečka. Zašel jsem do obchodu s laskominami a řečeného slanečka jsem zakoupil. Jedva však jsem ho přinesl domů, přestal jsem mít na to zvíře chuť. Uložil jsem ho tudíž za okno. Ráno vstanu, mám chuť na slanečka. Pohlédnu za okno, slaneček pryč. Večer tam opět byl, ale už jsem neměl chuť na slanečka. Ráno vstanu, slaneček pryč. Večer tam byl opět. Nedalo mi to, i začal jsem po celé záležitosti pátrati. A hle, zjistil jsem, že slaneček se pokaždé přilepil na roletu a já jsem ho vytáhl. Když už hovořím o zvířatech, vtírá se mi otázka, co asi dělá můj prastrýc Božetěch. Tento příbuzný je totiž vášnivým Nimrodem. Kdysi mě pozval na lov kachen. Když spatřil vysoko na obloze letěti kachnu, zalícil a hlasitě vystřelil. Kachna však nedbala a letěla dále. Prastrýc pravil: drahý synovče, jsi svědkem zázraku. Vidíš nad námi létati zastřelené zvíře. Tento můj povedený ujec se neobyčejně chlubí chvástáním o svém cvičeném psu jménem Arnošt. Tento pes je v skutku poslušný. Když mu jeho pán řekne, jdeš sem nebo ne, pes buď jde nebo ne. Psi jsou vůbec jeho slabou stránkou. Jednou přivedl mezi kynology z brusu nového psa. Byl žlutý. Když uviděl jiné psy, skočil a všechny soukmenovce roztrhal. Kolegové se tázali prastrýce, kdeže takového šibala sehnal. On pravil: přivezl mi ho známý, který byl na montáži v daleké Africe. Ale dám ho pravděpodobně pryč, neboť ho musím neustále stříhati. Roste mu na krku veliká hříva. Kdyby vám bylo dovoleno nahlédnouti do rodokmenu naší vážené rodiny, tu byste s překvapením zjistili, že prastrýc Božetěch není mým jediným příbuzným. Z početného počtu pokrevníků stál by za zmínku bratr jménem Eustach. V některých ohledech je chytrý. Jednou mi pravil: půjč mi 100 korun, avšak dej mi pouze 50. 50 mi zůstaneš dlužen, já tobě taky
a jsme vyrovnáni.

chodil jsem se k němu často kouzat na řeku. Čím více sněhu, tím více vody na jaře. Řeka mu odnesla vázanky, pyžamo i polštáře. Východoněmečtí celníci poslali mu garderobu zpátky v krabici. A tak roky běží a střídají

věku licha. Vydal se prouza do staveništního ticha. A jak byl do zlodějství zabraný, spatřil jsem ho chodívám tam venčit dobrmany. Já vám řeknu upřímně, není

pulzuje. Každý, kdo svou zemi miluje, jeho hnusný čin odsuzuje.

0: Noc plná hvězd.
1: Dobrý den, pane kapelníku. Mě posílá Vondrejc.
2: Vondrejc? Poklona. Vy mi nesete písničku.
1: Ano, pane kapelníku, prosím, tady je.
2: To znám, Vondrejce. Tak. Vondrejc má na talenty čuch, jak se na to podívám, a veselá kopa to je. On vždycky říká, pane popelníku. To je jako pane kapelníku, taková slovní říčka.
1: Aha.
2: Pane, jak se reče?
1: Břidlo. Zbyšek Břidlo.
2: Ten na umělce hodně blbý jméno. No. Rytíř takhle to zní, ale Břidlo. Hlejte, kdo vám píše slova?
1: Já sám, prosím, pane kapelníku. Pan Vondrejc říká, že to nevadí.
2: Nebo teď by to vadilo. Hlejte, aspoň se nemusíme s nikým dělit, že jo?
1: Prosím?
2: Dělit s nikým.
1: A, se teď nemusíme. Už rozumím.
2: Tak ukažte, to je tohle, víte, to je tohle, jo. Tak jmenuje se to Noc v sadě. To je název, název.
1: No, to je název.
2: To je hezký název.
1: Že jo?
2: Sedím tu jako na laně, sedím a čekám na laně. On sedí na laně a čeká taky na laně.
1: Ne, prosím, to první to je jako pro vás a ta laň to je jako...
2: To je poezie.
1: To je štěpný rým.
2: To je štěpný rým, hele, a teďko. Měsíce ke mně naklání, já prahnu po lani. Zase po lani.
1: Ano, ano.
2: Ty jste myslivec, víte.
1: Ne, prosím, já jsem... Začínající inženýr.
2: A čeho jako čeho?
1: Lidských duší.
2: Ne, dobrý. Já prahnu marně patrně, po lani nebo po srně. Laň a srň, to je to samý.
1: Ne, prosím, to je jiný.
2: Srň je jiný než laň?
1: Ano.
2: A máte tady cis. To vám materníček nezaspívá, to je text pro materníčka, víte?
1: No, já nevím, snad, jak
2: myslíte. Materníček nenávidí cis, tak ano. To byste měl vědět. V jedné písnice jsme měli narcis, a museli jsme mu udělat borovice. On má rád tře, v okultonu, níž aspoň. Ne to jsme polani nebo posrně. Není to totéž tedy, jak jste říkal, ano. To nevadí, já to nepochopím, jak se zdá, že srň a laň, prosím. Leč tady jde právě.

0: jelenem po lánu s celerem.
1: Promiňte, pane kapelníku, to není s cerelem, ale po lánu s celeném.
0: A proč je tam ten lán s celený?
1: To, aby bylo jako dnešnější.
0: A víte, že se vám to povedlo, když my to můžeme dát klidně někam do soutěže. Taková rokycanská kotva, nebude zahozený. No. Televize, rozhlas, desky, to pofrčí, pane.
1: Břidlo.
0: Břidlo. Potom si pro... Vaše paní je břidlice, víte. To se mi povedlo.
1: Pane kapelníku, já nejsem ženat.
0: Tak helejte, jak to máme dál, pane břidlo?
1: No.
0: Měsíc své světlé rozsvěcí na paseky i na lese. Helejte, nemohlo by to být, napadá mě, navěší. Měsíc své světlo navěší, to je něco pro Češi.
1: No je.
0: Muzikantsky by to byl dobrý fígl.
1: Ale, no, čistě.
0: A mrak pak.
1: Ano.
0: Mrak pak. A, je to?
1: To je mrak, to... mrak potom.
0: Já myslím, že je to jedno slovo. S tím můj veme si. Mrak pak, to je dobrý, to zaspívá i Materníček. Mrak pak, nebo ne. A teďko. Já budu zase sám. A zase sedím tu jako na laně, sedím a čekám. Na... Zase na laně, sedím a pláču. Do laně, ne, do dlaně, že tebe jen rád mám. Konečně hezký rým, neocelý obraz, věčně krásný, to by se líbil Vondrejcovi.
1: Ano, Vondrejcovi se to velice líbilo.
0: Vondrejc má čuch a jak vidí talenta, hned mi ho pošle a já pak s ním pracuju. Tak my začneme mladej pracovat.
1: Ano, proto jsem za vámi, pane kapelníku, přišel, že bychom pracovali. No a co říkáte té mé písni?
0: Moc.
1: Co moc?
0: Se mi to líbí.
1: Tak.
0: Výborná věcička. Tu melodii večer trochu ještě protáhneme něčím, ale ty slova, hlejte, já bych to udělal takhle, kdyby to bylo. Sedím, ping, pla, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hledím, pam, pla, pam, pam, pam, pam, sedím, pam, pla, pam, pam, pam, pam, pam. Teď by to chtělo zbor pánkovce, bakterie, nebo takové. Dalo by se to zopakovat a sedím, ping, pla, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hledím, pla, pam, pam, pam, pam. Co tomu říkáte? Hlejte, nechte to na mě, budete mít po starosti, to bude hit jako víno. Počkejte, teď mě napadlo něco. Vyť mi tam místo toho pim pam pam pam pam pam pam put, tam můžeme dát hip bum bam bim bum buš buš. Geniální.
1: To tady jo.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Slovensko momentálně míří bruselskou, tedy bulharskou cestou. Ano, bulharskou. Klidně můžeme skončit na Balkáně, mluví bývalý publicista a politik a bývalý ministr školství v druhé Ficově vládě Juraj Draxler. Slovensko je zkrátka na rozcestí. Fico tažením návrhu na odvolání Taraby získal čas, ale hrozba předčasnými volbami má hlubší kořeny. Vládní voliči si zaslouží trochu klidu a pokoje, ale neschopná hysterická opozice si to nechce přiznat. Mnohá poučení z toho plynou i pro nás v České republice, či spíše možná vzpomínky na budoucnost. Máme o tom celý článek.
1: Na stránkách protiproud.info.
3: Ušetři si

0: Noc s hvězdou.
1: Vážení přátelé, já bych rád s vaším dovolením nahlédl do soukromého deníčku Luďka Soboty, do deníčku, který se mi dostal náhodou do rukou. Začneme kapitolou puberta, ta se mi vždycky zdála taková nejzajímavější. No prosím. No tak jestli je to tvoje přání. Pardon, Luděk mě žádá, abychom nechali deníček být a že bychom se soustředili na jeho nejzajímavější novou příhodu, novou známost tvojí. No ale Luďku, to je tvoje věc. Já myslím, že ti neporadíme. To si neměl hlavně přestat mluvit, když se ti ta dívka líbila.
2: No jo, ale právě když já jsem nenalézal slov, jak se mi líbila.
1: No prosím, to chápu a řekl si aspoň, že je hezká.
2: Dobře.
1: No, jak si jí to řekl?
2: Řekl jsem, krása, krása.
1: A řekl jsi taky, jak jsem ti poradil, že jsi vědec?
2: No řekl, nejsem hloupé.
1: A tak to vím, že nejsi hloupé, ale přesto, jak jsi to řekl?
2: No hned potom krása, krása jsem říkal, slečno, já jsem z ústavu.
1: Luďku, to není ta nejlepší formulace. Ty jsi měl říct, že jsi nějaký vědec, že jsi nějaký doktor.
2: No nějaký, ale jaký? No,
1: ten samý.
2: No jaký ten samý, když jsem ještě žádný nebyl.
1: No o to jde, kdyby jsi byl doktor, tak jí to nemusí říkat, to by poznala, že jsi doktor, ne?
2: A já?
1: No jak asi přemýšlej.
2: A jo, nosil bych bílý plášť.
1: Ale prosím tě.
2: No nebuď hloupej, to dávají doktorům zadarmo, když jsi doktor. Proč myslíš, že na to studují tolik let?
1: Kvůli plášti.
2: No jistě, kvůli čemu jinému.
1: Tak kvůli plášti je rozhodně ne. Kvůli titulu ty.
2: Cože?
1: Kvůli titulu ty.
2: Kvůli tyhle tudle. To dávají taky doktorům zadarmo k tomu plášti.
1: Co?
2: Co? Ty tydly dáte. No ty tudle, jak jsi říkal teďka.
1: Já jsem o žádných nemluvil.
2: Ne? A proč jsi to teda říkal?
1: Já jsem mluvil o titulu ty.
2: Tak on říkal, teď říkal, že o nich nemluví a teďka znova o nich mluvil, že jo?
1: Ale no, já ti nechci nic zapírat.
2: No to zapírám.
1: Ale nic, já jsem mluvil o titulu, ty, ne? O titulu 5 let studuješ a máš ho titul.
2: Já jsem z toho blázen, tak já 5 let, nebo kolik, 6 studuju a...
1: No 6, správně 6.
2: No. No a mám ho titul nakonec.
1: No. Titul máš.
2: Co?
1: No 6 let studuješ a máš titul, já nevím.
2: A ty?
1: Co já ho nepotřebuju. Já se s tou dívkou seznámit vůbec nemíním. Ty potřebuješ upoutat, ty jsi kvůli ní doktor.
2: No tak to je teda, nejdřív ty lidáte a teď jsem doktor.
1: No, že ty jsi doktor bez titulu.
2: A co je to za chlapa?
1: No to jsi ty, člověk, který není doktor, ale vydává se za ně.
2: Tak já nejsem doktor a vydávám se.
1: Správně.
2: Tak to jsem teda podvodník, to ti
1: no,
2: děkuju.
1: Svým způsobem no. Ano. No zase si z toho ale nedělej hlavu, protože to není žádný velký podvod. Ty jenom řekne, že jsi doktor, aby si upoutal.
2: No?
1: A po letech, až bude ruka v rukávě, no tak si na to zavzpomínáte jako na dobrý vtip.
2: No to bych jí radši řekl rovnou nějaký dobrý fort. Třeba o tom chlapu, jak se převlíkl.
1: No tak ten už vůbec ne, prosím. Tipy můžeš začít říkat, až se seznámíte, jo? Pro začátek řekni, že jsi doktor, dej na mě, ničeho se nebojí.
2: Dobře, tak já to tak udělám.
1: No, buď ta hodnej. No,
2: ale co když bude chtít ukázat v občanku?
1: Prosím tě, co pak na první schůzce se ukazují v občanku?
2: Na první ne?
1: No to bych řekl, že ne.
2: A na kolikátý?
1: No co já vím, možná na 6. na 7. tam už se ukazuje leco.
2: No tak dobře, tak. No ale co když je to příslušnice?
1: Cože? Příslušnice?
2: Příslušnice. Tak bude chtít ukázat v občanku hned a první schůzce. To je její služební povinnost. A ještě bude chtít, aby se nafouk do balonku a ze zeleny.
1: No. Všem to musíš vědět ty, jestli tvé nové děvče je příslušnice.
2: A jak to mám poznat asi tak?
1: No měla například uniformu?
2: Neměla.
1: No tak to nebyla příslušnice.
2: No ale a proč teda, a proč teda měla tu pistoli?
1: Počkej, měla pistoli.
2: A tu pistoli.
1: Jakou pistoli?
2: No jak s ní střílela potom chlapovi v tom zlatnictví, jak za ní běželi ty dva příslušníci. Oni asi měli nějaký cvičení.
1: To je neuvěřitelný. Luďku, nezdálo se ti to?
2: No, nezdálo, dej, tady mám ještě tu aktovku, co mě právě dala, abych jí odevzdala, až se sejdeme.
1: To je její aktovka?
2: No.
1: A co je v té aktovce?
2: Jo, co já nevím, kamaráde, to ona zakázala, že se do toho právě nesmím podívat.
1: Tak se tam podívám já? Podrž mi ten deníček.
2: No to nezakázal. No
1: tak vidíš.
2: Tak se tam podívej, já to jsem sám zvědavej.
1: Tady je zlato, drahý kamení.
2: Zlato, drahý kamení. To má bohatou holku, vy? To si koupíme, družstevní výstavu.
1: Počkej, ono to nebude tak jednoduchý, nic si nekoupíte. Luďku, kdy máš vidět tu dívku?
2: Zítra ve 20.
1: A chtěl bys jí vidět už dneska?
2: Chtěl, já už se nemůžu dočkat, no, ona je tak hezká.
1: Hele, půjdeme ke skutečným příslušníkům. Ty jim dáš tu tašku, odpovíme jim na nějaké otázky a oni ti tu holku sami už dneska přivedou.
2: Jo,
1: no, určitě
2: to by šlo, no to bys byl hodnej, teda ty jsi hodnej a
1: co
2: chytrý.
1: To je
2: ty
1: tohle? To, tady je i pistole.
2: Pistole, no ještě, že jsi mi to připomněl.
1: A co?
2: No jo, teď já jí slíbil, že odprásknu ještě jednoho chlapa.
1: No to se máš,
2: to jí nemůžu neudělat, no to jí musím udělat, toto. Protože
1: a mi ten jeho chlapa?
2: Já to mám napsaný tu adresu někde u sebe. To bude hned, to je za chvilku hotový, to udělat. Prásk, prásk a je to. Ty máš smůlu.
1: Proč bych měl smůlu?
2: No jo, Šimek Miloslav. Pod kamenem 10 Praha.
1: Blázni, to je plná moc, to jsem ti dával, aby si mě vyzvedával plat.
2: No právě to ona myslela, abych tě odprával, že ten plat budeme vyzvedávat za tebe.
1: Ne, ale dej mi tu pistoli, než provedeš nějakou hloupost. Luďku, to děvče nějaký strašně chytrý, vej.
2: Je a hezký.
1: Hezký, těšíš no, se na ní, vej.
2: Těším, strašně se na ní těším.
1: Na tu holku se těší asi už víc lidí. Budeme na okrsek a oni ti seženou. Ty možná budeš ještě slavnej, když to všechno
2: jo,
1: dobře dopadne.
2: Jo, slavnější než ten doktor z titulu,
1: no,
2: ty.
1: Určitě, o tobě se bude psát i v novinách.
2: Tak to já se těším. Zhůru za nevěstou.

0: Noc plná hvězd.
1: Blau medituje. Ženy jsou tak různé.
2: Brown si povzdechne. Moje bohužel ne.
1: Stein, kde máš paní?
2: Klein, poslal jsem jí do lázní.
1: Stein, to jsi udělal dobře.
2: Klein, už jsem to opravdu moc potřeboval.
1: Jakub a Šimon se dohadují, kdo má lepší ženu. Moje žena je tak inteligentní, povídá Jakub, že dokáže na jakékoliv téma mluvit celou hodinu.
2: Tak to ta moje bude schopnější, namítá Šimon. K tomu, aby mluvila celou hodinu, nepotřebuje žádné téma.
1: Představ si, co se mi stalo, svěřuje se Sára Rose. Prosila jsem svého muže, aby mi koupil kolo. Podle nejnovějších poznatků, povídá mu, je šlapání na čerstvém vzduchu ukrutně zdravé. No a co on? Vyhověl ti? Jo. Vynesl by na balkon šicí stroj.
2: Moje žena je velmi šetrná.
1: Ale buďte rád, příteli, ta moje by ze mě pořád jen tahala peníze.
2: A na co?
1: Vím já. Žádné jí nedávám.
2: Přijdeš ten do exkluzivního obchodu a přeje si nejdražší plnicí pero. Nějakého Parkera se zlatou špičkou. Prodavač vybere nejlepší soupravu a říká, má to být dárek? Ano, mé ženě k narozeninám. To bude milostivá překvapená, vemlouvá se obchodník. No to bude, čeká totiž kožich.
1: Přiznala se ti naše Rebeka, že je těhotná, obrací se Sára na svého muže. No přiznala, ale nechce mi říct, s kým to má. Nejspíš s tím pomocníkem, co býval u nás. Víš přece, že spali v jednom pokoji. To je pravda, ale každý měl přece svoji postel. A ještě mezi nima byla španělská stěna. Asi tu stěnu odsunul. Leda tak.
2: Pan doktor Schwarzkopf se chystá na lékařský kongres do Paříže. Nemohla bych jet s tebou, miláčku, táže se jeho choť. No mohla, ale co bys tam zlato dělala? Neměl bych na tebe ani chviličku času, sluníčko. To nevadí. Podívala bych se na letošní módu, prošla bych si pár butiků, koupila si nějaký svetřík a pár doplňků. Ale pusinko, to si přece můžeš koupit i tady. Děkuju ti, poklade, to jsem chtěla slyšet.
1: Porozumbámo, vidou z kina. Skvělá veselohra, rozpívá se ona. Jsem napůl mrtvá smíchy. To jsem rád na to on. Zítra na ní můžeme jít ještě jedno.
2: Obchodní zástupce firmy Duha má tichou domácnost. Protože se ženou nemluví, nechá jí na stole lístek. Vzbuď mě ráno v 6 hodin, odjíždím na služební cestu do Brna. Když se probudí, je 7:30 pryč, žena taky pryč a na kuchyňském stole leží lístek. Vstávej, už je 6.
1: Nemohl bys prosím tě zavřít to okno, prosí žena muže, ale ten nevnímá, protože je začten do novin. Neslyšíš? Zavři to okno, venku je zima. Nic.

To ti všechno musím říkat třikrát, zlobí se manželka. Co je? Zvedne muž oči od novin. Povídám, abys zavřel to okno, protože venku je hrozná zima. No dobře, zvedne se manžel a zavře okno. Ale myslíš, že teď bude venku teplo?

0: Tvoje žena je nemocná?
1: Proč myslíš?
0: Že je u ní každý den lékař.
1: A má být? K vám zase chodí každý den hasič. Musí snad proto u vás hořet?
0: Pan Koenig, ten z Kaunasu, si zajel do Paříže. Po návratu vypráví přátelům, jak bylo ve Francii a jaké jsou Pařížanky. No něco neskutečného. To je něco jiného, než u nás v Kaunasu, povzdechne si mladý Tausik. Jedna měla na sobě stříbrnou pelerínu, pokračuje pan Koenig. Když ji sundala, objevila se blůzka z růžového hedvábí, úplně průsvitná. Na dlouhé černé sukni se jí blýskaly flitry, punčochy měla fialové s malými pavoučky, na každém podvazku rubínovou růžičku, kalhotky s bruselskou krajkou, echt práce. No a co pak, dychtí mladý Tausik? No co pak? Pak se svlékla a dál už to bylo jako v Kaunasu.
1: Služka referuje manželce bankéře Wundertála. Milostivá paní, ten nový šofér je nějak moc upovídaný. Když se milospán vrátil ze služební cesty, vyslepičil mu, že tu přes noc byl cizí pán. Náš milospán se moc zlobil. To nic, povídá paní bankéřová, dám ti 20 korun. A řekneš, že byl u tebe. Ani nápad, brání se služka. To by se milospán zlobil daleko víc.
0: Ezra Krachr se vypracoval na manažera velkého průmyslového koncernu. Když se v novinách objevila fotografie, na níž byl s atraktivní blondýnou, musel přiznat, že má milenku. V našich kruzích to jinak nejde, vysvětloval ženě. Úplně bych se znemožnil, kdybych si nemohl dopřát přítelkyni. Zanedlouho šel se ženou do pařížské opery, sedí v loži a rozhlížejí se po sále. Z parteru zamává mladá žena. Kdo to je? Ptá se manželka. To je ta moje milenka, jak jsem ti říkal. A ta vedle? To je milenka generálního ředitele. Manželka pozvedne k očím kukátko a chvíli zkoumavě hledí, pak prohlásí. Máš dobrý vkus, Ezra.
2: Ta naše je hezčí.
1: Vědí o tom, že Rosenfeldovi utekla žena?
0: Vážně? A jak to snáší?
1: A teď už je celkem v pořádku, ale ten první týden to byla hrůza. Samou radostí nevěděl, co dělá.
0: Pan Levy se hodlá rozvést a zdůvodňuje své rozhodnutí rabínovi. Moje žena je naprosto frigidní, protivím se jí, nemiluje mě. Rebe pošle pro paní Levyovou a požádá jí, aby pana Levyho v jeho přítomnosti políbila. Pan Levy obdrží dlouhý, soustředěný, vášnivý polibek. A to říkají oni mně, že tahle žena je frigidní? Vždyť je to ohnivá bytůstka, které se oni vůbec neprotivějí, naopak. No to ano, Rebe, souhlasí Levy, ale tohle je žena Natana Levyho, já jsem Izidor.
1: Izák, milá Sáro, dlouho jsem se radil s hospodinem, ale už jsem se definitivně rozhodl. Dám se s tebou rozvést od stolu i od lože. Sára, co pak je chudáčku? Ty už nemůžeš ani jíst.

Oberpfalcerovi si pořídili auto. Pan Oberpfalcer si opatřil řidičský průkaz. Vedle sebe usadil manželku, dozadu tchýni a vyjeli na projížďku. Tady doprava, radí tchýni, ale nejdřív tam dej blinker. Vyšlápni spojku a dej tam dvojku.

0: ukybicuje manželka. A pouští tu spojku rychleji. Pan Oberfalzer otře čelo a zajde k chodníku. Drahoušku, musíme se nejdřív dohodnout, kdo tady vlastně řídí. Ty nebo maminka?
1: Aškenázy potká pičmana. Kde byli, ptá se. Ve Vídni. No co ve Vídni? Ale na pohřbu tchýně. No jo, Vídeň je hold Vídeň.
0: Dospívající syn chce vědět, jaký je rozdíl mezi teorií a praxí. Otec usoudí, že taková věc se nejlíp vysvětlí na názorném příkladu. Zavolá matku a zeptá se jí, jestli by šla na ulici za 50 000. Ty víš, že jsem poctivá a věrná žena, povídá jeho choť. Ale 50 000 je 50 000. Zbavili bychom se dluhu. Tak asi bych šla. Otec zavolá dceru a položí stejnou otázku. Dcera se chvíli upejpá, načiž rovněž kývne. Měla bych pěkné věno. A ještě by zbylo na nějaké ty hadříky. A teď k tvé otázce, milý synu, uzavírá otec. Teoreticky máme doma 100 000, ale prakticky 2 děvky.
1: Potkají se dva přátelé, oba důchodci. Co dělá jejich nejstarší syn?
0: Ivo, z toho je slavný malíř. Už měl několik výstav.
1: Oh, a prostřední Tomáš?
0: Ten píše básně, eseje a tak. Zrovna jel do Paříže na nějaký kongres.
1: A ten nejmladší, co ten dělá?
0: Náš Moše? Co by dělal? Pořád má ten svůj stánek s obnošeným šatstvem v tržnici. Ale řeknu jim, nebýt jeho, tak všichni umřeme hlady.

0: Noc s hvězdou.
1: Když byl mlád, nadbíhal pan Písmo ženám, hleděl po nich a scházel se s nimi. Byl to světák a měl v kapse vždycky nejméně za korunu drobných. Říkával, to kvůli vdaným. Některá se nevohlídne, poněvadž se to nesluší vohlížet se za cizím mužským. Za to upustíš na ulici šesták, aby pěkně zazvonil o kámen. To už se může vohlídnout, co to zvoní. Tak, usměje se, kejvne, kdy ten její nebude doma, a je to vyřízený. Vdaný musí na sebe dbát, to je to. A pan Písmo si žil a veselem

Měnil koruny za šestáky. Až se přihlásil čas. Pan Písmo dostal pleš, měl loupání a přijal přísné mravní zásady. Potřeboval drobné už jen na spropitné. Už nepouštěl šestáky, aby zvonili o kámen. Oženil se, aby měl někoho, kdo mu jednou oči zatlačí. Je krásný den a pan Písmo s paní ubírají se procházkou ulicemi. Melancholicky pozoruje pan Písmo jaro kolem sebe. Je mu teskno. Vzpomínky z mládí bíjí o vpadlou hruď. Najednou slyšel pan Písmo dobře. O kamennou dlažbu zazvonil šesták. Paní se ohlédla. Vstyčen zahledl pan Písmo, kterak mladý statný muž ukrývá tobolku s drobnými znovu do kapsy. Viděl také, kterak paní se usmála. Když však spozorovala, že se dívá taky pan Písmo, rychle se vzpamatovala. Něco zazvonilo, milý. Nestratil si nic? Ne, nestratil nic. Divoce ubírá se k mladému muži, který v rozpacích tu stojí omlouvavě. To asi já jsem ztratil. Byla to koruna. Vem ji nešť. Koruna. Kde pak koruna, pane? Šesták to byl. Šesták já znám, pane. A vůbec, pane, to já vůbec už dávno všechno znám. Pan Písmo se odstl před soudem pro násilí, kterého se na mladém muži tehdy dopustil. Poučení z této historie je, že všechno má svůj čas a že se sluší včas se oženit.

když se zblízka podívám, vidím vrásek síť. Vidím kůži lety bledou, slyším slabě srdce bít.